0: kormila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plišovýho dorta.
1: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plišový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 g studeného másla, 65 g cukru moučka, 185 g hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležitý bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychlejc vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrajíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část té vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělal lem nebo jak?
2: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přineseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct naslepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko, řekl když jsem už, plně.
2: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už na hlodanu, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lému toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak málo stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě pět. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, kobly, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.

0: tak je tam nejenom název receptu, autor fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje, nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože je dobrá. Čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH, a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo.
0: No,
1: to byly, tam byly brambory, myslím, ano. Brambory, těstoviny a špek, to jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam si to vždycky, a musel si v tom předpis, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je v pořádku, tak je to do toho kotle. No a my na to kašlali, že, takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluji. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři?
0: Co se
1: to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím, musí být, nesmí být dusivý, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Vevnitř, tvaroh, navrch,
1: povrch. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu. Chodili jsme vždycky, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím. To byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to. Já jsem. A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě.
0: Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré jí k tomu trošku vést, případně jí to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Krásný večer do všech regionů vám všem, které zajímá lidová kultura, historie a odkaz našich předků. Dnes spolu zamíříme do velmi specifické oblasti, na sever Čech, do někdejších Sudet a na Ústecko, do regionu dříve obývaného Čechy i Němci. A vydáme se spolu do obce, která vznikla za středověku a jmenuje se Zubrnice. Nikoliv podle výskytu zubrů, ale proto, že šlo vždy o krásnou, čistou a neposkvrněnou oblast. Dnes je v ní jediné živé muzeum v přírodě na severu naší republiky a provede vás jím Markéta Ševčíková.
1: Bin in der Pantelkramer Sima, komm ich her vom Pilsner Markt.

A kdo nám bude dnes při folklorním výletě na sever Čech hrát? Lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby, kterou už z našeho pořadu určitě znáte a která se jako jediná u nás věnuje nejen lidové hudbě lužických Srbů, ale zpracovává i písně z česko-německého pohraničí, jako je například tato.

0: Tak milí posluchači, a začíná naše neuvěřitelná pouť neuvěřitelným místem. Nacházíme se v srdci Zubrnic. Stojíme před kostelem Máří Magdalény, jsme u sochy svatého Jana Nepomuckého a právě tady jsme se setkali s naší hlavní a jedinou dnešní průvodkyní, ředitelkou celého skanzenu v Zubrnicích, Ivanou Mikuleckou. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte v muzeu v přírodě v Zubrnicích. My se nacházíme v Českém Středohoří, nacházíme se pod krásnou Bukovou horou. Jsme vesnicí, která je v podstatě poslední v okrese Ústí nad Labem. A k tomu vzniku je dobře, že stojíme právě před kostelem svaté Máří Magdalény. Tahle ta stavba a její zamýšlená demolice před mnoha desetiletími iniciovala vznik muzea ve chvíli, kdy sem přišel tehdejší muzejník Ústeckého muzea František Ledvinka, který nejenom, že ten kostel, který už měl demoliční výměr, tak zachránil, ale tak se po té vesničce porozhlédl a snažil se zachránit i další objekty, tak aby nám je mohl předat do dnešních dnů.

0: Tak si teď zkusme říci, jací lidé tady vlastně žili. Byla tady ta typická oblast, kde se míchaly české a německé rodiny, nebo byla čistě německá nebo česká?
1: Tak ono se to v průběhu věků měnilo. Víme třeba ten počet obyvatel na začátku 19. století, že byl kolem 300. V dnešní době naše vesnička má asi 230 obyvatel.
0: A já jsem se vás také chtěla na začátku zeptat, jestli ta oblast byla vnímána jako bohatá nebo chudá. Byla to oblast, kam se lidé sjížděli, byl to ještě pořád ten cípte zahrady Čech, anebo už to bylo vnímáno jako taková horská, podhorská a spíše chudší oblast?
1: To bych si asi spíš půjčila ty informace od našeho faráře Vincence Zahradníka, který tady byl za trest do tohoto místa, se dostal z Litoměřic a ten říkal, že jsme tady opravdu na horách. Trošičku si stěžoval i na to zdejší počasí a stěžoval si i na to, že ti lidé tady úplně nechtějí být pobožní. Takže když si to tak vezmeme, tak ano, bylo tady několik významných sedláků, kteří sdružovali to největší bohatství, ale pak zase oproti ním samozřejmě ty ostatní vůbec nedosahovali takových majetků a neměli tolik polí a luk, takže tady byla ta enkláva těch bohatších, ale ty ostatní se tak dobře neměli.

0: Tak milí posluchači, my jsme se vydali na první zastavení tady v Zubrnicích. Je tady nádherná dřevěná studna, vidíme tady roubenou chalupu. Za námi stojí obecná škola, tak kde a v jakém století se vlastně teď nacházíme při tom pohledu teď?
1: No tak vidíme pohled na to historické 19. století až do současnosti, protože jednotlivé objekty, které se tady nacházejí, buď byly ty objekty těch bohatých místních sedláků, a nebo jsou to objekty, které prošly procesem přesunu, transferu k nám na náves tady v Zubrnicích. A musíme si říct, že se vlastně procházíme v tom století od té části, kdy oni zpracovávali zejména ty plodiny, například to obilí a podobně. Oni neměli třeba ty ovocné stromy v klasických sadech, ale oni měli třeba pole a na okraji toho pole měli ty vysokokmeny, ty stromy s těmi původními historickými odrůdami a pod nimi se třeba pásly ty ovečky. Takže to byl takový zemědělský způsob té obživy a k němu postupem času v tom 19. století přicházely další a jedním z nich bylo právě to chmelařství.
0: Byl ten chmel dobrý, byl kvalitní? My, když jsme sem přijížděli, tak jsme jeli kolem chmelnic. Já jsem si právě říkala, jak se lišil tady ten chmel z Úštěcka, Zubrnicka od toho žateckého.
1: No, jsme v trošičku jiné poloze, trochu v jiné pozici, nemáme tady tu červenou půdu, abychom měli ten takzvaný červeňák, ale ten chmel samozřejmě záleželo na tom, jak byl dobře kvalitně usušený a jak byl uskladněný, ale lidé zde tím pěstováním chmele toho bohatství vlastně získávali. Byla to aktivita, která samozřejmě byla v rámci té druhé poloviny 19. století tady poměrně častá. My když se podíváme na záznamy třeba mapové z roku 1842, tak vidíme, že ten znak vlastně těch opřených chmelových tyčí je tady v okolí Zubrnic vidět téměř na každé parcele. I u některých mlýnů vlastně víme, že stály tyčové chmelnice a máme i dochované fotografie, na kterých víme, jak ta krajina byla proměněná tím, že nejenom ty sady s tím ovocem, ale i ty chmelnice tady stály.

0: opravdu vkročili do 19. století. Kde jsme, co tady všechno vidíme a co tady hlavně lidé dělali předtím?
1: My se nacházíme v areálu zemědělské usedlosti číslo popisné 61, jednoho z těch bohatších sedláků, který tady vystavěl chmelařský dům. Ten dům je zděný a roubený v patře a ukazujeme zde jednotlivé předměty z období toho 19. století. Bavíme se o příbězích těch lidí, kteří zde v tom objektu žili. A máme tady pod střechou i krásnou expozici chmelařství, protože ten objekt sloužil i jako areál, ve kterém se pěstoval chmel na takzvaných tyčových chmelnicích. Při té sklizni bylo potřeba mnoho lidí, takže bylo potřeba ty lidi nějakým způsobem tady i ubytovat, dát jim najíst a podobně. Takže se díváme na objekt, který je poměrně velký a stojíme přesně na dvoře této usedlosti a můžeme být obklopeni i objekty, které jsme tady právě transferovali, což jsou různé objekty jako kolna na vozy, po naší levé ruce špíchar, stodola, ve které se na mlatě mlátilo obilí.
0: My máme úžasnou kulisu, zatímco si povídáme, my stojíme totiž u té stodoly, kde se tři kluci učí klasicky mlátit cepem. Jak jsem se vás ptala, jestli tady byli lidé spíš bohatí nebo chudší, nebo jestli ta oblast byla tak vnímána. Mě to spíš zajímalo kvůli tomu, jestli tady byla už tehdy velká fluktuace obyvatel, nebo jestli tady byli v ti starou sedlíci, jestli to byla oblast, kde se lidé moc nestěhovali, kde byli propojeni s tou krajinou, anebo jestli už tehdy tady docházelo k docela rychlé výměně obyvatel.
1: Ještě na počátku toho 19. století je to v té variantě, jak jste hovořila, ti lidé usedlí, ale postupem času s průmyslovou revolucí, s příchodem železnice, s rozvojem řemesel a podobně, ta struktura se proměňuje těch obyvatel, už to není pouze to zemědělství, ale jsou to další zaměstnání a řemesla. Dokonce sem přicházejí i lidé z vnitrozemí do továren, které vznikají podél řeky Labe, takže potom už od té poloviny 19. století a dál se bavíme o tom, že se to tu nějakým způsobem začíná vrstvit a je tady k dispozici spousta podniků, spousta zaměstnavatelů, už to není pouze jenom o té obživě v rámci toho ovocnářství a chmelaření.
0: Říká naše dnešní průvodkyně po zubrnicích 19. století Ivana Mikulecká. No a my se teď vypravíme na další místo, kde si ukážeme, jak se tady lidem tehdy žilo, jestli byli šťastní nebo nešťastní a do jaké míry se podobali nám dnes.

0: Tak a my teď máme velmi zajímavou přestávku, protože jsme se dostali do centra místní gastronomie. Já jsem se chtěla jít podívat na sušárnu ovoce, ale zastavili jsme se tady u úžasného stánku, kde mají sejkory se sarkvajdou. Sejkory zná možná někdo z Podkrkonoší, vy jste říkala, ale že toto je místní specialita.
1: No, tak je to místní specialita bramborové placičky, které jsou opečené, jsou se slaninkou, s máslíčkem a jsou potírané takovou speciální věcí, což je smíchaný divoký česnek, normální česnek, sůl, voda a tak.
0: Tím pádem se můžeme dostat k tomu, co tady lidé jedli.
1: Tak určitě ve chvíli, kdy se nacházíme před tou sušárnou ovoce, tak prostě musím zmínit ta jablíčka a hrušky, protože některé byly vhodné na moštování, některé zase spíše na to sušení. My víme, že například ty kaše, které byly poměrně běžné, tak byly doslazované ne medem a cukrem, ale takzvanou pracharandou, což byl v podstatě prášek z usušených hrušek, které byly pomleté.
0: Ta pracharanda se přidávala do čeho? Všeho?
1: Tím právě doslaďovali, aby si ten život nějakým způsobem trošičku zlepšili i energeticky, protože ty hrušky byly výživné, byly sladké po úpravě v té sušárně, byly vlastně skaramelizované, takže tam ta výživová hodnota potom té kaše vlastně nabývala ještě o tu energetickou hodnotu těch skaramelizovaných hrušek.
0: Já s dovolením ochutnám ty sejkory s tou sarkvajdou. Vy jste to přinesla i se slaninou, tak pardon, se omlouvám posluchačům, že u toho jím. Je to bramborák, ale díky té směsi, té sarakvajdě, toho česneku, to má tedy úplně jiné parametry a ještě když je na tom ta opečená slanina, to je přesně jídlo, které by člověka rozehřálo, když se vydá v zimě někam.

0: Tak milí posluchači, a my jsme se v rámci putování po Zubrnicích přesunuli k dalšímu zubrnickému pokladu a tím jsou vodní mlýny. My tady teď stojíme u nádherné roubené stavby, která otvírá cestu k dalším stavbám podobného typu, ale já to nechám na vás, paní ředitelko, protože já jsem se dočetla, že tady na té malé říčce bylo neuvěřitelné množství vodních mlýnů a dodneška nechápu, jak tady mohly všechny fungovat, tak si to vysvětleme.
1: Tak naším mlýnským údolím protéká luční potok a na jeho délce existovalo více než 20 mlýnů, které měly každý rozdílnou funkci. My tu stojíme před objektem číslo popisné 28 a to je mlýn, který se nám tady dochoval v základech kamenných. A my se můžeme podívat nejenom na tu stavbu, ale i vlastně na ty doplňkové konstrukce kamenné a zděné, které vidíme vedle, které vypráví příběh o tom, že úkolem toho mlýna nebylo zpracovávat obilí, ale naopak byla tady olejna a pila.
0: Tušíme, kolik lidí v takových mlýnech pracovalo kromě té rodiny. Když se zamyslíme nad lidovými písněmi, tak to vypadá, že ti mlynáři si žili tady všichni nesmírně dobře, nejenom z toho, že jim zůstávalo za lubem, že ano, ale i z toho, že vlastně pořád byla po té jejich práci velká poptávka, tak víme, jestli to byla vždycky otázka rodiny a nějakých čeledínů, nebo jestli tady fungovalo víc těch zaměstnanců?
1: Ono záleží mlýn od mlýna. To bychom se museli bavit o těch konkrétních stavbách a museli bychom studovat jejich konkrétní historii, ale já bych možná chtěla trošičku poupravit to, že ten mlynář se měl velice dobře. Je pravda, že on byl mezi obyvateli osobou, která byla vážená, nicméně ta práce v tom mlýně byla nesmírně náročná, byla odvislá od velkých zkušeností, takže vždy bylo dobré, když mlynář své řemeslo předával několik let a vlastně zaučoval svého nástupce. A zároveň to byla práce nesmírně nebezpečná, protože když si představíme těžké stroje, docházelo tam k určité hybné síle a podobně, tak tam každý krok, který člověk udělal špatným směrem, ho mohl stát velmi závažné zranění. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že pokud bychom se nacházeli v interiéru v té mlýnici, tak bychom slyšeli, jak hlučný ten provoz byl a pak ten provoz byl nesmírně prašný. Takže mlynáři se třeba nedožívali příliš vysokého věku, protože dechovali tu prašnost natolik, že umírali potom na třeba určitá plicní onemocnění a podobně.
0: Tak to jsme teď zbořili jeden mýtus o tom, jak se v každé lidové písni téměř zpívá o tom, že mlynáři se měli báječně, tak možná, že měli, ale bylo to draze vykoupeno.

0: Vy tady máte, paní ředitelko, my jsme teď popošli od té z vaší soustavy vodních mlýnů ještě víc do kopce a musíme se alespoň zmínit o dalším fenoménu, který tady v Zubrnicích máte, a to je železnice. Vy jste už v tom prvním vstupu říkala, že ta železnice, když sem byla zavedena, že to život v této oblasti úplně radikálně změnilo. Tak jak, v čem a kdy se to vlastně stalo?
1: Tu už se pohybujeme na konci toho 19. století, kdy v roce 1890 dochází k výstavbě železnice. Ta železnice vedla z Ústí nad Labem až do Verneřic, což je blízko nás. A ta železnice přinesla rozvoj dopravy, jak osobní, tak nákladní. My víme, že v té době se do Zubrnic stěhují lidé z vnitrozemí, aby pracovali, jak jsem řekla, třeba v těch továrnách v Ústí nad Labem nebo podél Labe. Ta železnice proměnila tu situaci té výsky, urychlila prostě ten pohyb těch osob, umožnila to pracovní zaměstnání jiného charakteru než toho povolání, které bylo spjato úzce s tou vesnicí a s okolím a s těmi statky, které tady máme. Tím pádem tady dochází k nějakému rozvoji. V rámci té vesnice dochází i ke zvýšení počtu obyvatel, kteří zde žili na konci 19. století a jsou pomaličku položeny základy pro ten vývoj vlastně 20. století.
0: Vy tady pořádáte spoustu zajímavých programů pro lidi, které zajímá historie a chtěli by vědět, jak žili naši předkové, tak co chystáte dalšího?
1: Tak ráda bych pozvala posluchače na Vánoce u nás v Zubrnicích.
0: Co je tady čeká?
1: A rozhodně je tady čeká spousta chutí, spousta vůní, spousta řemeslníků a určitě budeme péct Vánočku a určitě budeme ukazovat, jak Zubrnice vypadaly v době dávno minule.
0: Milí posluchači, já velmi doporučuji, protože to, co jsem tady dneska viděla, nebylo jenom k vidění, ale také k ochutnání a také k naučení se, protože sebe i své potomky můžete naučit spoustu velmi užitečných věcí, což je právě to dědictví našich předků, které předáváme dál. Já moc děkuji ředitelce a naší dnešní hlavní průvodkyni Ivaně Mikulecké. Mějte se tady krásně a naslyšenou.
1: Já moc krát děkuji a těším se na vaše posluchače tady v Zubrnicích.

tak krásné přírodní scenérie už dlouho neviděla. Pokud budete chtít zubrnice vidět na vlastní oči, budete mít příležitost o adventním víkendu 13. a 14. prosince. Ale my se spolu setkáme už příští sobotu. Naslyšenou při dalším díle folklorního notování se těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím, cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu. A impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě. A věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii, a spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká. Tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní, a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud. Ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost. A ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
2: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti poté, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
2: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá a trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
2: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli. Tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova. A vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
1: Paní Eva, vám ať se daří.
2: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Nejvíce hlasů v komunálních volbách v Havířově získalo sdružení Havířov sobě. První kolo senátních voleb v Ostravě vyhrál Ondřej Šimetka z ODS, postupuje i Lucie Baránková-Vilamová za ANO. Opavská radnice znovu nabízí pozemky v nové obytné čtvrti. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 16 stupňů. Je neděle 11. října. Dobré ráno, u zpráv vám přeje František Tichý. V Havířově v komunálních volbách vyhrálo sdružení Havířov sobě s lídrem Jiřím Jeklem. Sdružení nezávislí spolku Životice sobě a NK získalo přes 27% hlasů a 13 mandátů v městském zastupitelstvu. Stejný počet křesel má i hnutí ANO s více než 26% hlasů.
2: Na třetím místě skončila koalice Společně pro Havířov. Jde o koalici ODS, KDU, ČSL, STAN a TOP 09, která získala 18% hlasů. Křesla v městském zastupitelstvu obsadí také Hnutí pro Havířov, SPD a Pro Havířov. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Souboj lékaře a starostky čeká Ostravu v druhém kole senátních voleb. V prvním kole tady zvítězil Ondřej Šimetka z ODS, který mandát obhajuje. Z druhého místa postoupila do druhého kola i Lucie Baránková-Vilamová z Hnutí ANO. Volební účast v tomto obvodě dosáhla téměř 39%.
3: Udělám nějakou kontaktní kampaň, která se tady velmi osvědčila, budu mobilizovat, budu ukazovat na to, co se mi povedlo.
4: S takovými plány jde do druhého kola senátních voleb Ondřej Šimetka z ODS. Mobilizovat voliče chce i Lucie Baránková-Vilamová z Hnutí ANO.
5: Protože většinou druhá kola trpí tím, že ta volební účast nebývá až tak dramatická.
4: Druhé kolo senátních voleb bude v pátek 16. a v sobotu 17. října. Z Ostravy Klára Křižáková, Český rozhlas.
0: Město Opava vyhlásilo druhé kolo výběru pozemků ve vznikající nové obytné čtvrti Stromovka. V prvním kole radnice nabízela 54 parcel, v 11 případech se nepodařilo losováním vybrat majitele. Zájemci o těchto 11 pozemků mají lhůtu pro podání přihlášky do konce října. Požadovaná cena je 4200 korun za metr čtvereční. Děti v Rožnově pod Radhoštěm mají nové hřiště. Město ho otevřelo v Dolním parku. Zabírá zhruba 900 metrů čtverečních. Co na něm děti najdou, popisuje mluvčí města Eva Javorová.
6: Většina herních prvků je z odolného akátového dřeva. Pod nimi je dopadová plocha z lité pryže, kolem je tráva. Hřiště je hlavně pro děti od 4 do 14 let. Najdou tam i s tobogánem, prolezačky, lanovou dráhu nebo lezeckou síť.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji proměnlivou oblačnost a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, které večer ustanou a oblačnosti částečně ubyde. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách 5 až 9. Foukat má mírný jihozápadní až západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod, je plynulý. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět ostatním řidičům. Volejte bezplatnou linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: To, přátelé, máme po komunálních volbách, výsledky už jsou na většině míst takřka ze 100% sečteny, takže už všichni víme, jaké jsou možné varianty toho, co můžeme nebo nemůžeme mít na radnicích, nicméně to se ještě v následujících dnech bude velmi proměňovat a měnit podle toho, jak budou vypadat povolební vyjednávání. Vše samozřejmě budeme sledovat na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. 4 minuty po 5. hodině přejeme příjemnou neděli 11. 10. je aktuální datum. František Tichý stihí ve zprávách a Pavla Daňková za mikrofonem vám budou celou tu dnešní ranní jízdu zpříjemňovat, tedy doufám, alespoň, no a k tomu samozřejmě písničky, které nestárnou. Například od Petra Spáleného nebo třeba od kapely Činesky. Nicméně, aby to nebylo jenom o politice, budeme se věnovat i sportu. Chvála od trenéru obou týmu i kapitána a střelce jediného gólu zápasu. Tak by se dala po fotbalovém utkání čekat třeba směrem k fanouškům, ale zmínění aktéři souboje Bohemians s Baníkem Ostrava chválili po duelu 10. kola ligy rozhodčího. Více podrobností přineseme už za moment. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Přejeme krásné nedělní ráno.

0: Za chvíli přiblížíme, jaké nás dnes čeká počasí. Také tuto hodinku zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu, kde se dozvíte více. Nicméně teď je na řadě věc, která se vztahuje k datu 11. října. Je to pravidelné kalendárium a vychutnat si ho společně můžeme právě teď.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 11. října. Svátek má Andrej. To je jméno řeckého původu a znamená mužný, statný, odvážný. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Německý archeolog Heinrich Schliemann zahájil před 155 lety v roce 1871 na kopci Hisarlik v Turecku výkopy. Hledal Troju a tu skutečně našel. Řídil se řeckými bájemi, díly Homéra, Aeschyla a Euripida a za svůj život objevil neuvěřitelnou spoustu drahocenných artefaktů nedozírné krásy a hodnoty. Když vidíme v křížovce heslo Muzeum pod širým nebem, píšeme automaticky skanzen. A kdeže se toto jméno vzalo? V roce 1891, to je 135 let, nedaleko švédského Stockholmu, založil učitel Artur Hazelius první takové muzeum a zoo a dal mu švédské jméno skanzen. Raketoplán odstartoval posté do vesmíru před 26 lety. V roce 2000 se vydal na oběžnou dráhu Discovery, aby se posádka podílela na dostavbě Mezinárodní vesmírné stanice. První řízená štěpná reakce v jaderné elektrárně Temelín byla spuštěna taky v roce 2000, po 12 letech výstavby. Generální zkouška státních maturit proběhla v roce 2010, to je 16 let. Studenti zápasili s novým typem zkoušek dospělosti a výsledek? Třetina neuspěla. Před 170 lety se ve Frenštátu pod Radhoštěm narodil automobilový konstruktér, tvůrce prvního auta v Čechách, kopřivnického prezidenta Leopold Cviták. Kulatých 60 dneska slaví brněnský rodák herec Pavel Řezníček. A 50 má kůstka, doktorka Brennanová ze seriálu Sběratelé kostí, herečka Emily Deschanel. Já přeju hezkou neděli.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Krásné ráno, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím aktuálně. Zrovna teď máme zataženo pravděpodobnost srážek 10%, rychlost větru 2 metry za sekundu. No a teploty, tak ty se pohybují kolem 9 stupňů. Dnešní maxima, tak ty budou okolo 6 až 3 stupňů Celsia. Tak toto bude vypadat. Takže myslete na to, buďte s námi s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Během 3týdenní reprezentační přestávky zvládli fotbalisté pražských Bohemians i Baníku Ostrava postoupit do osmifinále domácího poháru a taky odehrát jeden přípravný zápas. Návrat na trávník v Šancelize ale vyšel lépe Bohemians. Domácí tým na stadionu v Dělíčku porazil Baník 1-0. O zisku 3 bodů rozhodl už v první půli svým gólem kapitánu Pražanů záložník Aleš Čermák.

0: výkonu svého mužstva vyzdvihnul i hlavního rozhodčího Adama Trsku.
1: Já jsem ho teďka byl poděkovat po zápase, to je přesně jako prototyp moderního rozhodčího, nevíte o něm, skvěle nechává volnost té hře, musím říct, že tomu zapad a proto to utkání měl takovýhle tempo a spát, že to nekouskoval, nikdo nemůže říct půl slova, jak to pískal. Takže já určitě velký respekt k výkonu rozhodčího.
0: Trska řídil jako hlavní sudí své 7. ligové utkání. Kladně o něm mluvil i střelec jediné branky zápasu Aleš Čermák.
2: Když o něm vlastně jako nevíte v tom zápase, tak je to super vlastně. A to přesně byl ten případ, že to mělo šmrnc, žádný dlouhý zastavování a to tomu fotbalu jenom prospívá, nebo všem hráčům se tak hraje podle mě líp, takže super.
3: Tohle to je přesně vlastně jakoby věc, která je důležitá k tomu, aby to byl zápas. Trápí mě, že při takovémhle výkonu jakoby rozhodčího jsme to daleko víc nevyužili. A protože tam přesně bylo to prostě vzít balón, chtít hrát, nabídka, krátký balón, chtít nahoru, hrát mezi linie. Tréninku ano, zápase ne.
0: Litoval hlavní trenér Baníku Ostrava Roman Skuhravý toho, že jeho svěřenci nevyužili lépe tempo zápasu.
3: Opravdu jsem čekal, že po těch 3 týdnech a hlavně po tom minulým týdnu, po tom zápase, kdy jsem to tam viděl, agresivnější výkon. A to byl vlastně náš life motiv jako přípravy. Chceme servát o každý metr, bez balonu to tam bylo, ale s míčem to bylo hodně nesebevědomé.
0: Ostravané budou v dalším kole šance ligy hostit v neděli 18. října pražskou Spartu. Bohemians nastoupí už ve středu 14. k domácí dohrávce s Mladou Boleslaví. Z pražského dělíčku Kristián Šveda, Český rozhlas.
4: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Komunální volby v Ostravě ovládlo hnutí ANO, uspěli ale také starostové pro Ostravu, koalice Srdcová, hnutí Ostravák a motoristé. Přepočet na mandáty nabízí řadu variant, včetně té, která by vítězné ANO poslala do opozice. Obyvatelé Kunčic pod Ondřejníkem nechtějí v obci supermarket, rozhodli o tom v místním referendu. Hlasovat přišlo přes 58% voličů. Zastupitelé tak zavázali k tomu, aby stavbu prodejny odmítli a neměnili územní plán. Senátní volby na Karvinsku budou mít i druhé kolo. Stát tam proti sobě budou starostka Orlové Lenka Břiškovská z ANO a ředitel Slezského divadla v Opavě Petr Kazík za Osobnosti pro kraj. V prvním kole senátních voleb tam hlasovalo necelých 30% voličů. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí. To je po srpnu, kdy zemřelo 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc tohoto roku. Ukazují to data dopravní policie. Z toho 46 úmrtí způsobily nepřiměřená rychlost nebo jízda v protisměru. Státní veterinární správa v Česku od října vyšetřuje možné nákazy virem šamonda u hospodářských zvířat. Nemoc přenáší především krev sající hmyz a letos se nově objevila v západní a střední Evropě.

0: je. Nebezpečná je hlavně pro chovy skotu, koní, ovcí a koz. Pro člověka nákaza nebezpečná není. Jaké nás dnes čeká počasí? Oblačno a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Opavsku na silnici číslo 57 mezi Březovou, Lesními Labrechticemi a Kajlovcem u Hradce nad Moravicí je od dneška na týden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Opravuje se tam povrch vozovky. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Pohodové cestování přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: písniček, které nestárnou, nás v této hodince čeká třeba kapela UB40, anebo právě teď Věra Špinarová. No a hned poté telefonujeme do Českého hydrometeorologického ústavu, abychom zjistili, jaký nás dneska v rámci podzimu čeká den, jestli bude spíše zamračený, spíše slunečný, nebo třeba podobný tomu včerejšímu. Počkejte si na to, posloucháte Český rozhlas Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Situace s počasím probereme s Marií Glofákovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Marie, poprosíme, jaká je situace v Moravskoslezském kraji?
2: Aktuálně ještě stále převládá spíše zvětšená oblačnost, ale už je protrhaná. Teploty se pohybují v tuto chvíli nejčastěji mezi 10 až 4 stupni Celsia a vítr fouká většinou slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Přes ten den bude to hodně podobné jako včera, nebo jak se to bude vyvíjet?
2: Ta oblačnost bude spíš proměnlivá, nebude to takové skoro zataženo skoro celý den. Výjimečně se ovšem vyskytnou přeháňky, hlavně na horách, a večer potom očekáváme stále ustávání přeháněk a ubývání oblačnosti, třeba až permanentně na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni Celsia, na horách nejčastěji mezi 5 až 9 stupni Celsia, a vítr bude foukat mírný jihozápadní až západní mezi 3 až 7 metry za sekundu, k večeru lokálně zeslábne.
1: Co se týká noci a zítřejšího dne startu pracovního týdne?
2: Noc bude s malou oblačností, výjimečně se k ránu v údolích mohou vytvořit mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 7 až 3 stupni Celsia a při slabém větru se můžou vyskytnout přízemní mrazíky. Vítr bude foukat slabý, hlavně v severozápadní polovině kraje může být až mírný, západní až jihozápadní mezi 2 až 5 metry za sekundu. Zítra přes den očekáváme v polojasno až oblačno, opět se lokálně během dne vyskytnou přeháňky, na 1100 metrů mohou být i smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 10 až 14 stupni Celsia a nejvyšší teploty na horách se budou pohybovat mezi 4 až 8 stupni Celsia a pod 1000 metrů, nad 1000 metrů to bude spíš kolem 2 stupňů Celsia. Vítr bude foukat ráno ještě lokálně slabý, jinak bude většinou mírný západní až severozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu a večer bude slábnout.
1: Marie, děkujeme za informace, přejeme krásnou neděli. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní počasí bude asi malinko lepší než to včerejší, takže pokud byste někam chtěli vyrazit, tak tady nabízíme pár tipů. Podzim je čas na pouštění draků a tak si právě dnes můžete zajít na soutěžní drakiádu do Hradce nad Moravicí. Začátek je ve 13 hodin u skautské základny Kuřín. Frýdecko-Místecký fauna park pak bude patřit rytířům Templu. Ti nejenže svedou mezi sebou boj, ale pro děti připravili celou řadu aktivit, třeba školičku šermu. Program začíná v 16 hodin. Pokud si dnes chcete zasportovat a ještě k tomu přispět na dobrou věc, můžete se vydat na 13. hodinu do ostravského Bělského lesa. Tam totiž startuje Pírův běh štafeta dobrého skutku na podporu nové onkologické čekárny Fakultní nemocnice Ostrava.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Volby v Ostravě, nebo také v Opavě, vyhrálo hnutí ANO. Obyvatelé Starých Heřminov na Bruntálsku nechtějí, aby obec podporovala větrné elektrárny na svém území. Fotbalisté ostravského Baníku prohráli v šancelize na hřišti Bohemians. Čeká nás oblačný den s teplotami kolem 15 stupňů. Dnes je neděle 11. října, jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobré ráno. Vítězství v komunálních volbách obhájilo v Ostravě hnutí ANO. Získalo ale méně mandátů než před 4 lety. V moravskoslezské metropoli posílilo hnutí STAN a koalice Srdcová složená z ODS, Lidovců, TOP 09 a nezávislých kandidátů. Uspěli i motoristé.
2: Já jsem to dneska i kolegům tady připomínal, že bychom se měli více usmívat, protože jsme zvítězili v těch volbách. Je to možná o jednotky mandátu méně, než jsme předpokládali.
3: Říká kandidát hnutí ANO na ostravského primátora Richard Vereš. Koalice na vládním půdorysu hnutí sestavit nemůže. SPD bude v zastupitelstvu chybět. Výsledek hodnotí lídr SPD Petr Harvánek.
4: Budu v tomhle hodně kritický, takže samozřejmě nejsem spokojený.
3: Koaliční jednání chce vítěz voleb zahájit v pondělí. Výsledek nabízí i variantu, která by hnutí ANO poslala do opozice. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Vítězem v letošních komunálních volbách je opět hnutí ANO v čele s dosavadním primátorem Tomášem Navrátilem, tedy v Opavě. Získalo 37% a v 39 členem zastupitelstvu má 17 mandátů. Druhé skončilo uskupení Změna pro Opavu s 29% a 13 mandáty. Do zastupitelstva se dostala ještě ODS s 5 mandáty, Zelená pro Opavu s 2 mandáty a Občané městských částí Opavy rovněž s 2 mandáty. Obyvatelé Starých Heřminov na Bruntálsku nechtějí, aby obec podporovala přípravu a výstavbu větrných elektráren na svém území. Rozhodli o tom v místním referendu. Hlasování se zúčastnilo 78% oprávněných voličů. 71 lidí hlasovalo proto, aby obec výstavbu větrných elektráren na svém území nepodporovala, 60 jich mělo opačný názor. A referendum se konalo i v Litultovicích na Opavsku. Tam lidé rozhodovali o rozšíření těžby v kamenolomu v místní části Luhy. Podle výsledků na webu obce se proti vyslovilo 391 lidí, tedy většina, opačný názor mělo 31 voličů. Stará Bělá proměnila okolí zdravotního střediska, kde přibyly nové záhony i úpravy pro pohodlnější přístup pacientů. Ostravský obvod poprvé získal příspěvek od městské odpadové společnosti na výsadbu zeleně. Celkem šlo o 200 000 korun. Záhonky zdobí jarní cibuloviny, později je vystřídají další květiny a okrasné keře.
5: V nových záhonech pokvetou například hyacinty, krokusy a třapatky. Okolí střediska se dočkalo také opravených obrubníků, bezbariérových nájezdů a dvou míst pro krátkodobé vysazení a vyzvednutí pacientů. Ze Staré Bělé Andrea Brtníková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v 10. kole šance ligy na hřišti pražských Bohemians 0-1. Během téměř 3týdenní reprezentační přestávky odehráli nejprve pohárové utkání na Kladně a týden před zápasem v Praze i přípravný duel v Katovicích. A trenér Baníku Roman Skuhravý nebyl s výkonem na hřišti Bohemians oproti prezentaci v přípravě spokojený.
6: Opravdu jsem čekal, že po těch třech týdnech a hlavně po tom minulým týdnu, po tom zápase, kdy jsem to tam viděl, agresivnější výkon. A to byl vlastně náš life motiv jako přípravy. Chceme servát o každý metr, bez balonu to tam bylo, ale s míčem to bylo hodně nesebevědomé.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji proměnlivou oblačnost a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, které večer ustanou a oblačnosti částečně ubyde. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách 5 až 9. Pované mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Kvůli opravě povrchu vozovky je na Opavsku ode dneška částečně uzavřena silnice první třídy číslo 56, a to v Dolním Benešově v části obce Zábřeh. Provoz tam bude veden obousměrně jedním pruhem. Pro vozidla nad 3,5 tuny platí objízdná trasa. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jaký vztah měl bývalý prezident Václav Havel vlastně k regionu? Narodil se tady jeho dědeček Hugo Vavrečka a do Ostravy zamířil jako do prvního velkého města po svém zvolení prezidentem. Rok a půl ale také strávil v heřmanické věznici a právě o tomto nedobrovolném pobytu v Ostravě uslyšíte už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. 5 minut po 6. hodině přejeme příjemnou neděli s datem 11. října.

0: 7:15, pokud jste ranní ptáčata, ideální čas trošku se protáhnout a zacvičit si. Od toho je tady rozcvička na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik bude na zemi. Opřeme se o dlaně a špičky. Lokty a kolena jsou propnutá. S nádechem přesuneme celý trup vzad do pokrčených kolen a s výdechem dynamicky vrátíme zpět do vzporu. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Počasí dnes v rámci neděle 11. října by se dalo označit jedním slovem a tím je proměnlivo. Očekáváme proměnlivou oblačnost, výjimečně se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Večer pak budou přehánky ustávat a oblačnost bude ubývat. Nejvyšší denní maxima 12 až 16 stupňů, na horách bude celý den 5 až 9 stupňů Celsia.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráž s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zřejmě nejslavnějším vězněm v heřmanické věznici byl v 80. letech dramatik a bývalý disident a prezident Václav Havel. Strávil tam rok a půl a zažil těžkou dřinu. Za protikomunistické postoje byli v Heřmanicích vězněni i polistopadový ministr zahraničí Jiří Dienstbier či pozdější senátor Václav Benda. Na podrobnosti Havlova pobytu ve věznici se při příležitosti nedávného výročí jeho nedožitých 90. redaktorka Iva Havlíčková ptala ostravského kronikáře Martina Juřici.
1: To bylo v rozhovoru s Janou Klusákovou, vlastně s Jiřím Dienstbierem, on vzpomínal na tu dobu, kdy vlastně byli vězněni společně s Václavem Havlem vězni z Heřmanice a tam prostě museli vykonávat, jako dneska vězni vykonávají nějaké práce a právě Václav Havel dostal nějaký fyzicky náročnou činnost, kterou nezvládl, takže byl z toho nějakým způsobem osvobozen, ale měl samozřejmě problémy zdravotní, které se projevily. Takže na to vzpomíná Jiří Dienstbier v tom rozhovoru na tu dobu, kterou strávil věznice. On potom samozřejmě z té věznice nepřešel hned na svobodu, ale byl převezen, myslím, na Bory a nějakou tu dobu ještě tam strávil ve vězení, takže to nebylo jakoby plná část, kterou on Václav Havel i s Dienstbierem vlastně strávili ve věznici v Heřmanicích.
2: A co oni tam vlastně dělali v těch Heřmanicích teda?
1: Já tady přečtu, já si můžu citovat, jo? Tady Jiří Dienstbier říká, nejdřív měl Havel v Heřmanicích svářet rošty a já lístovat železo. Na to jsme fyzicky nestačili. Václav Havel musel ty metrákové rošty zvedat a já musel k lisu přivalovat pásovinu. 100 až 150 kilové kolo plechu. Za měsíc i lékařka doporučila, aby nás přeřadili. Tak jsme se dostali k palicímu stroji, kde jsme pracovali v opačných šichtách. Pokud bylo železo, kyslík a fungoval jeřáb, byli jsme schopni plnit plán na 200%. Benda pracoval na vrtačce.
2: Takže opravdu fyzicky náročná fyzicky práce, náročné, kterou Václav Havel musel ve věznici teda absolvovat.
1: Určitě musel. Samozřejmě to nepřispělo k tomu jeho celkovému zdraví. On nejenom tady, ale měl vlastně problémy v Praze, ve věznicích a podepsal se to na jeho vlastně zdravotním stavu až do konce života.
2: A vzpomínal on na to nějak, jako jaká panovala mezi těmi vězni atmosféra?
1: Co si tak pamatuju z rozhovoru, tak tam považovali ty takzvané politické za jakousi lepší sortu, řekněme, a on vlastně pomáhal některým lidem s učením. Našel si tam, neřeknu přátelé a známé, kteří ho respektovali, on respektoval je.
2: Popisuje kronikář Martin Juřica z Ostravy, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Komunální volby v Novém Jičíně vyhrál náš Nový Jičín. Získal 9 mandátů v zastupitelstvu, které má 29 členů. Druhé skončilo ANO se 7 mandáty. Třetí koalice Zelení, Piráti, TOP 09 a STAN bude mít 4 zastupitele. Voleb se zúčastnilo přes 42% voličů. V komunálních volbách v Českém Těšíně zvítězila strana Těšín 2:0. Získala 23% hlasů v městském zastupitelstvu, obsadí 7 křesel. O jeden mandát méně má kandidátka nestranící Český Těšín, která získala skoro 20% hlasů. Další křesla v městském zastupitelstvu obsadí také Hnutí ANO, KDU ČSL, SEN pro Těšín, ODS a SPD. První kolo senátních voleb na Frýdecko-Místecku vyhrála Helena Pešatová ze STAN. Získala necelých 35% hlasů. Ve druhém kole se utká s Petrem Korčem z Hnutí Naše město FM. Oba postupující dělilo v prvním kole zhruba 1000 hlasů. Dva lidé se v sobotu vážně popálili při požáru maringotky v Metylovicích na Frýdecko-Místecku. 38letá žena skončila v nemocnici v kritickém stavu. Informovali o tom mluvčí integrovaného záchranného systému. Proč maringotku zachvátil požár, zjišťují vyšetřovatelé, hasičů a policie. Předběžná škoda byla vyčíslena na 200 000 korun. Při monitoringu mokřadu na Jižní Moravě narazili vědci na dva druhy pavouků, které v Česku zatím nezaznamenali. Pavouka skákavku našli výzkumníci z Masarykovy univerzity na Slanisku u Rakovic na Břeclavsku. U Dubňan na Hodonínsku zase objevili vzácnou snovačku. A jaké nás dnes čeká počasí? Oblačno a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů, na horách na 5 až 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: S možnými komplikacemi počítejte na Bruntálsku na silnici 57 v městě Albrechticích. Na průtahu městem se pracuje a provoz je veden obousměrně jedním jízdním pruhem. Řízen je semafory. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Pohodu za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Já už jsem to malinko naznačila, i v dnešním vysílání Českého rozhlasu Ostrava se budeme věnovat tomu, jak dopadly volby v Moravskoslezském kraji. Tentokrát přichází na řadu volby senátní. Ani jeden z kandidátů do senátu v Moravskoslezském kraji nezískal přes 50% hlasů. Lidi tak v kraji čeká druhé kolo senátních voleb. Rozhoduje se v celkem třech obvodech. Jde o Karvinou, Frýdek-Místek a Ostravu. Hlasovat budou také lidé ze západu Novojičínska, jejichž obce patří pod volební obvod Přerov. Podrobnosti teď probereme s reportérem Františkem Kučou. Františku, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Tak úplně nejrychleji měli sečteno v Karviné, takže Františku, jak to tam dopadlo?
1: Ten výsledek v Karviné je asi nejvýraznější. Rozdíl mezi kandidáty je téměř 20%. První místo obsadila kandidátka Hnutí ANO 2011 a starostka Orlové Lenka Břiškovská, se zhruba 33,5%. Druhé místo má Petr Kazík s Osobností pro kraj s necelými 14,5%. Hlavně boj o druhé místo bude poměrně dramatický, protože v pořadí třetí kandidátka Miriam Šia za Piráty dostala jen o 50 hlasů méně. Volební účast v Karviné nepřesáhla 30%.
0: Frýdek-Místek, tak ten měl ve volbách do senátu nejvyšší volební účast v kraji obecně, šlo o necelých 45% a výsledek, který byl velmi těsný.
1: Ano, tam si velkou část voličů rozdělili dva kandidáti. V prvním kole vyhrála Helena Pešatová z Hnutí Starostové a nezávislí, která post senátorky obhajuje. Přesvědčila téměř 35% voličů. Na druhém místě skončil Petr Korč, bývalý primátor Frýdku-Místku a člen Hnutí Naše město Frýdek-Místek dostal od voličů 32,5% hlasů. Celkově jde o rozdíl tisícovky hlasů.
0: No a velký souboj čeká krajské město, tedy volební obvod 72 Ostrava město, což je tedy zjednodušeně Poruba a přilehlé ostravské obvody a také obce sousedící na Opavsku.
1: Ano, tady nejvíce hlasů získal obhajující senátor Ondřej Šimetka za ODS, který kandiduje i s podporou lidovců a TOP 09. V rámci senátních bojů v regionu byl ze všech kandidátů nejblíže k hranici 50%. Svůj hlas mu dalo skoro 47% voličů. V druhém kole ho vyzve starostka Ostravy Poruby, Lucie Baránková-Vilamová z Hnutí ANO 2011. Ta získala zhruba 31% hlasů. A hlasovat budou příští týden taky někteří lidé na Novojičín. Několik obcí tam totiž spadá do obvodu číslo 63 Přerov, kde se o post senátora utkají vítěz prvního kola Jakub Navařík z ODS a v pořadí druhý Petr Vrána z Hnutí ANO.
0: Tolik František Kuča. Františku, děkujeme za prozatímní analýzu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Situace s počasím probereme s Marií Glofákovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Marie, poprosíme, jaká je situace v Moravskoslezském kraji?
2: Aktuálně ještě stále převládá spíše zvětšená oblačnost, ale už je protrhaná. Teploty se pohybují v tuto chvíli nejčastěji mezi 10 až 4 stupni Celsia a vítr fouká většinou slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Přes ten den bude to hodně podobné jako včera, nebo jak se to bude vyvíjet?
2: Ta oblačnost bude spíš proměnlivá, nebude to takové skoro zataženo skoro celý den. Výjimečně se ovšem vyskytnou přehánky, hlavně na horách, a večer potom očekáváme stále ustávání přeháněk a ubývání oblačnosti, třeba až permanentně na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni Celsia, na horách nejčastěji mezi 5 až 9 stupni Celsia, a vítr bude foukat mírný jihozápadní až západní mezi 3 až 7 metry za sekundu, k večeru lokálně zeslábne.
1: Co se týká noci a zítřejšího dne startu pracovního týdne?
2: Noc bude s malou oblačností, výjimečně se k ránu v údolích mohou vytvořit mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 7 až 3 stupni Celsia, při slabém větru se můžou vyskytnout přízemní mrazíky. Vítr bude foukat slabý, hlavně v severozápadní polovině kraje může být až mírný, západní až jihozápadní mezi 2 až 5 metry za sekundu. Zítra přes den očekáváme v polojasno až oblačno, opět se lokálně během dne vyskytnou přehánky, na 1100 metrů mohou být i smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 10 až 14 stupni Celsia, nejvyšší teploty na horách se budou pohybovat mezi 4 až 8 stupni Celsia pod 1000 metrů, nad 1000 metrů to bude spíš kolem 2 stupňů Celsia. Vítr bude foukat ráno ještě lokálně slabý, jinak bude většinou mírný západní až severozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu a večer bude slábnout.
1: Marie, děkujeme za informace, přejeme krásnou neděli. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 7 hodin ráno. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a teď také pozvánky na trávení dnešního dne. Slezsko-ostravský hrad hostí setkání slezských železničních modelářů. Na jejich kolejové železnice se můžete přijít podívat mezi 10. a 17. hodinou. Podsta velkým hlasům, to je koncert, na který se můžete dnes vydat do evangelického kostela na Nivách v Českém Těšíně. Za mikrofon se v 18 hodin postaví Martin Chodůr. A koncertovat se bude také v Kopřivnici, v kostele svatého Václava v Lubině. Vystoupí od 17 hodin pěvecký sbor Ondrášek. Kulturní dům se pak stane od 19 hodin svědkem souboje klavíru Ondřeje Brouska a Ondřeje Brzobohatého.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Pozici ve vedení Frýdku Místku upevnilo hnutí Naše město FM. Do čela se vrátí exprimátor Korč. V druhém kole senátních voleb na Karvinsku se utkají kandidáti hnutí ANO a osobností pro kraj. Frenštát pod Radhoštěm obnovil stavební práce na Radegastově Svatyni. Bude oblačno s teplotami kolem 15 stupňů. Dobré nedělní ráno s datem 11. října vám přeje František Tichý. Pozici ve vedení Frýdku Místku upevnilo hnutí Naše město FM. V zastupitelstvu získalo 20 mandátů ze 43. Radnice chce hnutí vést s koalicí Společně pro Frýdek Místek. Dohromady budou mít 27 hlasů. Lídr hnutí Naše město FM Petr Korč zároveň postoupil do druhého kola senátních voleb. Počítá s funkcí primátora Frýdku Místku.
5: Pokud budou v budoucnu po skončení senátních voleb nějaká jednání, tak to budou konkrétní jednání o programových bodech, o gescích, o nějakých jako strategických věcech. Myslím si, že město už získalo jasnou smysluplnou koalici, která táhne za jeden pro vás a to město bude posouvat.
3: Letošní komunální volby v Bohumíně vyhrálo sdružení Srdcem pro Bohumín. Ve volbách získalo více než 60% hlasů a zajistilo si 16 křesel v 23 členem zastupitelstvu. Druhé je hnutí ANO s necelými 20% hlasů, třetí je hnutí Plus pro Naše město, které oslovilo přes 7,5% voličů v Bohumíně. Senátní volby na Karvinsku budou mít i druhé kolo. Stát tam proti sobě budou starostka Orlové Lenka Přiškovská z ANO a ředitel Slezského divadla v Opavě Petr Kazík za osobnosti pro kraj. V prvním kole senátních voleb tam hlasovalo necelých 30% voličů.
6: Já doufám, že dokážu zmobilizovat voliče, aby k tomu druhému kolu přišli.
7: Nejvyšší počet hlasů dostala kandidátka hnutí ANO Lenka Břiškovská. Získala necelých 34%. Přes 14% hlasů dostal druhý Petr Kazík za osobnosti pro kraj.
8: Já si zůstanu toho přesvědčování, tak jak jsem to dělal celou kampaň. Takže podpora jednotlivých obcí.
7: Druhé kolo senátorských voleb se bude konat v příštím týdnu v pátek a v sobotu. Nového senátora budou vybírat i lidé z Frýdecko-Místecka, Ostravska nebo části Novojičínska. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
3: Radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm opět spustila stavební práce na svatyni sochy Radegasta. Práce zkomplikovala výroba některých prvků na míru. Řemeslníci už ale instalují ocelový rám, výstuž do oblouku a v příštím týdnu začnou s přípravou elektroinstalace pro osvětlení, popisuje Adéla Stavárková z odboru investic. Svatyně má být hotová nejpozději v únoru příštího roku.
9: Vyplývá z toho zábor podloubí, protože máme vlastně odhalenou část radnice, takže lidi bohužel musí tady tuhle tu část obejít, protože je zabraná vlastně ploty, je tam staveniště, je tam materiál a je to vlastně i nebezpečné pro lidi.
4: Počasí.
3: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji proměnlivou oblačnost a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, které večer ustanou a oblačnosti částečně ubyde. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách 5 až 9. Povane mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody, s omezením ale počítejte v Třinci. Kvůli pracím na inženýrských sítích je uzavřena ulice Bezručova. Objížďka vede přes ulici Lidickou. Dopravní komplikace hlaste na bezplatné lince Zelené vlny 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hezké nedělní ráno, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Komunální volby právě v Ostravě vyhrálo hnutí ANO, získalo přes 26% hlasů. Druhá skončila koalice Srdcová, složená z kandidátů ODS, Lidovců, TOP 09 a Nezávislých. Více podrobností nabídneme v našem vysílání v následující hodině, ale abyste si nemysleli, že to dneska bude všechno jenom o volbách, tak samozřejmě nebude. Dvakrát měř, jednou řeš, tak to je seriál plný dobrých rad všech druhou s naším redaktorem Arturem Kubicou. Tentokrát se zaměříme na pivoňky a kdy je vlastně sadit, už za pár okamžiků se na tento pořad můžete těšit. No a kromě toho písničky, které nestárnou. Za všechny jmenuji Čechomor nebo Petra Reska. Hezké ráno.

0: Krásné ráno s Českým rozhlasem Ostrava. 7 hodin, 11 minut, dvakrát měř, jednou řeš. Už jsem prozradila, že se dneska budeme věnovat pivoňkám, konkrétně problematice toho, kdy je vlastně sadit. Více probereme s redaktorem Arturem Kubicou.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Máte rádi pivoňky? Tak právě během října je na jejich sázení ideální čas. Vyberte jim slunečné místo, výsadbovou jamku připravte tak, aby pupeny pivoňky byly po zasazení maximálně 2 až 3 cm pod zemí. To je velmi důležité, protože zahradníci varují, že pokud budou hlouběji, rostliny nebudou kvést. Před výsadbou ty sazenice ostříháme úplně nakrátko, sníží se tak riziko plísňové infekce, no a také pomůžeme rostlině se aklimatizovat a soustředit se na zakořenění. Po výsadbě rostlinu vydatně zalijte octátou vodou, a to nejlépe dešťovou. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Než se pustíme do dalších volebních rozborů, tak se podíváme na to, jaké nás čeká počasí. Bude trošičku přívětivější než včera. Očekáváme proměnlivou oblačnost, výjimečně se vyskytnou přehánky hlavně na horách. Večer potom budou přehánky ustávat a oblačnost bude ubývat. Nejvyšší denní maxima 12 až 16 stupňů, na horách 5 až 9.
2: Barka s Jolinkou pečou cukroví. Blíží se vánoční svátky. Nikdo zatím neví, že rok 1947 bude plný změn. Znovu sílí napětí mezi Čechy a Poláky a na Karvinské radnici to vře.
3: Ta zpráva, že je Rudek Kivala vrah, byla sprostá lež. V 38. byl na volně, sotva mohl sedět ve vězení. Tady aspoň vidíš, jací Češi jsou svině zákeřné. Nejsou všichni svině, Bogdane. Komunisté chtějí s vámi postupovat společně. Domluva je přece lepší než boj. Domluva? Ústupek by to byl.
2: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 7. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
4: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hnutí ANO 2011 vyhrálo v Ostravě komunální volby, získalo přes 26% hlasů. Na druhém místě se umístilo sdružení Srdcova, které získalo více než 19% hlasů. A třetí místo obsadili Starostové pro Ostravu se zhruba 17%. Výsledky v krajském městě teď podrobněji s reportérem Františkem Kučou, který je se mnou ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Hnutí ANO 2011 obhájilo vítězství z roku 2022, ale ztratilo. V minulých volbách hnutí věřilo téměř 34% voličů, letos získalo asi o 7% méně. A bude to taky méně na mandáty. ANO v ostravském zastupitelstvu ztratilo 3 křesla. Vítězství hnutí se ale podle politologa Lukáše Vomlely ze Slezské univerzity v Opavě očekávalo.
2: Není překvapením, že získali první pozici, ale na druhé straně je velký rozdíl mezi ANEM, které vede Richard Vereš a které vlastně vedl Tomáš Macura. Ale tam také můžou být další faktory. To může být například začínající nesouhlas voličů ANO s výkonem vládních stran.
1: Hnutí ANO vyhrálo také v největších ostravských obvodech, konkrétně v centrální moravské Ostravě, ve Slezské Ostravě, v městském obvodu Jih a také v Porubě.
0: Františku, kdo si v těchto volbách v Ostravě polepšil ve srovnání s rokem 2022?
1: Posílili kandidáti ze stran ODS, TOP 09 a Lidovců pod hlavičkou Srdcova, kteří teď v 55 členem zastupitelstvu mají 13 křesel. V roce 2022 to bylo 9 křesel. A lepší výsledky teď mají také Starostové pro Ostravu, ti mají zhruba o 10% více, a to znamená 12 mandátů. Do zastupitelstva v krajském městě se dostalo taky hnutí Ostravak z 10%, a tedy 7 mandáty. A posledním, pátým subjektem, který uspěl, jsou motoristé s 5 mandáty.
0: O mandáty v Ostravě ale přišlo hnutí Svoboda a přímá demokracie. SPD v zastupitelstvu vůbec nebude.
1: Mluvili jsme s předsedou hnutí SPD v Ostravě Petrem Harvánkem. Ten řekl, že musí být kritický a spokojený není. Výsledek je podle politologa Lukáše Vomlely nečekaný.
2: To je politická strana, která má parlamentní zastoupení a v Ostravě dosahovala daleko výraznějších zisků a nikdy se nepohybovala na hranici 5%. Je to velké překvapení a může to být protireakce. Teď už by se dal říct bývalých voličů, kteří jsou nespokojeni s SPD, je to velké překvapení.
1: V ostravském zastupitelstvu už nebudou ani Piráti a ani zástupci ostravské levice. Čeká nás patrně složité koaliční vyjednávání. Možností je totiž několik. Podle lídra vítězného hnutí ANO Richarda Vereše začnou jednání v pondělí. Navíc v Ostravě politici zpravidla jednání o koalici pro magistrát spojují také s jednáním o koalicích na největších obvodních radnicích.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Komunální volby v Ostravě vyhrálo hnutí ANO, získalo 18 mandátů, o 3 méně než před 4 lety. Naopak posílilo uskupení Starostové pro Ostravu, které bude mít 12 zastupitelů. V zastupitelstvu Ostravy bude i koalice Srdcová, složená z ODS, Lidovců, TOP 09 a Nestraníků. Uspělo i hnutí Ostrava a Motoristé. Ze zastupitelstva naopak vypadli Piráti, SPD a KSČM. Vítězem letošních komunálních voleb je v Kopřivnici uskupení Krásná Kopřivnice v čele s dosavadním starostou Adamem Hanusem. Získalo 44% a v 21 členem zastupitelstvu bude mít 11 mandátů. 4 mandáty pak získali Lidovci Kopřivnice a po 3 mandátech mají hnutí ANO a Sdružení nezávislých Kopřivnice. V Karviné komunálních volbách vyhrála strana Žijeme pro Karvinou s přibližně 63% hlasů. V městském zastupitelstvu získala 30 mandátů z 41. Na druhém místě skončilo hnutí ANO s necelými 16%, získalo v zastupitelstvu 7 křesel. A polilo se i do Senátu. Nejvíce hlasů získal v prvním kole senátních voleb v obvodu 63, který zahrnuje Přerovsko a část Novojičínska, Jakub Navařík z ODS. Na druhém místě skončil Petr Vrána za hnutí ANO. Oba kandidáti se utkají v pátek a v sobotu ve druhém kole hlasování. V Pardubicích se dnes pojede tradiční dostihový závod Velká Pardubická. Dopravní podnik kvůli tomu vypraví mimořádné spoje na závodiště. Až závod skončí, lidé budou moct využít bezplatný odvoz k hlavnímu nádraží. Kvůli Velké Pardubické se na závodiště každý rok vydá až 30 000 návštěvníků. Jaké nás dnes čeká počasí? Bude oblačno a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách kolem 7 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D1 mezi kilometry 322 a 341,5 ve směru na Ostravu dejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Uzavřen je levý jízdní pruh. S komplikacemi tam počítejte po celý dnešní den. Pohodu za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Během 3týdenní reprezentační přestávky zvládli fotbalisté pražských Bohemians i Baníku Ostrava postoupit do osmifinále domácího poháru a také odehrát jeden přípravný zápas. Návrat na trávník v Šancelize ale vyšel lépe Bohemians. Domácí tým na stadionu v Dělíčku porazil Baník 1-0. O zisk 3 bodů rozhodl už v první půli svým gólem kapitán Pražanů, záložník Aleš Čermák.
1: Myslím, že mu pomohl Roman Květ, protože se trošku rozložila i ta pozornost těch soupeřů. V tom konci minulé sezóny už dost často ty soupeři na Aleše hráli osobku a my jsme museli někde to vyrotovávat nebo hybridovat. Teďka přece jenom už musí hlídat v záloze oba dva, takže to není jednoduchý. Když hrajou osobky, tak zase se uvolňují jiný hráči, on jim zdatně sekunduje i Vojta Smrš v té záloze.
2: Popisoval trenér Bohemians Jaroslav Veselý, jak důležitá je pozice Aleše Čermáka v týmu, a vedle výkonu svého mužstva vyzdvihnul i hlavního rozhodčího Adama Trsku.
1: Já jsem ho teďka byl poděkovat po zápase, to je přesně jako prototyp moderního rozhodčího, nevíte o něm, skvěle nechává volnost té hře, musím říct, že tomu zapad a proto to utkání mělo takové tempo a spát, že to nekouskoval, nikdo nemůže říct půl slova, jak to pískal. Takže já určitě velký respekt k výkonu rozhodčího.
2: Trska řídil jako hlavní sudí své 7. ligové utkání. Kladně o něm mluvil i střelec jediné branky zápasu Aleš Čermák.
3: Když o něm vlastně jako nevíte v tom zápase, tak je to super vlastně. A to přesně byl ten případ, že to mělo šmrnc, žádný dlouhý zastavování. A to tomu fotbalu jenom prospívá, nebo všem hráčům se tak hraje podle mě líp, takže super.
4: Tohle to je přesně vlastně jakoby věc, která je důležitá k tomu, aby to byl zápas. Trápí mě, že při takovémhle výkonu jakoby rozhodčího jsme to daleko víc nevyužili, protože tam přesně bylo to prostě vzít balón, chtít hrát, nabídka, krátký balón, chtít nahoru, hrát mezi linie. Tréninku ano, zápase ne.
2: Litoval hlavní trenér Baníku Ostrava Roman Skuhravý toho, že jeho svěřenci nevyužili lépe tempo zápasu.
4: Opravdu jsem čekal, že po těch 3 týdnech a hlavně po tom minulým týdnu, po tom zápase, kdy jsem to tam viděl, agresivnější výkon. A to byl vlastně náš life motiv jako přípravy. Chceme servát po každý metr, bez balonu to tam bylo, ale s míčem to bylo hodně nesebevědomé.
2: Ostravané budou v dalším kole Šance ligy hostit v neděli 18. října pražskou Spartu. Bohemians nastoupí už ve středu 14. k domácí dohrávce s Mladou Boleslaví. Z pražského Dělíčku Kristián Šveda, Český rozhlas.
5: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Podrobnosti k počasí probereme s Václavem Smolkou, kterému přeji krásné ráno na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Hezký den.
2: Dobré ráno.
1: Tak Václave, jak vy to vidíte svým odborným okem teď v Moravskoslezském kraji?
2: Tak většinou máme v kraji oblačno, teploty jsou nejčastěji od 10 do 6 stupňů Celsia, ale máme výjimečně i lokality o něco chladnější, zejména na Bruntalsku, tam může být kolem 4 stupňů. Vítr ten je slabý, místy mírný, jihozápadní až jižní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: V průběhu dne se ten ráz počasí bude nějak výrazně měnit, jak bude?
2: Tak dnes očekáváme, že bude proměnlivá oblačnost, výjimečně se vyskytnou přeháníky, zejména na horách, večer potom budou ustávat a také bude ubývat oblačnost. Maximální denní teploty budou od 12 do 16 stupňů, na horách kolem 7 stupňů a vítr bude mírný, jihozápadní až západní, od 3 do 7 metrů za sekundu a večer místy zeslábne.
1: V noci a zítra tam ta situace bude jaká?
2: V noci čekáme, že bude většinou polojasno, výjimečně se k ránu v údolí mohou vytvářet mlhy, minimální teploty budou od nejčastěji od 7 do 3 stupňů, při slabším větru výjimečně se můžou také vyskytnout přízemní mrazíky, vítr bude slabý, místy mírný, západní až jihozápadní od 2 do 5 metrů za sekundu. Zítra by mělo být polojasno až oblačno, lokálně se během dne vyskytnou také přeháníky, které budou v polohách zhruba nad 11 metrů smíšené nebo sněhové. Maximální teploty budou zítra od 10 do 14 stupňů, na horách kolem 5 stupňů a vítr bude většinou mírný, západní až severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu a večer bude postupně slábnout.
1: No a na závěr, Václave, poprosím informaci o vlhkosti a tlaku.
2: Tlak vzduchu přepoštěný na hladinu moře je aktuálně 1011 hektopaskalů a relativní vlhkost se v kraji pohybuje nejčastěji kolem 90%.
1: Děkujeme a krásnou neděli. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezkou neděli, naslyšenou.
0: Špičkový rakouský jazz míří do Českého rozhlasu Ostrava. Formace On Cue v unikátním 10členném obsazení a s nimi speciální host, saxofonista Kika Spranger z Nizozemska, zahrají ve studiu S1 v pátek 23. října od 19.30. Koncert nazvaný On Cue hrají Tiefenbachera a Vedoveliho si můžete vychutnat i v přímém přenosu na YouTube nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Nakonec je všechno docela relativní, takže i dnešní proměnlivé počasí může znamenat to, že si to venku náramně užijete, protože pršet by skoro vůbec nemělo a občas vykoukne i sluníčko. Podzim je čas na pouštění draků, a tak si právě dnes můžete zajít na soutěžní drakiádu do Hradce nad Moravicí. Začátek je ve 13 hodin u skautské základny Kuřín. Frýdecko-Místecký fauna park pak bude patřit rytířům templu. Ti nejenže svedou mezi sebou boj, ale pro děti připravili celou řadu aktivit, třeba školičku šermu. Program začíná v 16 hodin. Pokud si dnes chcete zasportovat a ještě k tomu přispět na dobrou věc, můžete se vydat na 13. hodinu do ostravského Bělského lesa. Tam totiž startuje Pírův běh, štafeta dobrého skutku na podporu nové onkologické čekárny Fakultní nemocnice Ostrava. Tolik nabídka aktivit na dnešní den z Vln Českého rozhlasu Ostrava. Karel Zich, ten už to rozjíždí. No a já přeji krásné nedělní ráno.

0: bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: V Opavě vyhrálo ve volbách hnutí ANO, druhé je sdružení OK Změna pro Opavu. Obyvatelé Litultovic odmítli rozšíření těžby v místním lomu. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí, od začátku roku už skoro 300. Před námi je oblačný den s teplotami až 16 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým, dobré nedělní ráno. Hnutí ANO ovládlo komunální volby v Opavě se ziskem zhruba 37% hlasů. Druhé skončilo s necelými 29% uskupení OK Změna pro Opavu. Z 11% se do nového zastupitelstva dostala také ODS a nezávislí. Hranici 5% těsně překročilo sdružení Zelená pro Opavu a občané městských částí Opavy.
2: Nové zastupitelstvo prořídne, budou tam zástupci 5 subjektů, po minulých volbách jich bylo 7. Hnutí ANO současného primátora Tomáše Navrátila získalo stejně jako po minulých volbách 17 mandátů. Sdružení OK Petra Čutka jich bude mít 13. Volební účast v Opavě byla zhruba 44%. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: První kolo senátních voleb na Frýdecko-Místecku vyhrála Helena Pešatová ze STAN. Získala necelých 35% hlasů. Ve druhém kole se utká s Petrem Korčem z hnutí Naše město FM.
3: Je to pro mě překvapení, když jsem si přála se dostat do druhého kola. Moji protikandidáti byli a jsou velice silní.
4: Řekla dosavadní senátorka pro Frýdecko-Místecko po sečtení hlasů. Práci v Senátu kombinovala s pozicí starostky Frýdlantu nad Ostravicí, kde už letos nekandidovala. Funkce by v případě vítězství v druhém kole propojoval i Petr Korč.
5: Pro mě je naprosto zásadní mít, jak se říká, pod kontrolou město Frýdek-Místek a neopustím pozici primátora. Já chci vědět, co se v tomto městě děje.
4: Oba postupující dělilo v prvním kole zhruba 1000 hlasů. Z Frýdecko-Místecka František Kuča, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Litultovic na Opavsku odmítli v referendu rozšíření těžby v kamenolomu v místní části Luhy. Výsledky hlasování zveřejnila obec na svých webových stránkách. Ze 755 oprávněných voličů jich v referendu hlasovalo 430. 8 hlasů bylo neplatných. Proti rozšíření těžby se vyslovilo 391 lidí, tedy většina. Opačný názor mělo 31 voličů. Referendum je tedy platné a závazné. Na českých silnicích zemřelo v září 49 lidí. To je po srpnu, kdy přišlo o život 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Vyplývá to z dat dopravní policie. Mezi hlavní příčiny úmrtí patřily nepřizpůsobená nebo nepřiměřená rychlost, přejetí do protisměru a nepozornost, popisuje Tomáš Pavlík z České asociace pojišťoven. Za prvních 9 měsíců letošního roku policie eviduje celkem už skoro 300 obětí nehod, které zavinili řidiči motorových vozidel.
6: Podrobná data za září nám ukazují, že mezi jednotlivými hlavními příčinami si nejvíce obětí vyžádalo přejetí do protisměru. Při 190 těchto nehodách zemřelo celkem 11 lidí.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji proměnlivou oblačnost a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, které večer ustanou a oblačnosti částečně ubyde. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách 5 až 9, povane mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Opavsku na silnici číslo 57 mezi Březovou, Lesními Albrechticemi a Kajlovcem u Hradce nad Moravicí je ode dneška na týden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Opravuje se tam povrch vozovky. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Pohodové cestování přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
8: C Celý dnešní den sledujeme v rámci vysílání Českého rozhlasu Ostrava výsledky komunálních voleb. Následující hodina nebude výjimkou. Bohumín a Karviná, na ty se tentokrát zaměříme. Města v Moravskoslezském kraji, kde vítězové voleb získali nadpoloviční většinu a nemusí tedy hledat provedení radnice koaličního partnera. Rozebereme to už za pár okamžiků a za pár chvil. Přidáme i informace z jiných míst v kraji a pomůže nám s tím redaktor František Kuča. No a abyste toho neměli moc v rámci těch informací volebních, tak samozřejmě to musíme proložit také něčím jiným, což uděláme už za chvíli, kdy se podíváme do historie zemědělství. Martin Pisařík bude v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo zjišťovat, jaké plodiny se vlastně pěstují úplně nejdéle. No a z písniček, které nestárnou, Hana Zagorová anebo kapela Buty hned teď na úvod. Přejeme všem krásné ráno.

0: Jaké plodiny se pěstují vůbec nejdéle, tak to je téma dnešní rubriky Co v učebnicích nebylo. No a zjišťoval to Martin Písařík. Prostě se zkrátka na chviličku podíváme do historie zemědělství, které se mimochodem aktuálně velmi mění, protože samozřejmě teploty jsou stále vyšší a to, co se pěstovalo kdysi na jižní Moravě, to se třeba v příštím roce bude pěstovat už na Moravě severní. Ale o tom až jindy. Teď co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuálně z Lysé hory je tam zataženo, oblačno, hustá mlha a teploty kolem 3,5 stupňů. Počítejte s tím, pokud tam právě vyrážíte. Dneska obecně očekáváme proměnlivou oblačnost, výjimečně se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Večer pak očekáváme ustávání přeháněk a ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní maxima 12 až 16, na horách 5 až 9.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: A pokud právě v tuto chvíli nehoubaříte, tak pojďte s námi řešit výsledky voleb. Podíváme se do Bohumína a do Karviné, to jsou velmi zajímavá města. 63% hlasů a 30 zastupitelů z 41. Takové jsou výsledky voleb v Karviné, kde drtivě zvítězilo uskupení Žijeme pro Karvinou v čele se současným primátorem Janem Wolfem. Provedení radnice tak nemusí hledat koaličního partnera. I to teď probereme s reportérem Františkem Kučou. Františku, dobré ráno.
3: Dobré ráno. Jan Wolf včera poděkoval voličům a ve svém vyjádření uvedl, že si podpory lidí váží. Já připomenu, že čelí obvinění ve fotbalové korupční kauze. Vinu dlouhodobě odmítá a voliči podle něj potvrdili, že vidí výsledky práce vedení města a chtějí, aby pokračovalo. Nadpoloviční většinu hlasů, téměř 61%, získalo taky Srdcem pro Bohumín v čele se současným starostou Lumírem Macurou. Ani tam tedy nemusí hledat koaličního partnera. Jak ale Lumír Macura řekl, tak chtějí v Bohumíně spolupracovat napříč stranami, takže počítají s tím, že budou členové ostatních politických stran a hnutí se podílet na práci v komisích a výborech.
1: Na ten Bohumín jsem byla osobně velmi zvědavá. Opačně je to ale v Novém Jičíně, tam vyhrálo nové uskupení Náš Nový Jičín.
3: Ano, a to získalo 27% a 9 mandátů a porazilo tak vítěze minulých komunálních voleb, což bylo hnutí ANO s dosavadním starostou Stanislavem Kopeckým. To skončilo na druhém místě s necelými 21%. V Novém Jičíně se ale povedou koaliční vyjednávání. Nový subjekt vyhrál také v Třinci. Tam je vítězem uskupení Volte Třinec, Věcně a otevřeně za lepší Třinec. Získalo 8 mandátů ve 27 členem zastupitelstvu. Počet zastupitelstvů se v Třinci letos snížil z 33 na 27 a do čela se dostaly i další opoziční strany. Po 28 letech ve vedení města už nekandidovala dosavadní primátorka Věra Palkovská. Doposud nejsilnější osobnosti pro Třinec získali 4 mandáty, dohromady s dosavadními partnery KDU, ČSL a koalicí Společně pro Třinec mají menšinu 8 hlasů.
1: V minulých komunálních volbách bylo v regionu hnutí ANO, kde si svou pozici udrželo?
3: Tak například v Ostravě, o které jsme dnes už mluvili, ale kde ale hnutí nějaká procenta ztratilo. Naopak v Opavě si o jednotky procentních bodů polepšilo na 37% hlasů a primátor Tomáš Navrátil je tak vítězem voleb. V Opavě tak může znova vládnout koalice hnutí ANO, občanů městských částí Opavy a Zelených, připouští to právě lídr ANO. Spojení má opět těsnou většinu. Po dlouhé době se ale objevil silný soupeř hnutí ANO, sdružení OK Změna pro Opavu bývalého basketbalového trenéra Petra Čutka. Společně s ODS ale většinu nemá. Kde naopak hnutí ANO svou pozici neobhájilo, tak to je Havířov. Skončilo až druhé, přišlo asi o 6%. Vítězem voleb v Havířově je sdružení Havířov sobě s lídrem Jiřím Jeklem s 27% hlasů. Na mandáty to je ale remíza, obě uskupení mají stejný počet, tedy 13 křesel ve 43 členem havířovském zastupitelstvu.
1: Františku, děkujeme za komplexní rozbor a přejeme krásnou neděli.
3: Krásný den.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Komunální volby v Novém Jičíně vyhrál náš Nový Jičín. Získal 9 mandátů v zastupitelstvu, které má 29 členů. Druhé skončilo ANO se 7 mandáty. Třetí koalice Zelení, Piráti, TOP 09 a STAN bude mít 4 zastupitele. Voleb se zúčastnilo přes 42% voličů. V komunálních volbách v Českém Těšíně zvítězila strana Těšín 2.0. Získala přibližně 23% hlasů a v zastupitelstvu obsadí 7 křesel. O jeden mandát méně má kandidátka nestraní Český Těšín, která získala skoro 20%. Další křesla v městském zastupitelstvu obsadí také hnutí ANO, KDU-ČSL, Sem pro Těšín, ODS a SPD. První kolo senátních voleb. Na Frýdecko-Místecku vyhrála Helena Pešatová ze STAN. Získala necelých 35% hlasů. Ve druhém kole se utká s Petrem Korčem z hnutí Naše město FM. Oba postupující dělilo v prvním kole zhruba 1000 hlasů. Dva lidé se v sobotu vážně popálili při požáru Maringotky v Metylovicích na Frýdecko-Místecku. 38letá žena skončila v nemocnici v kritickém stavu. Informovali o tom mluvčí integrovaného záchranného systému. Proč Maringotku zachvátil požár, zjišťují vyšetřovatelé, hasičů a policie. Předběžná škoda byla vyčíslena na 200 000 korun. Při monitoringu mokřadů na Jižní Moravě narazili vědci na dva druhy pavouků, které v Česku zatím nezaznamenali. Pavouka a skákavku našli výzkumníci z Masarykovy univerzity na slanisku u Rakvice na Břeclavsku, u Dubňan na Hodonínsku zase objevili vzácnou snovačku. Jaké nás dnes čeká počasí? Oblačno a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů, na horách na 5 až 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Dolním Benešově na Opavsku počítejte s kyvadlovým provozem v Opavské ulici. Na místě probíhá oprava povrchu vozovky. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod, je plynulý. Bezpečný dojezd do cíle přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, my jsme za to samozřejmě moc, moc rádi. Tady v centru města se nám pomaličku začíná probírat obloha a na ní se objevuje sluníčko, nicméně podrobnosti o počasí až za chvíli. Teď se budeme věnovat zřejmě nejslavnějšímu vězni v heřmanické věznici, kterým byl v 80. letech dramatik a bývalý disident a prezident Václav Havel. Strávil tam rok a půl a zažil těžkou dřinu. Za protikomunistické postoje byli v Heřmanicích vězněni i polistopadový ministr zahraničí Jiří Dienstbier nebo pozdější senátor Václav Benda. Na podrobnosti Havlova pobytu ve věznici se při příležitosti nedávného výročí jeho nedožitých 90 redaktorka Iva Havlíčková ptala ostravského kronikáře Martina Juřici.
1: To bylo v rozhovoru s Janou Klusákovou, vlastně s Jiřím Dienstbierem, on vzpomínal na tu dobu, kdy vlastně byli vězněni společně s Václavem Havlem, vězni z Heřmanice a tam prostě museli vykonávat, jako dneska vězni vykonávají nějaké práce a právě Václav Havel dostal nějaký fyzicky náročnou činnost, kterou nezvládl, takže byl z toho nějakým způsobem osvobozen, ale měl samozřejmě problémy zdravotní, které se projevily. Takže na to vzpomíná Jiří Dienstbier v tom rozhovoru na tu dobu, kterou strávil věznice. On potom samozřejmě z té věznice nepřešel hned na svobodu, ale byl převezen, myslím, na Bory a nějakou tu dobu ještě tam strávil ve vězení, takže to nebylo jakoby plná část, kterou on, Václav Havel, i s Dienstbierem vlastně strávili ve věznici v Heřmanicích.
2: A co oni tam vlastně dělali v těch Heřmanicích teda?
1: Já tady přečtu, já si můžu citovat, jo? Tady Jiří Dienstbier říká, nejdřív měl Havel v Heřmanicích svářet rošty a já listovat železo. Na to jsme fyzicky nestačili. Václav Havel musel ty metrákové rošty zvedat a já musel k lisu přivalovat pásovinu. 100 až 150 kilové kolo plechu. Za měsíc i lékařka doporučila, aby nás přeřadili. Tak jsme se dostali k palicímu stroji, kde jsme pracovali v opačných šichtách. Pokud bylo železo, kyslík a fungoval jeřáb, byli jsme schopni plnit plán na 200%. Benda pracoval na vrtačce.
2: Takže opravdu fyzicky náročná práce, kterou Václav Havel musel ve věznici teda absolvovat.
1: Určitě musel. Samozřejmě to nepřispělo k tomu jeho celkom zdraví. On nejenom tady, ale měl vlastně problémy v Praze, ve věznicích a podepsal se to na jeho vlastně zdravotním stavu až do konce života.
2: A vzpomínal on na to nějak, jako jaká panovala mezi těmi vězni atmosféra?
1: Co si tak pamatuju z rozhovoru, tak tam považovali ty takzvané politické za jakousi lepší sortu, řekněme, a on vlastně pomáhal některým lidem s učením. Našel si tam, neřeknu přátelé a známé, kteří ho respektovali, on respektoval je.
2: Popisuje kronikář Martin Juřica z Ostravy, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Alespoň tady v centru Ostravy se začíná objevovat sluníčko a kouká přes docela modrou oblohu určitě více než v rámci včerejšího dne, takže pokud byste chtěli vyrazit právě ten nedělní den k procházce, myslím si, že bude úplně ideální. Jinak meteorologové označují dnešní situaci spíše za proměnlivou. Proměnlivá bude i oblačnost, výjimečně se vyskytnou přehánky, hlavně tedy na horách, no a večer pak meteorologové očekávají ustávání přehánek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní maxima vystoupají na 12 až 16 stupňů, na horách bude 5 až 9.
2: O velmi závažném onemocnění trombóze budeme mluvit v naší pravidelné čtvrteční lékárně. Jejím hostem bude Jaromír Gumulec, primář kliniky hematoonkologie fakultní nemocnice Ostrava. K mikrofonu jsem ho pozvala, abych se ho zeptala, zda lze trombóze předcházet, co proto musíme udělat a také, jaké možnosti léčby současná medicína má. Naslyšenou v lékárně se těší Ivana Šuláková.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
4: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Za 8 minut bude 9, trávíte dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Pokud byste chtěli někam vyrazit, máme tady tipy. Slezsko-Ostravský hrad hostí setkání slezských železničních modelářů. Na jejich kolejové železnice se můžete přijít podívat mezi 10. a 17. hodinou. Pod velkým hlasům to je koncert, na který se můžete dnes vydat do evangelického kostela na Nivách v Českém Těšině. Za mikrofon se v 18 hodin postaví Martin Chodůr a koncertovat se bude také v Kopřivnici. V kostele svatého Václava v Lubině vystoupí od 17 hodin pěvecký sbor Ondrášek. Kulturní dům se pak stane od 19 hodin svědkem souboje klavíru Ondřeje Brouska a Ondřeje Brzobohatého.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Komunální volby v Bruntálu vyhrálo hnutí ANO. Ve druhém kole voleb v senátním obvodu Přerov, kam patří část Novojičínska, se utkají Jakub Navařík z ODS a Petr Vrána z hnutí ANO. Horní Bludovice na Karvinsku rozšíří tamní hřbitov. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a teploty kolem 15 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobré dopoledne. Hnutí ANO vyhrálo komunální volby v Bruntálu. Získalo přes 26% hlasů. Na druhém místě skončilo Sdružení pro změnu s necelými 22% a na třetím místě se zhruba 20% skončil Bruntál 2026, složený z kandidátů Hnutí STAN a nezávislých.
2: Hnutí ANO 2011 obsadí v nově zvoleném zastupitelstvu 7 křesel, po 6 zastupitelích má Sdružení pro změnu a Bruntál 2026. Hnutí SPD bude mít v zastupitelstvu 2 hlasy, stejně jako Sdružení Bruntál srdcem a rozumem. Jedno křeslo získala nová radnice 2026 z Bruntálu, Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Nejvíc hlasů získal v prvním kole senátních voleb v obvodu 63, který zahrnuje Přerovsko a část Novojičínska, Jakub Navařík z ODS. Na druhém místě skončil Petr Vrána z hnutí ANO. Oba kandidáti se utkají v pátek a v sobotu ve druhém kole hlasování.
3: Musím říct, že ten průběh jsem teda opravdu nečekal, že bude vypadat takhle, že to bude takhle napínavé.
4: Říká Jakub Navařík z ODS, který v letošních senátních volbách kandidoval v rámci koalice s KDU, ČSL, STAN a TOP 09. Rozdíl mezi ním a lídrem hnutí ANO Petrem Vránou byl jen několik desetin procenta.
3: Ten počet hlasů je velmi vysoký a já chci za to poděkovat všem voličům. Boj je teda náročný.
4: Uvedl Vrána. Oba kandidáti budou pokračovat ve své kampani. Taktiku měnit neplánují. O jejich postupu do Senátu rozhodne druhé kolo voleb, které se uskuteční příští víkend. Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Výsledky komunálních i senátních voleb jsou sečtené. Jako poslední je statistikům odevzdal kolem 7 hodiny ráno okrsek v Praze 5. Rozhodnuto je tak už i v hlavním městě, kde vítězí hnutí STAN z více než 23% hlasů. Druhá je koalice ODS a TOP 09 s 22% a třetí je Praha sobě s 18%. Celková volební účast v komunálních volbách dosáhla 48%. Obec Horní Bludovice na Karvinsku plánuje rozšířit hřbitov v místní části Špluchov. Radnice dokončila administrativní přípravy. Nově vymezená plocha nabídne prostor pro dalších 65 hrobových míst. Obec chce opravit také tamní smuteční síň. Na hřbitově je v současné době přes 200 hrobových i urnových míst a také vsypová loučka.
1: Sport.
0: Ostravský Baník se po reprezentační pauze vrátil do šance ligy porážkou. V 10. kole prohrál na stadionu pražských Bohemians 0-1. Zápas měl spát a domácí i hostující trenér to přisuzovali i dobře nastavenému metru hlavního rozhodčího Adama Trsky. Kouče Baníku Romana Skuhravého mrzelo, že z dobrého tempa utkání Ostravané nevytěžili víc.
5: Tohle to je přesně vlastně jakoby věc, která je důležitá k tomu, aby to byl zápas. Trápí mě, že při takovémhle výkonu jakoby rozhodčího jsme to daleko víc nevyužili. A protože tam přesně bylo to prostě vzít balón, chtít hrát, nabídka, krátký balón, chtít nahoru, hrát mezi linie. V tréninku ano, v zápase ne.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji proměnlivou oblačnost a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, které večer ustanou a oblačnosti částečně ubude. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách kolem 7. Povane mírný, jihozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na nehodu pozor v Ostravě v Zábřehu, na rozhraní ulic Výškovická a Ruská u nájezdu na Plzeňskou se srazila 2 osobní auta. Místem s opatrností projedete. Pokud víte o komplikacích na cestách, volejte bezplatnou linku Zelené vlny a informujte i ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: V
6: Pět minut po 9. hodině, tak o volbách už máme jasno. Ten speciál, který jsme připravili v rámci Českého rozhlasu Ostrava, byl absolutně vyčerpávající, takže doufám, že své výsledky za svou obec, městský obvod nebo město jste si našli a zkompletovali už i vy a můžete tudíž říct, jak to vlastně pro vás osobně dopadlo nebo nedopadlo. My už se teď přepínáme do toho klidnějšího módu. Venku nám krásně svítí sluníčko, alespoň tady v Ostravě, tak doufám, že potěší i ostatní místa v Moravskoslezském kraji. No a my jdeme také cestovat na úvod této hodiny například na Třinecko. Dva poslední dřevěné domy z konce 19. století stojí nedaleko Plynujemu na Borku v Třinci a fungují jako skanzen. Jak si tam tehdy dělnické rodiny žily a co vlastně používali, to uslyšíte za chvíli v naší reportáži. Jsme Český rozhlas Ostrava a přejeme krásnou neděli.

0: Ještě do konce října můžete navštívit dřevěnky na Borku v Třinci, poté se na čas na zimu uzavřou. Bývaly domovem dělníků železáren téměř 150 let a každá ze čtyř částí reprezentuje jiné období minulosti. Expozici tam průběžně stále doplňují o nové předměty a ty si za doprovodu tamních průvodkyň Karin Sikorové a Marty Opálkové prohlédla i redaktorka Iva Havlíčková.
1: Vstupujeme do dalšího z bytů tady v areálu dřevěnek na Borku. To už je ta novější, trošku novější historie tady.
2: To už je novější historie 40. až 60. let 20. století. Přibyly nám tady exponáty, které připomínají život dětí.
1: Takže hračky.
2: Hračkám vyvodilo dřevo v různých podobách. Tady máme dřevěné kostky, které jsou oblepeny obrázky a z nich se skládá několik motivů, několik obrazů. No a pak postupným otáčením řad, ať to byly vodorovné nebo svislé ty řady, tak se jimi otáčelo a dostali jste po každé jiný obrázek. Například tady medvědy
1: s liškou.
2: Medvěd s liškou, medvěd počítá na počítadle, tak mělo to být humorné pro děti.
1: To byl takový tady pokojíček, který pro děti v minulosti.
2: Ani ne. Dětské pokojíčky v té době si v dřevěnkách těžko můžeme představit. Určitě to nebyl dětský pokoj, jak ho vnímáme dneska.
1: Prostě bylo tady moc lidí, museli se podělit o ty prostory.
2: A tady jsme v ložnici, tady je taky tedy nějaký nový exponát, nový předmět. Právě se na něho díváme. Je to svatební servis novomanželům ve smetanové barvě a se zlatým zdobením. Je téměř celý, chybí jenom jeden dezertní talířek, ale každopádně byl to svatební dar novomanželům.
1: Takže po šesti kusech plytké talíře, hluboké mísa na polévku, všechno.
2: Všechno, ano.
1: Příslušenství.
2: Tak. Ještě jedna část teda dřevěnek, to je byt 70. až 80. let. Máme tady takovou klasickou žehličku 70. let i s rukávníkem, který ženy velmi využívaly, protože košile musela být vyžehlená bez jakýchkoliv záhybů, hlavně ty rukávy.
3: Pak tady máme úplně fungl nový tlakový hrnec, potom přibyly formy na bábovku a taky plechy ozdobné. Budete se divit, ale některé věci nám přinesla paní po své tetě, naprosto zachovala nevybalené, která si je schovala zřejmě, jak je dostala, tak tam zůstaly ve sklepě, takže jsou úplně nové. Jinak, co přibylo ještě dalšího, tak je vlastně kuchyňská váha a je tam mlýnek na dělání nudlí. To byl velice užitečný pomocník v té domácnosti.
2: Kdysi hospodyňky si velmi cenili domácích nudlí. Kvalita v obchodech nudlí nebyla až taková, jakou si představovali, a domácí nudle a hlavně co nejjemněji nakrájené, tak to byla taková vizitka hospodyňky, takže opravdu z toho stroječku vycházejí vlasové nudle. Přibylo nám čtivo v těch roubenkách, když se někdo dostal do zahraničí a přivezl například katalog Neckermann, no tak to obešlo samozřejmě celou kolonii. Všichni byli zvědaví, jak tam za tou železnou hranicí, jak si tam lidé žijí, co nakupují, co je na trhu. Od 80. let už se dala i u nás koupit česká verze burdy, což přivítali hospodyňky, protože součástí byly střihy a šili si něco jiného, než co bylo k mání v obchodech. No a pánové zase dávali přednost časopisům Urob si sám, udělej si sám, což byl užitečný pomocník pro obzvláště kutily.
1: Dodávají průvodkyně Karin Sikorová a Marta Opálková. Z Třince Iva Havlíčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: špičkový rakouský jazz míří do Českého rozhlasu Ostrava. Formace On Cue v unikátním desetičlenném obsazení a s nimi speciální host, saxofonista Kika Spranger z Nizozemska, zahrají ve studiu S1 v pátek 23. října od 19.30. Koncert nazvaný On Cue hrají Tiefenbachera a Bedovelliho si můžete vychutnat i v přímém přenosu na YouTube nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Někdo píše básně jen v mladické nerozvážnosti, někdo pokračuje i ve zralém věku. Psaní pak představuje nejvnitřnější reflexy světa a prožitků v něm. To je přesně i případ autora z Dolního Sklenova, kterého vyspovídala redaktorka Romana Kubicová.
1: Radek Holík, autor už druhé básnické sbírky Nepletuli se, a docela jsem byla překvapená v anotaci, když jsem četla, že vás popadla, nechci říct tíseň ze života, ale takové mírné rozčarování, prozření, takové jako dospění, je to tak?
2: Je to tak, já jsem si uvědomil v podstatě v posledních několika letech, že svět kolem mě se mění a že se nemění k dobrému, a padla z toho na mě tíseň, takže v tomto případě jsem to ventiloval v podobě veršů.
1: To znamená, co máme jako čtenáři očekávat?
2: No, žádné veselé čtení. Možná forma se může zdát taková lákavá, protože rytmus a rým jsou pravidelné, vázané, ale ten obsah je ponurý a temný.
1: O čem tedy pojednávají verše, když to tak jako nějak už jsme naznačili?
2: Je to o světě kolem mě, jak se mění, jak se mi to nelíbí, a z jedné strany, z druhé strany je to o tom, jak já na ten svět reaguju. To znamená, dokážu udělat něco pro to, aby se ten svět změnil, nebo jsem pohodlný a přizpůsobím se davu a budu spokojený s tím, co mám.
1: Stačí to básníkovi takto se vypsat?
2: No, musí. Co jiného má dělat?
1: Ne, reaguji na to, že vy vlastně máte funkci ve vrcholném managementu jisté firmy, takže vlastně to je pozice, ze které lze mnohé vykonat. Tak proč ještě ty básně?
2: To je konsekvence. Potom, když člověk po nocích nespí, tak aby se nemusel pořád zabývat těma pracovníma věcma, tak přemýšlí nad něčím jiným. Takže řekněme, že je to vlastně takový vedlejší produkt.
1: No a v práci na poradách nevypadá to tak, že třeba zahájíte nějakou svou nejnovější básní, kterou reflektujete dění i ve firmě?
2: Na to bohužel vůbec není čas.
1: Tak kdo je vaším kritikem a prvním čtenářem?
2: Rozhodně to moje žena Martina. A to hned poznám, když něco napíšu a jí se to líbí nebo se to nelíbí, tak ona je takovým etalonem dobrého čtenáře. A to je pro mě velkým povzbuzením pro psaní a pro další tvorbu.
1: No a jak reaguje na dobré verše dobrá manželka?
2: Chválí.
1: Upřímně, to poznáte.
2: Upřímně. Jako samozřejmě člověk muž pozná, když to žena myslí upřímně, takže v tomto případě je to upřímné.
1: Jak dlouho vlastně vznikaly verše knize obsažené?
2: V podstatě je to výběr zhruba, já nevím, asi z 200 básní, které vznikaly v průběhu posledních 5 let od napsání první sbírky.
1: Bylo těžké vybírat, protože přece jenom jako v průběhu let se člověk mění, i ten pohled na ty události, i vnitřně se měníme.
2: Právě, že to docela šlo, protože to zaměření, jak jsem říkal, ten dopad toho světa kolem mě se propsal i do těch básní víc, než jsem si myslel původně. To znamená, když jsem zpětně vybíral ty básně, tak v podstatě to dávalo smysl je spojit dohromady.
1: Jak se kniha jmenuje? My jsme to pořád ještě neřekli.
2: Kniha se jmenuje Na barvě nezáleží a je to taky taková reakce na první sbírku, která se jmenuje Modro-červeno-černá. A v podstatě teďka říkám, že už je všechno úplně jedno.
1: No počkejte, tak se setkáme třeba za 5-10 let. Jak si myslíte, že půjdete dál? Rozčarování přišlo, teď by mělo přijít rozřešení.
2: Buď anebo smrt.
0: Tato fatální slova básníka z Dolního Sklenova Radka Holíka, to byla před nedávnem v Hukvaldské knihovně slavnostně pokřtil svou druhou knihu básní, nazvanou Na barvě nezáleží. Po písničce se ale vydáme k jinému žánru, tentokrát to budou pohádky a hlavně pohádkové ilustrace ostravské knihovnice Lenky Vaníčkové.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Před písničkou jsme vám představili knížku básní Radka Holíka Na barvě nezáleží. No a teď už míříme do pohádkového světa. Přesně tak vidí svět ilustrátorka Lenka Vaníčková, kterou vyzpovídala redaktorka Romana Kubicová.
1: Vy jste knihovnice, která se na čtenáře usmívá v knihovně města Ostravy v Mariánských horách, je to tak?
2: Ano, v pobočce Daliborova.
1: A tuší vaši čtenáři, že také malujete, kreslíte?
2: No, někteří ano, ale většinou moc ne.
1: Nicméně, já vás tady potkávám na faře v Horních Domaslavicích, kdy dneska je taková historická akce, Velká modrá krev se vrací do Domaslavic a vy tady máte vystaveny své ilustrace. Tak studovala jste ilustraci?
2: Ne, já jsem studovala animovaný film ve Zlíně, ale tím jsem se nikdy neživila, protože to uplatnění moc nebylo. Ale potom po mateřské jsem začala tíhnout k dětem a vystudovala jsem předškolní a mimoškolní pedagogiku. Takže jsem několik let učila ve školce a všechno se mi to takhle jako propojilo do těch knížek a ilustrací, ta práce s dětma a s tím výtvarnem.
1: Takže vy jste je těšila tím, že jste s nima malovala a teď tady máte na kontě pohádku.
2: Ano, vlastně tak nějak celou dobu mě to provází, vlastně ty děti a ty pohádky pro ně.
1: Váš svět je plný fantazie a pohladí po duši nejen děti, ale myslím si, že i dospělé, kteří si jej prohlídnou. Tak jakou technikou malujete? Viděla jsem digitální malbu a viděla jsem klasickou.
2: Já většinou dělám digitálně, ale teďka občas se vracím k akvarelu, který potom ještě digitálně upravuju, protože je to potom jakoby lepší. V dnešní době už se to většinou všechno stejně potom musí skenovat do toho počítače, takže je to takové ulehčení, ale samozřejmě musím všechno poctivě nakreslit.
1: No, ano, protože když si neznalý člověk přečte digitální malba, tak si řekne, no jo, při dnešních vymoženostech, umělé inteligence a podobně, vždyť to umí každý. Není to tak.
2: Ne, já umělou inteligenci nevyužívám a všechno opravdu poctivě digitálně kreslím.
1: Pojďme tady k té pohádce nebo té knížce, kterou jste ilustrovala, České pohádky. 20 nejkrásnějších pohádkových příběhů pro malé i velké čtenáře vypráví kdopak?
2: Magdalena Vaga.

0: Wagnerová.
1: Znáte ji?
0: Osobně jsme se nikdy nesetkali.
2: Tak jak jste se dostala k této zakázce ilustrovat?
0: Přes nakladatelství Plot, které vydává její knihy, tak mi nabídlo, jestli bych nechtěla vlastně ilustrovat tady ty její pohádky, které vyšly v novém vydání. No předtím to byly pohádky, které se jmenovaly Srdce pohádek a teďka vlastně vyšly nově a hledali nějakou novou ilustrátorku, která by jim dala novou podobu.
2: Byla to pro vás výzva, nebo jak se dívám, tak spíš jenom kontinuita toho, čím se zabýváte dlouho, práce s dětmi, pohádkami?
0: Ano, vlastně tady tu knížku jsem ilustrovala na mateřské po večerech, takže to byla i pro mě výzva to tak nějak všechno časově zvládnout a nezbláznit se z toho. No.
2: Vy máte dvě děti, takže to bylo na druhé mateřské?
0: Ano, na druhé mateřské. Ano.
2: To plně rozumím tomu nezbláznit se. Těžko se hledá čas maminkám, je to tak?
0: Ano, co si neurvu večer, tak přes den vlastně nejsem schopná vůbec jako se nějak tvorbě věnovat.
2: Jak to je? Vy dostanete tu knížku a dostanete taky zakázku, kolik těch obrázků tam má být, nebo je to na výtvarníkovi, aby si určil, která místa podpořit kresbou?
0: Většinou je to teda tak, že ilustrátor dostane nějaký počet ilustrací a potom někdy nechávají volnější ruku, že si ilustrátor může vybrat, ale tady jsme se domluvili, že nakladatelství vybere, které scény z těch pohádek chce ilustrovat. A vlastně potom se ty skici posílají ke kontrole do nakladatelství, jestli s tím takhle souhlasí, a potom teprve až člověk může začít kolorovat.
2: To říká ilustrátorka Lenka Vaníčková, která teda, jak jsme prozradili, pracuje v knihovně města Ostravy v Mariánských horách, pobočka která?
0: Daliborova.
2: Daliborova, takže až ji tam uvidíte, usmějte se na ní a půjčte si české pohádky, asi zřejmě v dětském oddělení. Máte je tam?
0: Ano, máme.
2: Z Horních Domaslavic Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava.

0: Naším pondělním hostem bude Luděk Šmehlík, muž, který se pohybuje ve světě módy. Už na střední škole uspořádal svou první přehlídku. Dnes má svou oděvní značku a patří k expertům na dress code. Nejen o módě a oblečení bude rozhovor Kateřiny Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Barka s Julinkou pečou cukroví. Blíží se vánoční svátky. Nikdo zatím neví, že rok 1947 bude plný změn. Znovu sílí napětí mezi Čechy a Poláky a na Karvinské radnici to vře.
3: Ta zpráva, že je Rudek Kivala vrah, byla sprostá lež. V 38. byl na volně. Sotva mohl sedět ve vězení. Tady aspoň vidíš, jací Češi jsou svině zákeřné. Nejsou všichni svině, Bogdane. Komunisté chtějí s vámi postupovat společně. Domluva je přece lepší než boj. Domluva? Ústupek by to byl.
2: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 7. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: depozitáře.
1: Za 10 minut bude 10 hodin dopoledne a tento čas pravidelně patří našemu pořadu příběhu z muzejního depozitáře. Dnešní den není výjimkou. Pouto mezi rodiči a dětmi a taky smysl pro inovaci a schopnost poradit si s technickou výzvou. To prezentuje předmět, který opatruje Ostravské muzeum a aktuálně prezentuje na jedné ze svých výstav. Jak si lidé pomáhali své pomocí, dokládá kutilsky vyrobené dětské nosítko. S etnografkou Anou Pohořálkovou si ho prohlédla i naše redaktorka Petra Štrimplová.
2: V rámci oboru etnografie vás zajímá i takový předmět, jako je, nevím jak staré, domácí nosítko na dítě. Etnografka Anna Pohořálková mi teď vlastně předvedla předmět, který je součástí sbírek Ostravského muzea, tak popišme ho.
3: Je to nosítko, vyrobené asi zhruba v 50. nebo 60. letech. Já ho mám od paní, která v něm už v 70. letech seděla jako malé dítě, kdy se používala pouze stolička. Jo? Ona to měla jako jídelní stoličku, ale původně to patrně její děda vyrobil pro její maminku a skutečně ji v tom nosil. On byl velmi zručný řemeslník a poradil si s tím nosítkem, takže ho vyrobil z velmi silných kovových prutů. Sedačku udělala z nějaké překližky,
2: ano.
3: A nahoře to opěrátko obšil ručně nějakou lehátkovinou.
2: To je taková jakoby celtovina, že?
3: No, nebo ta jo, je to velmi, velmi pevná látka. Ono už se asi patrně nikdy nesundalo a nepralo, tak je už hodně sešlé. A na zadní stranu přidělal kožené řemeny, taky ho vytvaroval, jako podle tvaru zad, bylo zjevné, že se jako nějak nosilo a i dole je kožený pás, podle mě to celé slouží k tomu, aby se člověku nezadíraly ty kovové pruty do zad, ale i tak si myslím, že oproti dnešním nosítkám, tak tady tohle muselo být velmi náročné nošení.
2: No je to takový dřevní model toho jakoby batohu nosítkového, tak jak si člověk dneska představí tu moderní verzi té nosítkové krosny v tom děťátko, tak toto, no to byla oběť skoro, ale ne, ono to asi fungovalo s tím popruhem
3: spíš
2: na těch bedrech.
3: Tak určitě by to nešlo nosit na dnešním funkčním taňonkem oblečení, ale když si představíte, že pod tím měl člověk třeba nějakou bundu nebo nějaký hrubší svetr, pak si to představit dovedu. Na těch nosítkách, které si lidi vyráběli sami doma, je hezké, že vlastně každý ten inženýr, dost často to teda dělali muži, někdy i ženy šily z látky, ale ti muži fakt vzali v potaz všechen materiál, co doma měli a něco z toho vymysleli. Každé to nosítko je trošku jiné.
2: No a tady to motání těch drátů, té drátěné konstrukce, to musel být člověk velmi opatrný, když to na ty záda nahazoval.
3: Určitě.
2: No i takovýto předmět vás jako odborníky zajímá, není to tak dávná vlastně historie, ale pro člověka současného už vlastně ten příběh historický je, kde ho budete prezentovat návštěvníkům.
3: Ten předmět bude součástí výstavy Vlez mi na záda v Ostravském muzeu, sekce, které my říkáme retro sekce. Tam uvidíte kromě těch doma vyráběných nosítek i taková ta dnes, řekla bych, oblíbená retro nosítka ze 70. a z 80. let, něco takového, co vidíme třeba v komedii S tebou mě baví svět.
2: Tak přijďte se podívat. Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Komunální volby v Ostravě vyhrálo hnutí ANO, získalo ale méně mandátů než při minulých volbách. Vláda zatím nemá v Senátu jistého žádného nového zástupce. ANO vede jen na Karvinsku a Českolipsku. Veterinární správa zavádí povinné vyšetření na novou nákazu hospodářských zvířat. Čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 16 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré dopoledne. Vítězství v komunálních volbách obhájilo v Ostravě hnutí ANO, získalo ale méně mandátů než před 4 lety. V Moravskoslezské metropoli posílilo hnutí STAN a koalice Srdcova, složená z ODS, lidovců, TOP 09 a nezávislých kandidátů. Uspěli i motoristé.
5: Já jsem to dneska i kolegům tady připomínal, že bychom se měli více usmívat, protože jsme zvítězili v těch volbách. Je to možná o jednotky mandátu méně, než jsme předpokládali.
6: Říká kandidát hnutí ANO na ostravského primátora Richard Vereš. Koalice na vládním půdorysu hnutí sestavit nemůže. SPD bude v zastupitelstvu chybět. Výsledek hodnotí lídr SPD Petr Harvánek.
7: Budu v tomhle hodně kritický, takže samozřejmě nejsem spokojený.
6: Koaliční jednání chce vítěz voleb zahájit v pondělí. Výsledek nabízí i variantu, která by hnutí ANO poslala do opozice. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Vítězem letošních komunálních voleb je v Kopřivnici uskupení Krásná Kopřivnice v čele s dosavadním starostou Adamem Hanusem. Získalo 44% a v 21 členem zastupitelstvu bude mít 11 mandátů. 4 mandáty pak získali lidovci Kopřivnice a po 3 mají hnutí ANO a Sdružení nezávislých Kopřivnice. Vládní strany zatím nemají v Senátu jisté žádné křeslo. Do druhého kola nepostoupil žádný ze 17 zástupců SPD. Za hnutí ANO má pořád šanci 13 kandidátů. Jitka Wolfová na Českolipsku postupuje z prvního místa, kde překonala libereckého hejtmana Martina Půtu ze starostů pro Liberecký kraj, a Lenka Břiškovská na Karvinsku vede nad nezávislým Petrem Kazíkem. Ostatní nominanti ANO do boje vstupují z druhého místa. Státní veterinární správa v Česku od října vyšetřuje možné nákazy virem šamonda u hospodářských zvířat. Nemoc přenáší především krev sající hmyz a letos se nově objevila v západní a střední Evropě. Nebezpečná je hlavně pro chovy skotu, koní, ovcí a koz. Pro člověka nákaza nebezpečná není. Virus způsobuje podle veterinářů akutní nástup horečky, výrazný pokles mléčné užitkovosti, nechutenství a průjem potraty nebo vrozené vývojové vady u narozených mláďat. U některých případů je vyšetření povinné, říká mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
8: Povinná jsou vyšetření v případech potratů u skotu, telat narozených s vrozenými vývojovými vadami nebo v případech narození mrtvých nebo neživotoschopných telat. Chovatel v takových případech musí informovat státní veterinární správu. Povinná vyšetření budou hrazena ze státního rozpočtu.
4: Počasí.
3: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji proměnlivou oblačnost a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přeháňky, které večer ustanou a oblačnosti částečně ubude. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách čekejte teplotu kolem 7 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: S možnými komplikacemi počítejte na Bruntálsku, na silnici 57 v městě Albrechticích. Na průtahu městem se pracuje a provoz je veden obousměrně jedním jízdním pruhem a řízen je světelným signalizačním zařízením. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Pohodu za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
2: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i tak karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležitý bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podton plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část té vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělalo lem, nebo jak?
2: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A pak to, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct na slepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak máme málo to stačí ke štěstí?
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový poton, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě pět. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.

Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch,

0: Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď, přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co se ti napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo.
0: No,
1: tam byly brambory, myslím, a brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam si to vždycky, a musel si v tom předpět, že musíš vždycky rozkleplnout 10 a když je v pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři?
0: Co se ti
1: to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka je samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo jak se tomu říká?
0: Dvojctihodný
1: koláč.
0: Vevnitř, tvaroh, navrch, pod.
1: Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepcích něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velký automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to. Já jsem. A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus,
1: my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě
0: protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom ho musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Dosavadní koalice neobhájila pozice ve vedení města Třince. Obyvatelé Horního Benešova na Bruntálsku odmítli stavbu větrných elektráren. V září zemřelo na silnicích 49 lidí, na silnicích to bylo letos druhý nejtragičtější měsíc. Čekejte proměnlivou oblačnost a teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré dopoledne. Volby v Třinci vyhrálo uskupení Volte Třinec věcně a otevřeně za lepší Třinec. Získalo 8 mandátů ve 27 členném zastupitelstvu. Na druhém místě jsou nezávislý Třinec se 6 křesly a hnutí ANO s 5 mandáty. Všechna 3 uskupení byla v uplynulém období v opozici.
2: Doposud nejsilnější osobnosti pro Třinec získali 4 mandáty. Dohromady s dosavadními partnery KDU ČSL a koalicí Společně pro Třinec mají menšinu 8 hlasů. Společná levice pro Třinec se do zastupitelstva nedostala. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
0: Výrazným vítězem komunálních voleb v Karviné jsou sociální demokraté společně s nezávislými kandidáty. Jejich uskupení Žijeme pro Karvinou získalo 30 mandátů v 41 členném zastupitelstvu. Je to o 7 více než v minulých volbách. Pohoršilo si naopak druhé hnutí ANO se 7 mandáty.
3: V karvinském zastupitelstvu bude ještě srdcem pro Karvinou uskupení ODS, STAN, Pirátů a TOP 09. Kdo naopak vypadl a o mandáty přišel, je SPD. Strana měla 4 zastupitele a komunisté taky nepřekročili 5% hranici a přišli o 2 mandáty. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Horního Benešova na Bruntálsku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren v katastru města. Referendum je platné a závazné. Lidé hlasovali i o vybudování splyňovací jednotky odpadů a také ji neschválili. V tomto případě ovšem referendum závazné není. Výsledky referenda město zveřejnilo na webu. Výsledky jsou platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35% lidí zapsaných v seznamech oprávněných voličů. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí. To je po srpnu, kdy zemřelo 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc tohoto roku. Ukazují to data dopravní policie. 46 úmrtí způsobila nepřeměřená rychlost nebo jízda v protisměru, popisuje ředitel dopravní policie Michal Hodboť.
4: Na začátku toho všeho dost často bývají jen drobnosti. Je to právě to malé překročení rychlosti, nepozornost tím, že ten zrak nasměrujete jinam, než je ten silniční provoz. A v důsledku takovéto jednání pak vede k těm následkům, které se nám právě propisují do těchto statistik, to znamená smrtelných dopravních nehod.
0: Za prvních 9 měsíců letošního roku policie eviduje skoro 300 obětí nehod, které zavinili řidiči motorových vozidel. Kobyle nad Vidnavkou na Jesenicku pokračují práce na opravě veřejných prostranství, které poničily předloni povodně. Podle nezávislé starostky Miroslavy Rybárikové by práce měly být hotové v následujících týdnech. Investice vyjde na zhruba 2 miliony korun.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji proměnlivou oblačnost a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, které večer ustanou a oblačnosti částečně ubyde. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách kolem 7 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody, s omezením ale počítejte v Třinci. Kvůli pracím na inženýrských sítích je tam uzavřená ulice Bezručova. Objížďka vede přes ulici Lidickou. Dopravní komplikace hlaste na bezplatné lince Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A my už před sebou máme pohodový závěr nedělního dopoledne s datem 11. října. Je 4 minuty po 11. hodině a před námi je poslední hodinka, kterou budeme trávit společně na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Pozveme vás do galerie Pranýř Rýmařovského muzea. Od začátku listopadu tam bude k vidění výstava věnovaná tragické nehodě rumunských letců v Jeseníkách. Upomíná na sté výročí karambolu. Podrobně drobnosti přidáme. Podíváme se ale také na náš pravidelný pořad Chaloupka strýčka Artura už za pár okamžiků. Mějte krásný den a hezkou neděli s Českým rozhlasem Ostrava.

Dobré dopoledne, vážení přátelé, začíná bezproblémový a nepolitický pohodový pořad Chaloupka strýčka Artura. Zesilte si rádio na plné pecky, máme tady dobrou muziku, která by vás měla rozparádit. A objevil jsem jeden velice složitý policejní vysvětlovací vtip, takže pozorně poslouchejte, jinak to nepochopíte. Ostatně všechny policejní vtipy jsou nepochopitelné. Takže to posluchači policejní akademie jedou vlakem a jeden z nich soustředěně naslouchá klapotu kol a všimne si toho i velitel a ptá se ho, o čem přemýšlí, a ten posluchač povídá: šéfe, mi není jasné, proč ten vlak dělá klap, klap, klap, klap, klap. A ten šéf povídá: to je tak. Co je to vlastně vlak? To je lokomotiva a vagóny. Vagóny nás nezajímají, zůstává lokomotiva. Ta se skládá z vlastního stroje a tendru. Tendr nás nezajímá, zbývá ten stroj. A to je parní válec a podvozek. Podvozek, to je rám a kola. Rám nás nezajímá, nás zajímají kola. A kolo, kolo je kruh, tedy pi r na druhou. Co je to pi, to nevíme. R na druhou je čtverec. No a ten dělá přeci klap, klap, klap, klap. Tak jenom, abyste věděli, jak se dají věci vysvětlit. A dáme si něco od Josefa Kobra. V jeho podání to bude nádherná, téměř hornická hymna Kamarádi dolu sfárejme. Zdař Bůh! A kdo si chce zaspomínat na Josefa Kobra, tak připomínám, že v centru Ostravy na takzvané Digitalstraße, co dřív maminy od olašských Romů prodávali digitálky, a byl tam Tuzex, tak tam je na domě číslo 8 v Puchmajerově ulici jeho pamětní deska, že tam roky bydlel.

o té písničce Kamarádi dolů sfárajme se ví, že hudbu k písni složil významný hudební skladatel Rudolf Kubín a text napsal Adolf Minský. Píseň původně nepochází z lidového prostředí, ale byla součástí úspěšné operety s názvem Děvčátko z kolonie a její premiéra byla v Ostravě 22. března 1942. No a díky častému vysílání v brněnském a ostravském rozhlase a vydání tiskem se ta melodie rychle dostala mezi lidi a z původně divadelní písničky se stala lidová hymna, která se hraje při různých slavnostních hornických příležitostech. Uprostřed noci přijde takový úplně nahatý strážník na svoji služebnu a tam jsou ti jeho kolegové, tak na něho zírají a ptají se, co tady děláš, vždyť máš volno a měl jsi být na nějaké pařbě a proč jsi celý nahý? A ten strážník povídá, no vždyť kluci, já jsem byl na pařbě, pořádně se to tam rozjelo a náhle někdo dostal nápad, aby se ženské, co tam byly, svlíkli do naha. Tak se svlíkli a pak se svlíkli všichni chlapi do naha a najednou to zhaslo a někdo zavolal. Tak chlapi a šup do práce. No a tak jsem kluci tady. To přijde blondýnka k doktorovi a má obě uši popálené. A ten doktor povídá. Určitě vám zvonil telefon, že? A vy jste u toho žehlila prádlo a omylem jste si tu žehličku dala na ucho. Že mám pravdu? A ta slečna blondýnka vytřeští oči a povídá. Ano, pane doktore, vy jste snad věštec. A ten doktor se tak zamyslí a říká. No, to nám vysvětluje to jedno spálené ucho. Ale proč máte spálené obě uši? A ta blondýnka povídá, to je tak, pane doktore, ten rošťák totiž telefonoval za chvíli znovu. A zlepšíme si náladu s krajankou a to jejich písničkou Tyrolák a zpívá to Jindra Frič. Bude to jodlovačka a ono se říká, to už možná víte, že jodlování vzniklo v Tyrolsku, když si tam jeden Tyrolák, jedoucí na kole do kopce, přiskřípl do toho ozubeného kola pytlíček. Tak já jsem to někde slyšel. Je to strašně starý vtip, ale pořád dobrý.

Nudíte se, nemáte co na zahrádce dělat, tak ono je to v tom říjnu tak, že jeden by čekal, že bude hodně pršet. Zatím to ale tak nevypadá. Překopával jsem jednu starou růži doma na jiné místo. Ona tam živořila, tak jsme se rozhodli, že ji přesadíme. A půda pod ní byla velice suchá, jako by nepršelo od srpna. Každopádně říjnové srážky, pokud tedy přijdou, tak ty mají při výsadbě všech na vláhu náročnějších dřevin a mezi ně patří angrešt, borůvka, chocholičnatá a další ovocné stromky a keře, no a právě díky častější přirozené závlaze se snadněji zakoření. Druhá půlka měsíce je vhodná pro výsadbu prostokořenných a kontejnerovaných dřevin. V říjnu je nejlepší čas také pro výsadbu většiny trvalek, růží, okrasných travin a bambusů a zároveň v říjnu vysaďte také cibuloviny, které kvetou na jaře, a to jsou sněženky, tulipány, modřence, hyacinty a další. A je také ideální čas na zakládání živých plotů. Tak to bylo jenom, kdybyste nevěděli, co značatou nedělí, a už slyším ty chlapi, jak říkají, no ty jsi to zase podělal, teď už mě žena nahání k té lopatě a k tomu rýči, abych šel něco sadit. A dnes mám pro vás radu, jak přežít v kritické situaci. Dobře poslouchejte, může se vám to hodit. Třeba když si potřebujete v chladném počasí rozdělat oheň, a to takový policista vyndá zápalky z krabičky a zapaluje je samozřejmě opačnou stranou. A přitom je odhazuje a říká špatná, špatná, špatná. A najednou mu jedna chytne. Tak ji sfoukne a odloží se slovy ta je dobrá, tu si nechám. Dáme si valčík, malý hošík černovlasý a hraje to slavná myslivecká kapela Atlas s kapelníkem Mirkem Čepickým.

Každý všední den ráno pro vás máme takový minutový seriál nazvaný Dvakrát měř, jednou řeš. A nedávno jsme se tam věnovali cuketám. Třeba u nás doma na zahrádce máme každý rok několik cuket. Já to moc nemusím, ale manželka si z toho dělá karbenátky a pak to nakládá do kyselého nálevu. Nechápu, co jí na tom chutná. No a já mám raději karbenátky z vepřového masa a navíc ještě s brambůrkem. Jenže letos nám ty cukety vůbec nejdou. Nějak se jim nedaří. Někomu dokonce i uhnívají mladé plody. Co se děje? Tak na to jsem se ptal zahradníků a ti říkají, že velmi pravděpodobně je problém ve výživě rostliny. Jestli používáte substrát bez hnojiva, nebo je to pořád na stejném místě, nebo jestli tam třeba není vysoká spodní hladina vody, to se cuketě také nelíbí. Cuketa potřebuje humózní, vlhkou, výživnou půdu, prohnojenou plným hnojivem i se stopovými prvky. A zahradníci také doporučují osivo na cukety kupovat u dobrých prodejců. Třeba to osivo, co máte doma, máte už přešlechtěné a to je také problém. A našel jsem krásný nedělní vtip o tchýních. Nedávno jsem tu říkal, jak si jeden pán pochvaluje, že má 100% skvělou tchýni, protože všechny vtipy na tchýně na ní sedí. No, tak posuďte sami, tady je ten vtip. Jeden chlap už to nevydržel, to domácí štěkání a domácí teror, a tak to té své tchýni spočítal. Prostě se do ní pustil, nařezali. A soud ho za to odsoudil k pokutě 2013 korun. A tomu pánovi to nějak nešlo do hlavy, ta částka, tak se ptal toho soudce, že těch 2000 korun to by sice pochopil, ale za co mu vyměřil těch 13 korun. A ten soudce se tak usmál vítězoslavně a povídá, pokuta 2000 korun je za napadení vaší tchyně. No a těch 13 korun to je daň ze zábavy. Nevím, kdo to vymyslel, ale znám ten vtip už od roku 2009, to jsem si ho tenkrát zapsal do mého zápisníčku dobrých vtipů. A teď to bude něco pro dámy, aby měli z toho našeho vysílání radost. A to se baví tři sousedky, jaké mají doma zajímavé zvířátko. A ta první povídá, já mám husičku a ta má 30 kilogramů, bude z ní pečínka. A ta druhá povídá, to já mám kravičku a každý den má 40 litrů mléčka. A ta poslední se tak zamyslí a říká, a já mám doma vola a ten mi dává každý měsíc dokonce celou výplatu. Ha, ha, ha, pro nás chlapi to bylo pobuřující vtip. Podhoranka nahrála na své CDčko nazvané Rodné dědině Verboňk, keď jsem išel. Takže kdo má rád Verboňk, tak si může zesílit rádio a zahulákat z plných plic, protože je to zdraví prospěšné.

Už vás někdy někdo naštval, tak určitě. A takové ty chytré poučky říkají, že když vás někdo vytočí, tak máte počítat do 10. Tak já jsem na to objevil novou metodu. A v té se praví, když tě někdo vytočí do běla, naštve, donutí k reakci, tak začni počítat pomalu do 10. A ten tvůj protivník tak vidí, že z toho žádný protiútok nebude, ochabne mu pozornost a vy jak počítáte do těch 10 a budete mít napočítáno třeba do 8, tak mu v té chvíli jednu flákněte, protože to zaručeně nebude čekat. Neberte to jako návod, ale je to myšlenka a je to dobrá myšlenka. A ještě jeden návod mám. To vypráví zamilovaná dívka svému chlapci. Miláčku, až se vezmeme a budeme mít po svatbě, tak mi musíš slíbit, že mě potom budeš líbat na místech, kde mě ještě nikdo nikdy nelíbal. A ten pán zbystří a říká, jasně lásko moje, a na kterých místech? A ta slečna povídá, tak předně to bude na Kanárských ostrovech, potom na Sejšilách a ještě bych chtěla, abys mě líbal na Malorce. Dáme si valčík, nebojte se, maměnko, a hraje to mladá muzika Šardice.

0: Vážení přátelé, je čas se rozloučit. Mě je to velice líto, ale nic s tím nenadělám. Mám tady jeden závěrečný vtip, který znám už takových 10 let a mám ho moc rád. A to povídá taková krásná slečna svému spolužákovi, co po ní chtivě koulí očima. Vašíku, ty svůdníku, přijď večer v 8 k nám domů, nikdo nebude doma. A ten chlapec ještě s tím bez sebe jde se vykoupat, navonět, oholí se, dá si čisté trenýrky, obleče se, koupí kytku, láhev vína a v 8 hodin přesně zvoní na zvonek bytu, kde ta dívka bydlí a zvoní a fakt nikdo nebyl doma. Krásný den s Českým rozhlasem Ostrava vám všem přeje Artur Kubica.
1: Má to hlavu jako kopač a piščisko jako kropač a zuby ta jak lopaty a nos jak ta faja třápaty.
2: No a to jsem celý já.

0: myše nebo kloustci? Už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 100 let se Rýmařovsko připomíná od nešťastné nehody rumunských letců v Jeseníkách, která se odehrála 12. září. Příběh připomíná nejen nová památeční deska v Rýmařově, ale také podrobná výstava v místním muzeu. S kurátorem Michalem Vyhlídalem natáčela redaktorka Petra Štrimplová.
1: Přímo na jednom z panelů je návrh pamětní desky, která vlastně upomíná na tu tragickou událost, pane Vyhlídal.
2: 12. září tady ta deska byla slavnostně odhalena na pomníku v nemocničním areálu v Rýmařově a je to pamětní deska Joana Stojky, což byl rumunský palubní mechanik, jeden z letců, kteří přesně před 100 lety, toho 12. září 1926, ztroskotali, havarovali na hřebenu Jeseníku u Vysoké Hole. Joan Stojka zemřel při této tragédii, zatímco ten druhý, George Banciulescu, byl zachráněn a museli mu být vlastně amputovány nohy a on poté žil ještě docela dlouho s protézami a je to první pilot na světě, který vzlétl vlastně s dvěma protézami v letadle a který takto lítal.
1: Vy té události tady máte vlastně věnovanou v přízemí v chodbě Městského muzea výstavu, takže na těch panelech si člověk může detailně prostudovat všechny podrobnosti, které se toho 12. září týkaly. Je tam i obrazová fotodokumentace. Možná připomeňme, Filip Vrobel, historik Městského muzea, proč tehdy se ten let konal? Jaké byly ty okolnosti?
3: Ono se jednalo o letecký závod, o pohár knížete Bibescu a tehdy hlavní cena byla v hodnotě 10 000 franků a ta trasa letu tak vedla z Bukurešti do Paříže a zpět. A právě tohoto závodu tak se účastnil George Banciulescu společně s mechanikem Joanem Stojcu.
1: No a ty Jeseníky byly teda pastí na té cestě, pane Vyhlídale.
2: Jeseníky byly pastí, protože oni z neznámého důvodu, to dosud není příliš jako zjistitelné, ale bylo to i z důvodu špatného počasí, že oni během té trasy při návratu zpět vlastně zamířili úplně jiným směrem. Byla ten den mlha a oni překonali moravskou hranici, dostali se přes Hanou směrem k Jeseníkům, tam už úplně byli dezorientovaní a protože byla hustá mlha, tak tam zřejmě asi zazmat a neznali to prostředí a tam to letadlo se prostě zřítilo, což vidíme i tady na těch fotkách, kde jsou zachyceny ty trosky toho havarovaného letadla.
1: Je tu něco, co ještě třeba k té nehodě nebylo publikováno?
3: Víceméně celý ten příběh tak byl publikován v tady této rumunské knize, která v překladu zní A budu létat. A v té knize tak se nachází řada těch fotografií, které návštěvník uvidí i tady na výstavě. A my stojíme před vitrinou, ve které se nachází vystavená ta kniha společně s fotografiemi a mimo tu knihu je tady i řada dalších předmětů.
2: A já musím zdůraznit tu knihu, protože ona vyšla v roce 1968 v rumunštině v Bukurešti.
1: Ano.
2: Nikdy nebyla do češtiny přeložena, přestože se tam velkou mírou píše o Rýmařovu, o té záchraně v té místní nemocnici, vůbec o celé té tragédii. A vlastně máme takové překvapení, že s rumunským velvyslanectvím chystáme během podzimu, že vůbec poprvé tato kniha vyjde v českém překladu.
1: Tak se máme na co těšit. Vy jste zmiňoval tu rýmařovskou nemocnici, zrovna vedle té vitrínky s knihou je vlastně fotografie a popisek z ní s amputovanýma nohama v parku nemocnice v Rýmařově. Jsou tady i lékaři, primář, pomocný lékař.
3: Tady na té fotografii tak je velice významný hlavně osoba vlevo. Je to rýmařovský primář Julius Béze a ten víceméně George Banciulesca zachránil s tím, že mu ty nohy amputoval a následně mu nasadil protézy. A my tady ve vitrině můžeme vidět například přímo lékařský kufřík Julia Bézeho a zároveň se tady nachází i osobní doklady s portrétovou fotografií tady tohoto primáře.
1: Přijďte prozkoumat z Rýmařova, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: A to je pro tuto chvíli v rámci dopoledního programu Českého rozhlasu Ostrava všechno. Pokračujeme popolední, zdraví vás Pavla Raňková a těším se brzy na slyšenou.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vítězné hnutí ANO začalo v Ostravě vyjednávat o koalici. Lidé v Kunčicích pod Ondřejníkem odmítli stavbu supermarketu v obci. Fotbalové hřiště v Žimrovicích má novou tribunu pro diváky. Odpoledne čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 17 stupňů. Hezký den vám přeje Tereza Hájková. Komunální volby v Ostravě vyhrálo hnutí ANO. Získalo 18 mandátů, tedy o 3 méně než před 4 lety. Naopak posílilo uskupení Starostové pro Ostravu, které bude mít 12 zastupitelů. Právě s ním zahájil ostravský lídr hnutí ANO Richard Vereš už o půlnoci předběžná jednání o možné budoucí koalici.
4: Variant dneska tam je celá řada. Tím, že vlastně vypadla i SPD, tak není ani možná ta vládní koalice, ten vládní půdorys. Předběžně jsem se všem bavil, že začneme vyjednávat pondělí. To znamená pondělí a úterý bychom chtěli udělat takové kolečko. Myslím si, že nějaký týden nám to určitě zabere.
2: V zastupitelstvu Ostravy bude i koalice Srdcova, složená z ODS, Lidovců, TOP 09 a Nestraníků. Uspělo i hnutí Ostravak a Motoristé. Ze zastupitelstva naopak vypadly Piráti, KSČM a SPD. Komunální volby v Novém Jičíně vyhrálo uskupení Náš nový Jičín s lídryní Monikou Vindišovou. Získalo 26% a 9 mandátů. Hnutí ANO s dosavadním starostou Stanislavem Kopeckým skončilo na druhém místě s 21% a 7 mandáty.
5: Do zastupitelstva se dostala i koalice Zelení, Piráti, TOP 09 a STAN se 4 mandáty. Občanští demokraté s 3 mandáty a po 2 mandátech získali Stačilo a pro Jindřicha Rajchla, Víc pro Nový Jičín, sociální demokraté a nezávislí a KDU, ČSL. Z Nového Jičína Klára Křižáková, Český rozhlas.
2: Obyvatelé Kunčic pod Ondřejníkem nechtějí v obci supermarket. Rozhodli o tom v místním referendu. Hlasovat přišlo přes 58% voličů. Zastupitelé tak zavázali k tomu, aby stavbu prodejny odmítli a neměnili územní plán. Policisté vypátrali 12-letého chlapce z Brna. Je v pořádku a bez zranění. Informovali o tom na sociální síti X. Chlapec se v pátek nevrátil po vyučování domů. Policie po něm pátrala od včerejška. Veřejnosti děkuje za pomoc. Výrazné proměny se dočkal fotbalový areál v Žimrovicích na Opavsku. Dokončená je tam nová tribuna pro diváky za více než 1,5 milionu korun. Původní opotřebovaná konstrukce byla ve špatném stavu a dovnitř zatékalo.
6: Lepší odvod dešťové vody je vyřešený izolací a důkladnějším usazením nové dlažby. Nejvýraznější novinkou jsou sedačky. Investorem bylo město Hradec nad Moravicí, pod které Žimrovice spadají. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude v Moravskoslezském kraji proměnlivá oblačnost a hlavně na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. V nejvyšších polohách jeseníku i sněhové. Večer přehánky ustanou a částečně ubude i oblačnosti. Teploty do 17 stupňů. V noci čekejte polojasno až skoro jasno, lokálně bude oblačnosti více. Nejnižší noční teploty 6 až 2 stupně a místy i přízemní mrazíky. Zítra přes den pak bude polojasno až oblačno, ojediněle s přehánkami a naměříme do 14 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ostravě Vítkovicích v ulici Rudná u křížení s ulicí Tavičskou ve směru na Havířov se srazila dvě osobní auta. Levý pruh je neprůjezdný, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
8: Krásné poledne, máme 4,5 minuty po 12. hodině, posloucháte Český rozhlas Ostrava a za malou chvíli také naší polední hudební poštu. Svátek dnes má Andrej, tak Andreju vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 11. října a slavíte dnes narozeniny i vám, kteří v tomto období slavíte nějaké zajímavé životní jubileum. 59 611 22 66, to už je telefonní linka, kterou dávám k dispozici a vy ji můžete využít v naší polední hudební poště. Pokud se chystáte k obědu, přeji také dobrou chuť. Krásné poledne vám přeje od mikrofonu za všechny Iveta Dadamová.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: V naší polední hudební poště v té dnešní nedělní už vítám paní Emílii. Krásné odpoledne.
2: Krásný den přeji všem posluchačům i vám v rozhlase.
1: Děkujeme.
2: Prosím o zahraní písničky pro pravnuka Vítečka, který má dnes narozeniny. Milý Vítečku, přeji ti hodně zdravíčka, štěstíčka a úspěch ve škole a ať se ti dobře daří ve všem. Celého srdíčka přeje prababina a k blahopřání se připojuje celá velká rodina a všichni, kdo tě mají rádi. Děkuji za vyhledání písničky a zase někde nashledanou.
1: Tak, paní Emilko, písničku.
2: Děkuji vám moc krát.
1: Rádo se stalo. Písničku Není nutno i se Zdeňkem Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem už posílám a vám přeji krásné odpoledne. Naslyšenou.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Věřím, že také s naší polední hudební poštou, ve které vítám paní Marii. Dobré odpoledne.
2: Dobrý poledne nedělní vám, Ivetko, a všem posluchačům, kteří poslouchají tento pořad krásný. Dnes bych chtěla, a má krásné narozeniny, moje neteřinka paní Michaela Kristýnová z Valašského Mezříčí. Milá Michalko, ani se to nechce zdát, ale je to tak. Přeji ti tím krásným kulatým narozeninám hodně rodinné štěstí, spokojenosti, radosti ze života, lásky, pohodičky i v práci a hlavně zdravíčka, jako by všichni, co potřebujeme, to ti přeje ze srdíčka tvoje tetička Maruška. A děkuji za písničku a zase někdy naschledanou.
1: Tak vybral jste dvě růžičky vedle sebe. Písničku už ráda posílám a krásnou neděli také vám paní
2: Marie.
1: Děkuji.
2: Naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Další písnička v polední hudební poště, než si dáme srdce nehasnou. Přivítám Davida. Davide, dobré odpoledne vám přeji.
2: Dobrý den.
1: Pro koho bude písnička?
2: Pro moji maminku.
1: Přidáte i blahopřání?
2: Ano. Tak dobrý den. Tady je posluchač David. Chtěl bych nechat zahrát písničku do komorní hodky pro moji maminku Lidii Brichtovou, která zítra oslaví své krásné 73. narozeniny. Milá maminko, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a stále dobrou náladu ti ze srdce přeje syn David a Jarek s rodinami. Děkuji za vydání písničky a zase někdy naschledanou.
1: Písničku posílám a vám přeji krásné nedělní odpoledne. Naslyšenou.
2: Naschledanou.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: A také polední hudební pošta, kterou posloucháte, vítám paní Jarmilu, která může vybírat další písničku a přidat i blahopřání. Paní Jarmilo, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne i vám, paní Ivetko, tady Děkuji. Je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní den je narozeninový pro paní Elišku Mudrovou z Nebor u Třince a paní Haničku z Rychvaldu. Milé oslavenkyně, Eliško a Haničko, dnes je váš velký den, který musí být oslaven. Ať štěstí z vašich očí září, ať se vám vždy ve všem daří, ať vám na tváři kvete stále mladost a v srdci máte samou radost. K tomu mnoho zdraví, lásky od nejbližších, boží požehnání a pohodu. To vám ze srdce přejí především vaše rodiny a připojují se manželé Jarmila a Kazimír Lípkovi z Třince Dolní Lištné. Moc krát vám, paní Ivetko, děkuji a budu se zase příště těšit na slyšenou.
4: Já také k tomu vám přeji krásnou neděli a posílám písničku Kousek štěstí přijď mi dát i s Věrou Špinarovou. Krásné odpoledne, paní Jarmila.
5: Vám také.
4: Děkuji, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Telefonní linku 59 611 22 66 máte k dispozici. Dovolal se také pan Rostislav. Vítám vás, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Komu pošleme písničku s Karlem Gottem, kterou jste si přál?
2: Dovolte nám, abychom touto cestou srdečně pogratulovali paní Gertrudě Chovancové, která v těchto dnech slaví své krásné 70. narozeniny. Přejeme jí především pevné zdraví, spokojenost, mnoho radosti a životního optimismu. Ať jí i nadále přinášejí potěšení setkání s přáteli ve spolku důchodců, v klubu německých občanů i na společných zájezdech. Přejeme jí mnoho krásných chvil na zahradce, spoustu vyluštěného sudoku a příjemných chvil při poslechu oblíbené hudby. K významnému životnímu jubileu je vše nejlepší při její děti, vnoučata a celá rodina. Děkuji.
1: K tomu písnička Jdi za štěstím, jak už jsem říkala, s Karlem Gottem, a vám krásné odpoledne, naslyšenou.
2: Naslyšenou vám taky.
1: Děkuji.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A přidáme další písničku, vybírá ji pan Josef. V polední hudební poště vás vítám. Hezké odpoledne přeji.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Ostrava.
1: Děkujeme.
2: Dnes má narozeniny moje babička Lidie Bystová z Komorní Hodky a my ji přejeme. Milá babičko, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, lásky a hlavně zdravíčka.
3: Máme tě moc rádi a doufáme, že tu s námi ještě dlouho budeš. Buď pořád taková, jaká jsi a děkujeme za všechno, co pro nás děláš.
2: Děkujeme za zahraní písničky a zase někdy na shledanou.
1: Tak oba vás zdravím, písničku Narozeniny už posílám a loučím se. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezkou neděli, tak to vítám v hudební poště pana Karla. Zdravím vás, dobrý den.
2: Krásný, dobrý pobyt, paní redaktorko, zdravím vás, celý Český rozhlas Ostrava na Moravě, všechny posluchače, všechny rozhlasové rodinky a v neděli mají jmeniny, nebo svátek, jak se tomu kdo říká, Lukášové, mám dva, jeden je starší, domů si hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu, a ten mladší je jeho syn, Lukášek, a ten hraje fotbal za Baníček. Tak mu přejeme hodně, hodně střelných gólů, hodně štěstí, zdraví, hodně dobrých kamarádů a hodně, hodně, hodně štěstí a lásku, pohodu, žádnou nehodu. A pevné zdraví a všechno nejlepší. Z celého srdce přeje Stejda Karel z Karviné. Děkuji vám za vyřízení a mějte se krásně a pěkný zbytek dne.
1: Vám také moc děkuji, krásnou neděli i vám, pane Karle. Tři čuníky už posílám, naslyšenou.
2: Děkuji.
3: No ano, milí čuníci.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude Veronika Rašková ze Slezské diakonie. Řeč bude o péči o blízké s diagnózou Alzheimerovy choroby. Jak čelit ztrátě paměti, dezorientaci a změnám chování, probereme i poradenství a projekt Společnost přátelská demenci v Moravskoslezském kraji. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A stále vaše polední hudební pošta, to znamená, že můžeme přidat další písničku na telefonické přání. Vybírá ji paní Daniela, kterou vítám. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka Daniela z Bolatic. Zdravím Český rozhlas Ostrava.
2: Děkuji.
3: A všechny posluchače, kteří poslouchají tento pěkný pořad. Dnešní hudební blahopřání posíláme do Bolatic paní Gitě Malchárkové, která dnes slaví krásné kulaté narozeniny. Milá Gito, každý den je krásný, však ten dnešní víc. Kalendář nám napověděl, že je ti o rok víc. K tvým krásným narozeninám ti přejeme hodně štěstí, moře lásky, zdravíčko ať slouží a hlavně žádné vrásky. Do dalších let pevné zdraví, spokojenosti, šťastných dní a splněných přání, také boží požehnání, to ti ze srdce přejí kamarádky od kafíčka a k přání se připojuje sestra Ingrid s celou svojí rodinou. Děkuji vám za krásný pořad a nashledanou.
2: Tak, paní Danielo, písničku už posílám, vám k tomu přeji krásné odpoledne a také se loučím. Mějte se moc pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou a děkuji moc.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Ještě stále s vaší polední hudební poštou dovolal se také pan Josef, kterého zdravím. Krásné odpoledne přeji. Haló, haló, pane Josefe.
2: Ano, dobrý den. Dobrý den. Posluchačům i vám v rozhlase.
1: Děkujeme.
2: Dneska má se krásné narozeniny naše dcera, paní Dagmar Kervetová z Pržna. Chtěli bychom ji popřát hlavně pevné zdraví, štěstí, rodinu, pohodu, radost, vnoučatek. To jí přeje mamka, maženka, tatka Josef, brat s rodinou, bratr Jaromír s rodinou a všichni, kteří jí mají rádi.
1: Dobře, posílám písničku a vám přeji krásné odpoledne. Naslyšenou.
2: Dobře, děkuji.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přidám ještě poslední písničku, tu vybírá paní Anička. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, paní Ivetko, já vás moc a moc zdravím.
1: Děkuji.
2: A písničku bych chtěla poslat do Ostravy kamarádce Jace a její dceři, taky do Hatíř, všem, kdo mě mají rádi a kdo mě zná, mají a znám do lidí a všem hrafatelům přeji hodně těžký zdraví lásky a všechno, co se tomu patří. Moc krát vám, paní Ivetko, děkuju a přeju hezký den.
1: Já za nás také moc děkuji, písničku posílám a krásnou neděli také vám, paní Aničko, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: 12 hodin 57 minut, za necelé 3 minuty přidáme také aktuální zprávy. A co se dovíte, třeba i to, kdo povede Havířov, bude to dosavadní koalice, řekneme za chvíli podrobnosti ve 13 hodin po 13. hodině. To vás čeká pravidelná hodinka z výlety, reportáže z hradu, zámku, rozhleden jeskyní i tajemných míst Čech, Moravy a Slezska. Tak krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Primátorské křeslo v Havířově si udrží hnutí ANO. Lidé v Zátoru na Bruntálsku odmítli v referendu stavbu větrných elektráren v obci. Obyvatelé centra Ostravy můžou radnici požádat o příspěvek na zeleň do vnitrobloků. Zítra bude v regionu polojasno až oblačno a teploty do 14 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Koalice bude mít ve 43 členem zastupitelstvu 25 mandátů. Primátorské křeslo podle svých slov obsadí současná primátorka z Hnutí ANO Iveta Kočí-Palkovská.
2: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi, padaly tam různé návrhy, takže na těch se teďka ještě budeme domlouvat a co se týká té koaliční smlouvy, tak se budeme snažit, aby k tomu podpisu došlo co nejdříve.
0: Zátor na Bruntálsku odmítl stavbu větrných elektráren v místním referendu. Proti byly 3/4 zúčastněných voličů. Stavbu 8 větrných elektráren plánuje v obci společnost ČES, říká nezávislá starostka Zátoru Salome Sýkorová.
3: Pro zastupitelstvo i pro mě je výsledek referenda posvátný. A co bude dál, to já nedokážu odhadnout, protože jsem deklarovala, že v roce 2022 jsme podepsali smlouvu o spolupráci s firmou ČES a záleží potom na tom, co po nás firma bude chtít jako satisfakci a to už je potom hra pro právníky, jak se bude situace vyvíjet dál.
0: Veterináři v Česku vyšetřují možný výskyt nákazy virem šamonda. Ten ohrožuje hospodářská zvířata a letos se objevil v západní a střední Evropě. Přenáší ho krev sajících hmyz a je nebezpečný pro skot, koně, ovce a kozy. Podle státní veterinární správy způsobuje mimo jiné horečku, nechutenství, potraty anebo vývojové vady u mláďat. Pro člověka virus nebezpečný není. Centrální obvod Ostravy nabízí lidem finanční příspěvek na vyvýšené záhony a zeleň do vnitrobloků městských domů. O 25 tisíc korun můžou požádat majitelé jednotlivých bytů anebo celých domů. Zájemci mají čas do 21. října a uspějí 4 nejlepší projekty.
4: Za peníze od obvodu můžou obyvatele kromě záhonů nakoupit taky sazenice, rostliny, keře a stromky. V centru města už z programu Živé vnitrobloky vyrostla řada zelených zákoutí. Formulář najdou zájemci na radničním webu. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno až skoro jasno, lokálně bude oblačnosti více. Výjimečně se gránu v údolích mohou vytvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 6 až 2 stupně, při slabém větru až 0 a místy i přízemní mrazíky. Zítra přes den pak čekejte polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Nad 1100 metrů mohou být i smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů a na horách do 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor, v Karviné v ulici Mizerovská havarovala tam dvě osobní auta. Pokud víte o dalších problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
5: Přeji vám hezkou neděli. Měsíc říjen se už pomalu blíží ke své polovině a jeden se nestačí divit, jak ten čas rychle letí. A tak ještě, než budeme muset ze skříni vytáhnout teplé oblečení, pojďme si dopřát pár hezkých podzimních výletů. Dnes začneme v Dolní Sukolomi v Olomouckém kraji, kde navštívíme minizo u Bělouškův, přivětivou farmu plnou zvířat, která se ráda přátelí. Potom zamíříme do středních Čech, obci Krásná hora nad Vltavou, u které se tyčí mohutný vyklad jménem Vindiš. V Jihočeských Pořežanech na nás čeká pak Muzeum vozidel, techniky a řemesel, které je plné historických skvostů. Od aut přes kočáry a bričky až po staré rozhlasové přijímače. A nakonec se vydáme do Krušných hor na tajuplnou Hadí horu, nedaleko Jáchymova, která kromě pověstí nabízí i úchvatné výhledy. Tak to jsou dnešní výlety, náš turistický plán, no a pokud ho přijmete, tak si to užijte.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dolní Sukolomy nedaleko města Uničova v Olomouckém kraji byste našli farmu zaměřenou na setkávání dětí a zvířat. Jmenuje se Minizo u Běloušku a my se do ní teď vydáme spolu s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a její provozovatelkou Adélou Axmanovou.
1: Ze začátku to byla malá farmička rodina, teď momentálně už se rozšiřujeme, myslím si, na takovou střední minizo.
2: Proč jste zvolila tady to místo u Dolní Sukolomy?
1: Protože jsem tenhle pozemek dostala od mé babičky, která má tady dům. Byla to rodinná stáje už tak 16 let, tady byly naši tři koně a v posledních třech letech se to začalo teprve rozšiřovat na minizo. Můj taťka mě jednoho dne přivedl před koně obrovskýho a řekl mi, to je tvůj kuň, mě bylo 9 v té době. Ten kuň je tady doteď, mimochodem jmenuje se Lukas. Dřív jsme nikdo jakoby z rodiny neměli koně ani zvířata.
2: Ten kuň, co tam zrovna jí to seno, ten velký bílý, to je ten, o němž jste mluvila?
1: Tohle je můj druhý kuň, jmenuje se Andorina, taková naše babička stájová. Ten můj první kuň je taky takhle velký, akorát je šedý. A tíhle dva tady byli už vlastně od začátku. Plus ještě jeden třetí běloušek a podle nich se to tady jmenuje.
2: Co to je za koně?
1: Tady tahle největší, ta je kladrubský Bělouš, je přímo z Hřebčína kladrubského a běhala tam dřív vozatajské závody. Ten můj první vlastně, tak to je český teplokrevník.
2: Kolik druhů zvířat tady najdeme?
1: Původně jsme vlastně měli koně a přišli potom první morčata, tak jsme jako přidali morčata, pak najednou byl králík a pak jsme si řekli, zkusíme pár oveček, koz, no a pak mým velkým snem bylo mít alpaky, už teda jako odmala, no a pak přišli na řadu ty malý prasátka, no a tak nějak se to jako rozšiřovalo, teď mám zálusk na pštrosy emu.
2: Jaká máte prasátka?
1: Je to plemeno Kune Kune a jmenujou se Kotletka a Slaninka.
2: Ale asi nejsou určení k snědku.
1: Samozřejmě, jsou to mazlíčci.
2: Když jsem si povídal s dětmi, tak člověk by řekl, že nejvíc je zaujmou ty lamy alpaky, které tady odpočívají, mají mládě. Černá samice, bílý samec a hnědý potomek. Ale když jsem se s těmi dětmi bavil, tak mnohdy to byla slepice nebo prase, co je nejvíc zaujalo.
1: Ano, přesně tak. Děti tady mají každý toho svého oblíbence. Někdo sem jezdí vyloženě za králíkem, někdo má tu svoji oblíbenou slepičku, kterou pozná z celého hejna. Prostě pozná, že to je tého slepice, i když jich je tady pět stejných podle mě. Ale prostě mají to takhle ty děti rozdělený, ale myslím si, že pořád, když bych to tak nějak vzala v průměru, tak úplně nejoblíbenější je tady ta naše babička, ta Andorina.
2: Už se za námi jde podívat, přežvikuje seno.
1: A nastavuje se, aby jsme jí drbali bříško, to je její nejoblíbenější činnost.
2: Ano, bříško drbete, on ten kůň, když takhle vedle mě stojí a na to nejsem zvyklý, tak on docela budí respekt.
1: Ona je trošku přerostla.
2: Děti si s ní normálně hrají?
1: Ano, ona je u dětí fakt oblíbená, protože ona dokáže stát prostě na jednom místě a užívat si tu jejich pozornost. Ona vyhledává kontakt a dokáže u těch nejmenších dětí stát, ani se nehne, dá na ně fakt pozor a myslím si, že je hodně empatická.
2: Učí se tady třeba děti i jezdit na koni?
1: Neřekla bych učí, ale v rámci kroužků tady mají i svezení na koních, ale neposkytujeme jakoby výuku jezdectví. Máme tady farmářské kroužky, kde jednou z aktivit je i jízda na koni.
2: Vzadu už vidíme, že vstaly i lamy alpaky.
1: Vyhlížejí, co bychom jim dali dobrého. Oni mají hodně rádi procházky, takže možná si myslí, že jedeme vzít a vyvenčit.
0: Konstatuje provozovatelka Minizo u Běloušků v Dolní Sukolomy Adéla Axmanová, která areálem plným přátelských zvířat provedla našeho olomouckého kolegu Aleše Spurného. Kromě venčení tam pořádají i kroužky, speciální akce a telefonicky si můžete domluvit i soukromou návštěvu a třeba i rodinnou oslavu.

Tak jsme minule položili otázku, klasik by řekl, vy jste ji zvedli, odpovídali jste, pokud odpověď byla správná, my jsme losovali a teď budeme prozrazovat, kdo vyhrál. Nejprve ale k soutěžní otázce. Ta se týkala historického měšťanského domu na pražské Malé Straně, který kdysi patřil Slávce Budínové, slavné herečce. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která je spojena rovněž se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my jsme se soutěžně ptali, s jakým jménem je spojena. Za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildbrandt. Ačko je správně Rudolf Jelínek. Dnes tady tedy sídlí špičkové interaktivní muzeum Slivovice s virtuální 5D realitou. No a baron František Hildbrandt, tak lihovar s jeho jménem stojí proti jihočeskému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil, no a vyrábějí se tady ovocné destiláty a také česká whisky. Losovali jsme, no a turistickou větrovku pošleme těmto vylosovaným posluchačům. Jsou jimi paní Jana Maxová z Brna, paní Dana Kubalová z Kolína, pan Josef Švec z Kostelce na Hané, pan Zdeněk Flatanovský z Budišova nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová z Žákovic. Všem gratulujeme. Myslím, že si dovedu představit zklamání vás, kteří jste nevyhráli, nebyli vylosováni, přesto jste správně odpověděli. Já myslím, že se nic neděje, protože jste i tak zařazeni do slosování o hlavní cenu. To je jako když si vsadíte nebo koupíte los, tak si představujete, co všechno byste si za ty peníze pořídili. Pak se třete, se škrábnete, podíváte se na vylosovaná čísla a zase nic. Ale já myslím, že u nás ta šance je mnohonásobně větší, tak to nevzdávejte. No a novou soutěžní otázku po třetí reportáži určitě z poslechu nevynechejte.

0: Teď v nedělních výletech zamíříme do Středočeského kraje, přibližně kilometr od krásné hory nad Vltavou, kde se nachází pozoruhodný vyklan jménem Vindiš. Ostatně celá tato oblast je známá množstvím volně ležících žulových balvanů nejrůznějších tvarů, které postupně odkryla eroze v období Třetihor. Každý žulový solitér má svůj specifický charakter a všechny dohromady pak v krajině vytvářejí jedinečnou atmosféru. Vyklan Vindiš leží v lesích poblíž bývalých Zlatých dolů. Nás k němu zavede nezávislý starosta Krásné hory Jaroslav Kříž spolu s naší redaktorkou Markétou Vejvodovou.
1: Z náměstí Krásné hory jsme se vydali směrem k žluté turistické stezce, která nás lesem dovedla až k vyklanu Vindiš. A musím se přiznat, že každou chvíli jsem v přírodě pozorovala takové velké žulové balvany, které jako kdyby vylézaly z podloží. Ostatně to podloží tady v celé oblasti je tvořeno právě žulami. Ten samotný vyklan je opravdu působivý. Je totiž přesně v místě, kde v takovém kopci je více balvanů, vypadají jako kdyby je někdo skutečně z nebe vysypal.
2: Tak můžeme říct, že se nacházíme na území takzvaného středočeského plutonu, což znamená, že je to tu tvořeno především hlubinnými vyvřelinami, mezi které právě patří žula. Co se týče toho vyklanu, tak právě Sedlčansko je typické výskytem vyklanů. Většina posluchačů může znát největší český vyklan, který se nachází nedaleko odsud, což je Husova kazatelna.
1: Ten samotný vyklan mi ale připadá takový nejednotný. Z velké části má krásně ohlazené stěny. A když se ale podívám v tomto místě, jako kdyby se odlomil.
2: Je to tak, bylo to způsobeno zásahem člověka, když se podíváme blíže, tak můžeme vidět stopy klínů, které sem někdo pravděpodobně zarazil a tím pak ten vyklan odlomil.
1: Já když se podívám právě na ta místa, kde se naši předci snažili ten celý balvan odlomit, to musela být neskutečná práce. Jsou nějaké doklady o tom, jak býval tento vyklan kdysi skutečně velký, protože i teď je to tedy majestátní solitér.
2: Máme některé historické kresby, kde je vidět ten vyklan v celku a dle informací, které máme, tak dosahoval délky více než 5 metrů.
1: Ono se říká vyklan, protože opravdu tento dlouhý balvan, který má v tuto chvíli přibližně 2,5 metru na délku, tak je samozřejmě položený na obelisk, který je pod ním přibližně na délce 0,5 metru, 50 centimetrů. Pouze touto částí se dotýká podloží, jinak je lehce zaoblený a v prostoru. Já si teď prohlížím ten žulový kámen přesně v místě, kde byl kdysi oddělován. A překvapuje mě, jak je vlastně to složení nejednotné. V zásadě je to opravdu šedá hornina, ale vidím tady taková světlá místa. Jako kdyby ten kámen někdo doslova prošpikoval.
2: Je to tak, ten kámen tak je tvořen technickým granitem, což je ta šedá barva, a mezi tím můžeme vidět přibližně 4 cm velké kousíčky živce, které mají takovou narůžovělou barvu.
0: Říká o majestátním vyklanu jménem Vindiš nedaleko středočeského města Krásná hora nad Vltavou starosta Jaroslav Kříž, který k němu zavedl naši kolegyni Markétu Vejvodovou.

0: Pořežanech mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou najdete Muzeum vozidel, techniky a řemesel. Náš jeho český redaktor Zdeněk Zajíček se tam potkal přímo se zakladatelem muzea Františkem Jiříčkem. Ten mu hned na úvod prozradil, kolik mu je let a kdy začal sbírat první předměty, které jsou teď v muzeu k vidění.
1: A kolik toho je? 2, 4, 6, 8, 10, 12?
2: My máme ještě ve dvou halách. Máme v Jižní Čechách největší sbírku motorek, kolem stovky. Máme taky největší sbírku osobních aut, historických. Stáří je až 100 let.
1: To byl hlas mého průvodce Františka Jiříčka, který se svým synem Ervínem obhospodařuje Muzeum vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech.
2: My jsme tady 30. rok jako muzeum.
1: A co vás to napadlo, že si jednoho dne řeknete, že si otevřete muzeum?
2: To našlo. Ta sbírka je stará. Ta sbírka je 80. letá. Mě je 95 a když mi bylo 15, tak jsem to začal sbírat.
1: Ono se velice snadno řekne, práskneme do koní, sedneme do kočáru a poletíme s větrem o závod. Jenomže, když to zkusíte, tak zjistíte, že to tenkrát s těmi kočáry a koňskými povozy neměli zas tak jednoduché.
2: To je na dva lokaje. Tady je zadní lokaj, který obsluhuje tyhle dveře a zámek. Jo? A tam vedle formana je přední lokaj, který dělá ochranku zepředu a obsluhuje druhý dveře. A lokaj odemyká, skládá schody.
1: Takže opravdu je to jak přesně v těch filmech. Můžu si tam vlézt?
2: No jistě, že.
1: Tak počkejte, já si...
2: To operuje mimořádně tyhle pera.
1: Já si vlezu do kočáru, to vyzkoušíme a už jsem v interiéru kočáru. Teda upřímně řečeno, to je jak na lodi, jak se to kýve.
2: Já jsem byl několikrát, když natáčeli třeba Barrandov, tak jsem tam jel s nima, aby ho někdo nebo kopíroval. On musí být uskladněný v trezorové bance, anebo u nás zpátky.
1: A tady z toho kočáru tedy vystupoval, dejme tomu, kníže pán v princezně Zemlina? Tak vlastně
2: vylejzal. To je on, nejkrásně si hadanka. Tam všude jezdil. Já vám dám leták, kde to napsen, jo?
1: Rolničky z vojenských kočárových saní. Mimochodem,

0: Já jsem se to tady zkoušel spočítat, nejde to. To bych celou dobu nahrávání nedělal nic jiného než počítal. Ale pokud uděláme stručný výčet toho, co tady můžete vidět, tak tu najdete nákladní a osobní auta, koňské kočáry, bryčky, saně, motocykly, jízdní kola, starou zemědělskou techniku, nářadí, historické traktory, motory, ale také selskou jizbu, modely vláčků, letadel a automobilů, ale také rádia, gramofony, psací a šicí stroje anebo kočárky. To všechno na 1500 metrech čtverečních.
1: Tady vidíme nákladní auto vojenský bývalý z první republiky, předělaný za války na pohon dřevoplyne.
0: Tady vepředu na blatníku je taková věc, kterou dnes už nikdo, 100% nikdo znát nebude. Tyčka vykloněná mírně do strany je na obou předních blatnících. K čemu to bylo?
1: To je směrník, aby šofér viděl, kudy projede, aby nechytil zadní částí ani blatníkama. Tak to tam udávalo tu šíři, na kterou viděl z kabiny, kudy může projet.
0: Čili to je něco na způsob tykadla.
1: Tady byly cesty omezené a jezdilo se i úzkama prostorama, tak tohle na udání šišky vjezdu.
2: Vysvětluje zakladatel muzea vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech František Jiříček, který svoji rozsáhlou a pestrou sbírkou provedl našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Její hlavní část zabírá třípodlažní budovu, kde si otec a syn Jiříčkovi vybudovali i speciální výtah pro auta a bryčky, které jsou vystaveny nahoře v patře. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. My jsme vám včera představili takzvané batelavičky, které se staly velkým fenoménem. Ale zajímavých a atraktivních laviček máme u nás mnohem víc, ano, už tušíte, k čemu směřují soutěžní otázku. Ale ještě ty zajímavé lavičky, jenom namátkou. Lavička Bohumila Hrabala a jeho socha v Nymburku, na ní je to dřevěná socha. Třeba obří lavička v Žatci, anebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně. Největší vyřezávaná pohádková lavička u nás, však je taky psána v naší knize rekordů. A pak tu máme soutěžní lavičku, tu dnešní soutěžní lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, prý 50-litrovém, měří 1989 mm, no a to je jasný rok sametové revoluce. A my se ptáme, kde si na ní můžete sednout, nebo můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze-Dejvicích. Co je správně? Typujte nebo pátrejte, já myslím, že dnes v době internetu a umělých inteligencí to není vůbec žádný problém, ale ověřujte, nevěřte vždy bezhlavě. Příště budeme losovat ze správných odpovědí opět pětici výherců, kterým pošleme turistický zápisník. Textová zpráva, kterou nám musíte do dnešní půlnoci poslat, má tento tvar. Výlety, mezera A nebo B a druhá mezera, takže dvě mezery. A pak křestní jméno, příjmení a adresa. To pošlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Stojí to 4 koruny, to platíte vy, službu totiž zajišťuje partner, kterému je třeba zaplatit a tím je ATS Praha. Takže turistické zápisníky, no a hlavní cena, ke které se můžete dostat tak, že ze všech správných odpovědí vylosujeme na začátku měsíce listopadu právě vaše jméno. Celý říjen tedy soutěžíme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, no a v něm budete mít flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Já myslím, že když si dáte hodnotu tohoto batohu a všeho, co v něm je, a ty 4 koruny proti tomu, že stojí za to, tu textovou zprávu poslat. Nezapomeňte, máte na to čas, abych byl na chlup přesný do 23. hodiny 59. minuty.

0: na čase být.
1: Mohutnému skalnímu masivu nad Jáchymovem nedaleko Božího daru v Karlovarském kraji se po staletí říkalo Grauenstein neboli Šedá hora. Současný název Hadí hora se ujal díky legendám a pověstem, které se o hoře mezi místními vyprávěly. Kudy se na vrchol ve výšce téměř 1000 metrů nad mořem nejlépe dostat, prozradil naší karlovarské redaktorce Janě Strejčkové průvodce a jáchymovský patriot Miroslav Palfy.
2: Na Hadí horu pro nejméně zdatné turisty doporučuji žlutě značenou turistickou trasu z Božího daru, kdy jdete vlastně z mírného kopce po turisticky značené cestě. Druhá varianta je tak, po který jdeme my, takže z dolní stanice Lanovky na Neklid, kdy jsme projeli bočním Jáchymovským, Zajlasenským a Elbogenským údolím. Až vlastně pod Neklid, furt jsme na území města Jáchymov. Dřív tady bylo osídlení v době, kdy se těžilo stříbro, ale to už dávno odvál čas. A my vlastně půjdeme tady lesní cestou až na vrchol Hadí hory, což je pod vrchol krušnohorský tisícovky Dub.
3: Odkud ten název Hadí hora?
2: Pořádně ani nevím, proč zrovna Hadí hora, možná z pověsti o královně hadů, která tam má žít. Původní název je Grauenstein, čili Šedá hora. Název Šedá hora pravděpodobně vzniknul díky kamennému moři, čímž je tenhle krušnohorský vrchol významný, kdy celý úbočí je pokryto rozpadávající se horninou a ta zase dala vzniknout různým pověstem o zříceném zámku, o sídle Hadí královny a podobně.
3: Těch pověstí je tady spoustu.
2: Zajímavý je, že tyhle pověsti jsou zdánlivě podpořený i světskou mocí, protože v dobách největšího rozkvětu města městská rada Jáchymova vydala nařízení nebo respektive zákaz pást na téhle hoře obecní dobytek a po klekání, po zvonění večerním se na té hoře nesměl nikdo zdržovat. Hora prostě měla z nějakého důvodu špatnou pověst. Možná, že to kamenné moře zavinilo to, že si v pověstech říkali, že tady byl kamenný zámek, který byl nakonec stržený rozpadce. Jsou to krásné pověsti, je jich spousta, sídlí tady Hadí královna a prostě je to takový zvláštní místo.
3: Stojíme na vrcholu Hadí hory?
2: Stojíme na vrcholu Hadí neboli Šedý hory, původně Grauensteinu. Vidíte krásně to kamenné moře, šedý barvy, který teda v minulosti dalo hoře jméno. Jinak je to vlastně, to kamenné moře vzniklo rozpadem žíly granitového porfiru, bohatý na křemen. A krásně vidíte boční, původně Zajlasenský údolí. Je vidět krásně hotel Radium Palác a v dálce v sedle potom vidíte část ostrova a nad ním vrcholky Doupovských hor.
3: Je to jeden z nejhezčích výhledů, jaké jsem viděla.
2: Jo, je tady krásně. Trošku je škoda, že není vidět Jáchymov. Vidíte akorát Jáchymovský sjezdovky na Novém městě a v Jáchymově. Jáchymov je vlastně schovaný za tím kopcem stráž.
3: Když se podíváme detailně na ty kameny.
2: No, když se podíváte detailně, tak právě krásně vidíte, že jsou opravdu plný křemene, že jsou tam nádherný křemený žíly. Jinak vlastně celá tady ta krajina, kterou vidíme kolem sebe s tím hlubokým klínoveckým karem takzvaným, vzniklo při poslední době ledový, kdy zde byl klínovecký ledovec, který při svým ústupu právě obnažil tady tu horninu, která následně začala zvětrávat a vytvořila tohle krásné moře.
1: Říká průvodce a místní patriot Miroslav Palfy, který na vrchol Hadí hory u Jáchymova vystoupal společně s naší karlovarskou redaktorkou Janou Strejčkovou.

Blíží se závěr, no a tak mi dovolte, abych připomněl soutěžní otázku. Ta se týká lavičky Ferdinanda Vaňka. Tato lavička je poctou Václavu Havlovi. Mimochodem v pondělí jsme si připomněli jeho nedožité 90. narozeniny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience. Proč? No protože stojí na pivovarském sudu a délka této lavičky na tomto sudu je přesně 1989 mm a to odkazuje na rok sametové revoluce. My se ptáme, kde si na ní můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze, konkrétně Dejvicích? Pošlete textovou zprávu, tradičně z pravidla, teď na závěr už nepřipomínám její tvar, vy se můžete podívat na veškeré informace na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomínám, a to myslím, že je hodně důležité, že si můžete tam poslechnout všechny reportáže, podívat se na fotografie k danému místu, na plánovat si podle toho cestu. Je tam taková, taky to vždycky říkám, velmi zajímavá interaktivní mapa, je rozdělená podle jistých částí. Řeknete si, pojedu do jižních Čech, na severní Moravu. Kliknete, otevřou se vám typy reportáže, které jsme vysílali, poslechnete si, plánujete, spojíte si trasu. Je to velmi užitečný výletnický pomocník. Co jsem zapomněl, hrajeme o turistické zápisníky, o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak víc se toho do dnešních výletů i víkendových výletů nevejde, vlastně už máme čas jenom na hudbu. No a hned potom, po skončení našeho pořadu výlety, uslyšíte další aktuální zprávy. Tak se mějte pěkně, užijte si podzim, teploty jsou nebo budou teď trochu nižší, možná trochu deštivo, ale to nás, skalní výletníky, rozhodně nemůže odradit. Tak se mějte pěkně, za tým výletu vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Primátorem Frýdku Místku bude Petr Korč z hnutí Naše město FM. Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. V Dolní Suché na Havířovsku vzniká nové sportoviště. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 14 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Frýdek Místek povede koalice vítězného hnutí Naše město FM a Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb, kdy budou řešit i další podrobnosti spolupráce.
2: Já si myslím, že my jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici. Víme, s kým pracujeme, známe se navzájem.
0: V Ostravě ovládlo komunální volby hnutí ANO. Uspěli ale také Starostové pro Ostravu, koalice Srdcova, hnutí Ostravák a motoristé. Přepočet na mandáty nabízí řadu variant, včetně té, která by vítězné hnutí ANO poslala do opozice. Lídr Starostů pro Ostravu Aleš Boháč už zahájil předběžná jednání s hnutím ANO o možné koalici nejen v městském zastupitelstvu, ale taky ve čtyřech největších ostravských obvodech.
3: Říkali jsme, že chceme respektovat přání voličů a že jako první začneme jednat s vítězem voleb. A hned druzí na řadě budou samozřejmě Srdcova spolu s Ostravákem. Naší podmínkou je, aby když chceme něco řešit na městě, jsme měli svoje zástupce na těch městských obvodech a dokázali tyto věci flexibilněji, rychleji a efektivněji prosazovat a nedocházelo tam nějakým třenicím.
0: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Na svém webu o tom informuje Národní divadlo. V jeho souboru působil 51 let, za tu dobu stvárnil skoro stovku rolí. Televizní diváci ho znali třeba jako Radka Krásu v seriálu Vyprávěj. Do češtiny daboval Harrisona Forda, Michaela Douglase, Stevena Segala a nebo Gerarda Depardie. Za svou práci získal cenu Františka Filipovského i cenu Thálie. Město Havířov staví v části Dolní Suchá nový sportovní areál. Vzniknou tam dvě hřiště. Větší je určené pro tenis, volejbal nebo fotbal, menší pak pro streetball. Radnice nechá upravit i okolí.
4: Na areál bude navazovat nové parkoviště, přibudou chodníky, veřejné osvětlení nebo zázemí pro správce hřiště. Vše má být hotovo příští rok v lednu. Náklady se vyšplhají na necelých 13 milionů korun. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až skoro jasno, lokálně bude oblačnosti více. Výjimečně se gránu v údolích mohou vytvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 6 až 2 stupně, při slabém větru kolem nuly a místy i přízemní mrazíky. Zítra přes den pak čekejte polojasno až oblačno a ojediněle přehánky. V polohách nad 1100 metrů mohou být smíšené nebo i sněhové. Nejvyšší denní teploty 10 až 14 stupňů, na horách naměříte od 3 do 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Palkovicích na Frýdecko-Místecku u autobusové zastávky Stará cesta se srazila dvě osobní auta. Nehoda je bez zranění, dejte tam ale pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Máme pro vás aktuality, zajímavosti, je toho mnoho i pohodovou muziku. Pokud vás zajímají historické mýty i dezinformace, řekneme vám něco víc o knize Jak to bylo doopravdy. Řeč bude také o sportu. Opavští basketbalisté bojují nejen v národní lize, ale hrají také evropský pohár. Jak se jim daří, to si řekneme v polovině hodiny. Informace o počasí ve 14.45 a z muziky Holky nebo Karel Zich už za chvíli, ale v této hodině třeba i Madonna nebo Michal Tučný. Tak hezké odpoledne s námi.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Je tady šance ještě pro jednoho z vás, kdo od nás může získat krásnou cenu balíček správného houbaře. 59 611 22 66, kdo je na lince? Dobrý den.
2: Dobrý den, Gerhard, Opava.
1: Zdravím vás také, krásné odpoledne přeji. Rozuměla jsem dobře, pan Gerhard?
2: Ano, ano.
1: Tak, pane Gerharde, i pro vás je připravená soutěžní otázka. Bude typovací, tak je na vás. Možná se trefíte do správné odpovědi. Samozřejmě vám to moc přeji. Nejprve si ji poslechněte a pak půjdeme do toho typování. Hlíva ústřičná je chutná a velmi zdravá houba. S jakou vzhledově velmi podobnou houbou může být zaměnitelná? Buď to s Václavkou obecnou, nebo s Ryscem pravým, a nebo s pařezníkem pozdním. Václavka, ryzec a nebo pařezník?
2: No spíš ten pařezník jako.
1: Typoval jste správně, tušil jste nebo jste jen odhadoval?
2: No ta podoba jako jo, ta podoba mě tak jako jo navedla k tomu ano. Jako jo.
1: Dobře, tak moc blahopřeji. Krásnou neděli k tomu, protože jste získal vybavení pro správného houbaře, nožík, atlas, hub, síťovka, pláštěnka, je toho více v tom balíčku, tak udělá radost tato výhra?
2: No velkou jako jo.
1: Dobře. Ano, ještě jste chtěl doplnit něco?
2: No ještě jsem chtěl, jako protože teď ještě se snažím jako jo chodit na ty hřiby, jako ano. Na houby, takže uvidím, jak to vyjde.
1: Tak přeji, ať je jich co nejvíc, těch správných nazbíraných, ať si potom samozřejmě je užíváte i v průběhu těch dalších měsíců a celé zimy. Blahopřeji k dnešní výhře, pane Gerharde, a přeji krásné odpoledne. Zůstaňte na lince, prosím.
2: Děkuju.
1: Tak, naslyšenou.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne vám všem na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Se teď budeme chvíli věnovat také sportu. Náročný program totiž mají v úvodu nové sezóny basketbalisté Opavy. Souběžně s nejvyšší domácí soutěží odehrají celkem 10 zápasů v základní fázi evropského poháru. První duel už mají Slezané za sebou. V týdnu doma podlehli chorvatskému Splitu. Už ve středu je ale čeká daleký výjezd do Gruzie, kde vyzvou Batumi.
1: Opavští basketbalisté odehráli první zápas skupiny A v evropském poháru na své palubovce proti Splitu. S chorvatským favoritem prohráli 68-74.
2: V naší momentální situaci je každý zápas kor v Evropě jako důležitý vzhledem k nabrání nějaké mentální odolnosti a nějakého sehrávání.
1: Hodnotí úvodní duel v novém ročníku evropského poháru nejzkušenější opavský hráč Jakub Šiřina. Slezané většinou utkání jen dotahovali skóre, ale v poslední minutě se dostali do těsného jednobodového vedení. Náskok však neudrželi.
2: Samozřejmě rádi bychom brali výhru, ale i tyto zápasy jsou pro nás něčím, co nám může v budoucnu hodně pomoct a já věřím tomu, že to tak bude a budeme se jenom zlepšovat.
1: Opava neměla k překvapivé výhře nad silným soupeřem daleko, jak potvrzuje trenér českého týmu David Zach.
3: My jsme zůstali koncentrovaní, věřili jsme, že když vydržíme v tom nastaveném našem režimu, tak že máme šanci v tom zápase a to se potvrdilo ty třetí čtvrtině. Hráli jsme bez respektu, dotáhli jsme se a ta třetí čtvrtina je potvrzení toho, co tady říkám. Jsme hráli fakt dobře a nechybělo moc. Split nakonec ukázal svoji kvalitu, ty klíčoví hráči, kteří oni tam mají, kteří jsou opravdu velmi dobří, tak je podrželi nakonec. My kdybychom se trefili o nějakou střelu víc, tak ten zápas se dal vyhrát.
1: Bronzový celek uplynulého ročníku nejvyšší české soutěže udělal přes léto několik změn v kádru. Přišli tři noví cizinci a křídlo s reprezentačními zkušenostmi Matěj Svoboda. Český hráč ale proti Splitu chyběl kvůli zraněnému přitahovači na noze.
2: Prostě se jednak musíme dát hlavně zdravotně dokupy, protože nebyl den, možná jeden den nebo jeden zápas, kdy jsme byli kompletní a ono se to hodně těžko nějak ta sehranost toho týmu dává dokupy, když pořád někdo chybí a nejsme kompletní, takže já věřím tomu, že když se dáme zdravotně dokupy, tak to bude mnohem lepší basket z naší strany.
1: Doufá v rychlé zapracování nových posil Jakub Šiřina. I kvůli změnám v týmu a zraněním je Opava v národní basketbalové lize ve středu tabulky, i když cíle má nejvyšší. To stejné platí i pro základní skupinu evropského poháru.
3: Určitě chceme bojovat o postup, to znamená zkusit urvat to druhé místo, takže to je náš plán.
1: Netají se ambicemi trenér David Zach, zároveň si uvědomuje sílu ostatních týmů. Ve skupině má Opava vedle Splitu také německý Trier, řecký Patras, gruzínské Batumi a kosovskou Trepču.
3: My do toho nejdeme s tím, že tam jenom něco odehráme. Na druhou stranu na papíře, nebo je to jasný, Trier s Patrasem jsou jasný favoriti. My jsme jasně dávní do té role toho underdoga nebo toho neúplně favorita té skupiny, ale na druhou stranu my k tomu tak nepřistupujeme. Víme, že když budeme hrát dobrý basket a máme ten tým postavit na to, aby jsme prostě v té Evropě byli konkurenceschopní a je potřeba vyhrát nějaký zápasy a ono se to potom samozřejmě může zaplatit, jak je ta skupina velká. Je tam cestování pro ty týmy, je to těžký pro všechny.
1: Ze šesti celků postoupí do další fáze dva nejlepší týmy. Z Opavy Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Pokud vás zajímají historické mýty a dezinformace, tak vás určitě zaujme i kniha Jak to bylo doopravdy. Slavnostně ji tento týden představila její autorka, naše kolegyně ze stanice Český rozhlas Plus, Ivana Chmel-Denčevová. O knize si s ní povídala redaktorka Bára Kvapilová a vy se to vše teď dovíte na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jak to bylo doopravdy není jenom kniha, ale také pořad, který Ivana Chmel-Denčevová připravuje už od roku 2015. Vysílá se na stanici Český rozhlas Plus každé pondělí večer.
2: Má už asi 440 dílů, 10 let, takže už je to taková docela velká slečna nebo velký chlapec. Na počátku bylo vlastně to, co je přítomno i nyní. Moje vášeň pro historii, jsem původně historička, já už říkám původně, poněvadž se nemohu rovnat ke svým renomovaným hostům, vždycky v pořadu mám odborníka na dané téma. A vlastně jsem si říkala, že máme tolik věcí, které se týkají historie a jsou to mýty, nebo předsudky, nebo dokonce pololži, někdy i vyslovené lži, se kterými šermujeme. A pak ještě to, co já nazývám bílá místa, něco, o čem jsme nevěděli.
1: Na pořad teď navazuje kniha. Vybrat do ní 21 příběhů nebylo vůbec lehké.
2: Protože vydavatelem je Radioservis, tak já jsem samozřejmě respektovala to, že oni si vybrali některá témata, byly to například ty díly, které byly nejvíc posluchačsky stahovány z internetu a

0: další. A pak já jsem tam jenom některé chtěla ještě vpašovat, o kterých jsem si myslela, že by tam být měly. A dohodli jsme se vlastně hned na počátku, že uděláme pouze soudobé dějiny, takže začínáme vznikem Československa a končíme v 90. letech. Takže tím nám vzniká i jakýsi ucelený přehled na jednotlivých příbězích, kapitolách, mýtech a dalších věcech, to, jak to století zhruba minulé vypadalo. No někdy je to, jak já říkávám, na hodně silné černé kafe.
1: Kniha vás přesvědčí, že nic jako jednoduchá pravda zkrátka neexistuje. Potvrdil mi to i historik Jan Rychlík.
2: Často dochází omylem k posunu a pak to někdo využije. To je naprosto běžná věc. A hlavně dochází k tomu, že nějaká záležitost, která pro současníky a dokonce účastníky se jevila jako marginální, zpětně dostane mnohem větší význam, než původně měla.
0: Pro mě je radost, když se pak dozvím, že to doporučují například studentům historie na vysokých školách, protože v každém díle jsou citace, archivní materiály, takže to opravdu i studenti dostanou na stříbrném podnose.
1: Kmotrem knihy se stal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
3: Máme-li pochopit současnost a opravdu řekněme i hledět do budoucnosti, tak musíme znát naše historie. Já myslím, že z historie má smysl se opravdu neustále poučovat, opravdu hledat odpovědi na různé otázky. No a pokud neznáme, jak to skutečně v té historii bylo, tak je to složité. Potom i v té dnešní velmi složité době. Takže já naopak musím říci, že ta kniha a celý pořad je velmi záslužnou věcí a paní autorka Ivana Chmeldenčová je opravdu člověkem, který dělá veřejnou službu par excellence.
1: Kniha Jak to bylo doopravdy odhaluje trauma, které skrýval herec Jaroslav Moučka anebo osobní lékař Klementa Gottwalda. Přibližuje také okolnosti natáčení seriálu 30 případů majora Zemana. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Také Lenku Filipovou jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ale teď už si řekneme něco víc o počasí. Po telefonních linkách zdravím Václava Smolku z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: To dnešní je tak trošku proměnlivé, místy opravdu sluníčko se vším všudy i s modrou oblohou a teď momentálně oblačno až místy zataženo, alespoň v Ostravě. Jak to vypadá v kraji?
1: Tak myslím, že jste to popsala docela přesně, ta oblačnost je proměnlivá, k tomu se také výjimečně přidávají i přeháníky, zejména v té severozápadní polovině kraje. Ty přeháníky v okolí pradědu mohou být dokonce i sněhové. Teploty ty maximální se dostaly aktuálně nejčastěji mezi 12 a 16 stupňů a vítr je mírný jihozápadní až západní od 3 do 7 metrů za sekundu.
0: Taková je 11. říjnová neděle, takové máme počasí. Jak to bude vypadat dále? Jaká je předpověď pro noc a zítřek?
1: Tak v noci čekáme, že bude polojasno až skoro jasno, jen lokálně může být té oblačnosti o něco více, výjimečně se k ránu také mohou v údolích tvořit mlhy. Minimální teploty budou nejčastěji od 6 do 2 stupňů, při slabším větru to může být až 0 a ten vítr ten bude většinou slabý, místy ale mírný, západní až jihozápadní od 2 do 5 metrů za sekundu. Zítra očekáváme polojasno až oblačno, ojediněle se během dne také mohou vyskytnout přeháníky, které budou v polohách zhruba na 11 metrů smíšené nebo sněhové. Maximální teploty budou od 10 do 14 stupňů, na horách kolem 5 stupňů a vítr bude ráno ještě místy slabý jihozápadní, jinak bude většinou mírný západní až severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu a večer bude opět slábnout.
0: Takový bude zítřek, tak začneme další pracovní týden. Jak bude v pondělí, už víme, co úterý a středa.
1: Tak v úterý očekáváme, že bude hodně oblačnosti, ráno se také mohou výjimečně vyskytovat mlhy a mrholení, v polohách nad 11 metrů půjde i o slabé sněžení. Nejprve jenom výjimečně během odpoledne a večera, potom častěji bude polojasno až skoro jasno. Minimální teploty budou nejčastěji od 5 do 1 stupně, maximální denní teploty od 9 do 13 stupňů a vítr bude jenom slabý, proměnlivý, přes den severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu. Ve středu by mělo být zpočátku ještě lokálně i polojasno a ojediněle se mohou tvořit také mlhy, jinak očekáváme hodně oblačnosti, ojediněle se slabým deštěm. Minimální teploty budou nejčastěji od plus 3 do minus 1 stupně, maximální denní teploty od 11 do 15 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, jihozápadní až západní od 2 do 6 metrů za sekundu a bude se postupně měnit na severozápadní.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava Václav Smolka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuji za předpověď počasí pro ty následující dny a přeji hezkou neděli.
1: Děkuji, hezký zbytek neděle, naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: hnutí SPD bude v Karviné žádat kontrolu výsledku voleb. Proč, řekneme za chvíli, podrobnosti za 4,5 minuty. Více uslyšíte v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Tereza Hájková.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Hnutí SPD bude v Karviné žádat kontrolu výsledků voleb. Studentka vyhlašuje další ročník participativního rozpočtu. Kvůli suchu je málo žaludů a kaštanů. Myslivci budou muset zvěř přikrmovat. Zítra čekejte polojasno až oblačno a teploty do 14 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Hnutí Svoboda a přímá demokracie chce nechat přepočítat volební hlasy v Karviné. Serveru i rozhlas.cz to řekl lídr karvinské kandidátky Ladislav Hammer. Místo v zastupitelstvu hnutí SPD v Karviné uniklo o 2 hlasy.
2: Máme indicie od našich zvolebních komisí, že i to sčítání prostě někteří normálně ani nevěděli pomalu, jo, jak se to sčítá, jak to má správně fungovat. Myslím si, že podáme prostě návrh a žádost o přezkum na krajský soud a uvidíme.
1: Letošní komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní. Potvrdil to mluvčí úřadu Jan Cízlar. Zajímavostí je, že se letos dostal do obecních zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, popisuje Cízlar.
3: Ve finále jich 26 se stalo zastupiteli v porovnání s rokem 2022, kdy proběhly ty poslední komunální volby, tak tehdy jich bylo 11, tak tam je poměrně velký vzestup počtu mladých zastupitelů.
1: Účast v těchto volbách byla podle statistiků vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. Lidé ze Studénky můžou opět posílat své nápady na drobné investice radnici. Na takzvaný participativní rozpočet letos město vyčlenilo 390 tisíc korun. Návrh můžou zájemci odevzdat během listopadu. Musí mít ale minimálně 20 podpisů od místních.
4: Všechny návrhy potom zkontroluje odborná pracovní skupina, která prověří jejich proveditelnost, rozpočtové náklady i soulad s pravidly. Teprve jestli splní tyto podmínky, postoupí do veřejného hlasování. Ze Studénky Klára Křižáková, Český rozhlas.
1: V Česku je kvůli suchu málo žaludů a kaštanů. Na některých místech tak budou muset myslivci zvěř přes zimu přikrmovat. Žaludy, kaštany a bukvice potřebuje divoká zvěř i před zimou, aby se připravila na nízké teploty. Hladová zvířata můžou způsobovat větší škody na polích a je taky pravděpodobné, že se budou stahovat více k městům. Zvýšená migrace zvěře by ale podle Českomoravské myslivecké jednoty mohla usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště.
0: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno až skoro jasno, lokálně bude oblačnosti více. Výjimečně se gránu v údolích mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 6 až 2 stupně, při slabém větru až 0 a místy i přízemní mrazíky. Zítra přes den čekejte polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. V polohách nad 1100 metrů mohou být i smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty mezi 10 a 14 stupni Celsia, na horách naměříte 3 až 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor aktuálně v Ostravě v ulici Michálkovická u ZOO. Havarovala tam 2 osobní auta a teď se to tam vyšetřuje. Pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přeji vám krásné odpoledne také po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Máme pro vás pravidelné pořady i rubriky. Určitě rozhlasové listování v druhé půlce hodiny. Dnes uslyšíte premiéru 7. části četby závěrečného dílu trilogie Karen Lednické Šikmý kostel. Více po 15. hodině a 30. minutě, ale za malou chvíli přidáme i zajímavé povídání s galeristou Petrem Pavlíňákem. Hana Zagorová, Miroš Birka nebo ABBA, také muziku, kterou pro vás máme připravenu už za pár okamžiků, ráda zmíním. Přání krásného nedělního odpoledne, to je od nás všech.

0: Petr Pavliňák, galerista, vydavatel, kurátor výstav a odpovědný redaktor mimo jiné 21-dílného slovníku českých výtvarných umělců, slaví v říjnu 80. autorskou výstavou. Za šéfem výtvarného centra Chagall v Ostravě se vydala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová.
1: Petře, výtvarné centrum Chagall, kde ty dnes bydlíš, sídlí na Repinově ulici. Tady to všechno začalo 9.9.1990.
2: Ano, přesně.
1: A kdo to je?
2: To je můj nejmilejší vnuk.
1: Martin.
3: Dobrý den.
1: Martine, přišla jsem udělat s dědou,
3: ano,
1: který vypadá na Abrahamoviny. Víte, kolik to je?
3: 50.
1: Ano, ohlédnutí za jeho životem, nejenom výtvarným. Martin to byl, kdo také připravoval tvou výstavu Petr Pavliňák 80.
2: Ano, připravili mi takovou radost, nebyl to jenom Martin, pak moje kolegyně, paní Helena Šmukerová, naše galeristka, syn Petr, rámování a další.
1: Petře, proč zrovna Chagall? Jdeme dovnitř.
2: Když jsem zakládal galerii, tak jsem hledal název, který by odpovídal mým oblíbeným autorům. Přemýšlel jsem o Mánesovi, jenomže galerii jménem Mánes je v republice spoustu. Uvažoval jsem o Kupkovi, ale skončilo to na Marku Chagallovi a fungovalo to, protože zpočátku si ho spojovali se Chagallem, potenciálním vrahem de Gaulle.
1: Teď jsme vstoupili do místnosti, kde konečnou podobu dostávají také tvá díla.
2: Čili rámování, paspartování, prodejna výtvarných potřeb a můžeme tu potkat spoustu výtvarníků, kteří tu přicházejí rámovat nebo adjustovat svá umělecká díla.
1: Galerie na schodišti, tady jsi měl mnohokrát své výstavy a teď jdeme do prostoru, který znají všichni výtvarníci od toho roku 1990. Tady byl bar a galerie fotek těch nejznámějších lidí. Martine, co se tady děje teď?
3: Aby výstava byla kompletní, tak by měla mít katalog. Takže ti předávám katalog, který je mým dárkem k tvým narozeninám. Můžeš si ho prohlídnout, je to kompletně k celé výstavě, má několik částí, začíná to malbou, pak to pokračuje fotografickou činností, publikační činností, galerijní činností, pak je tam pár věd o tobě, aby všichni věděli, kdo seš.
1: A kdo je?
3: No, ten nejlepší. A ještě budeš mít úkol na dnešní večer, protože jsi autor, budeš vítat hosty své a každému předáš katalog.
1: Konečně první úkol, Petře.
2: Já to vidím poprvé. Tu je fotografie, jak jsme byli na návštěvě Jiřího Koláře v Paříži. Tady je Lubor Tokoš a Vladimír Komárek. Tady z vernisáže Miroslava Hornička, kde byl Ilja Hurník. A tady jsme u profesora Františka Dvořáka.
1: Spolu se Zbyškem Malým.
2: Zbyškem Malým. Fotografie Milana Knížáka, Jana Kanizy, Kristiana Kodeta, Božka Šípka, Igor Kisberger a Boris Jirku.
1: A téměř se všemi, které jste, Martine, do svého narozeninového dárku do katalogu Petr Pavliňák 80 vložil, tak s těmi všemi jsme vysílali v rozhlase.
2: Ano.
1: Tak co říkáš tomu katalogu?
2: Je moc pěkný, mi se líbí.
1: Helenko, pojďte se mnou tady do této místnosti, která představuje Petra Pavliňáka jinak.
4: Jsou tady panely, které dokládají jeho fotografickou činnost. Jsou tady různá ocenění, která získal.
1: Třeba Petře, to ocenění Řím.
2: To byla výstava v Římě. Účastníci dostali jako takové potvrzení The Best to Rome, čili to nejlepší z Říma.
1: A tady ten pohár.
2: V roce 2001 jsem byl oceněn Univerzitou pražskou.
1: Vezmi si brýle. Helenko,
4: evropská cena za přínos do kulturního dění České republiky.
1: Naše děti mají slovník českých slovenských výtvarných umělců. Ta tvá publikační činnost je opravdu nezměrná. A tady, Helenko, je
4: historie výtvarného centra Chagall Galerie od 9.9. roku 90, kdy galerie začala fungovat.
1: Tady je plno fotografií, setkání s významnými umělci, kteří měli u vás vernisáž.
2: Ať už Milana Knížáka, Jana Sáudka, přicházeli i herci v době, kdy tu měl výstavu Miroslav Horníček.
1: Pan Jiří Suchý je tady.
2: Jiří Suchý zde měl výstavu, přicházelo spousta jeho přátel, Věra Špinárová a další.
1: Tuto výstavu připravoval tvůj vnuk Martin Pavliňák, kterého si vychovával
2: ano.
1: Pro sebe paní Helena.
2: Dopadlo to dobře, díky ním. Oni mě nepřipustili k té realizaci a já jsem spokojený, jsem rád.
0: No a do výtvarného centra Chagall v Ostravě se za Petrem Pavliňákem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vrátíme i po písničce.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Petr Pavliňák 80. Tak se jmenuje výstava, která byla uspořádána k životnímu jubileu autora ve výtvarném centru Chagall. Navštívit ji můžete v autorské výstavní síni až do 16. listopadu. Na místě se s autorem, který se věnuje malbě, fotografii, grafice i plakátové tvorbě, setkala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Mysařová.
1: Tady je řada monografií, třeba Helena Salichová a Strážnice a výtvarné umění. Tvárodná Strážnice, Petře.
2: Ano.
1: Tak jak to všechno začalo? Komu ses narodil?
2: Narodil jsem se rodičům.
1: Čím byli?
2: Matka byla v domácnosti a otec, ten národní podnik Šohaj Strážnice, který vyráběl pánské prádlo, už neexistuje a on pracoval jako topič v tomto podniku.
1: A proto ty máš vždycky krásné košile. Šulky. Petře, jaké to je na prahu osmdesátky?
2: Nezměnilo se nic, já si to nepřipouštím, akorát se občas divím, když mi to někdo připomene. Život jde dál, zdravotně jsem relativně na tom dobře, tak dělám, co mě baví. A
1: to je to nejdůležitější. Petře, jsou tady ty tvé trávy?
2: Jsou to motivy krajinné, krajina za deště, rozkvetlé stromy a tady je čtveřice, která dokumentuje 4 roční období.
1: Jarní tání, letní den, podzim, ten je úplně hřejivý, a zimní trávy. Petře, začalo to vernisáží v roce 1990 ostravských umělců.
2: Usoudil jsem, že když se zahajuje galerie těsně po revoluci, že by to měli být výtvarníci z našeho kraje, z našeho regionu. A tak se tu představilo 11 výtvarníků, Honza Paří, Řízek, Igor Kitzberger, Vratislav Varmuža, Standa Holinka, Pepi Godráška a další.
1: Potom to všechno pokračovalo spoluprací tvou s rozhlasem. My jsme udělali spolu spoustu apetitů nebo přenosů a ty přenosy jsme dělali jednak odsud z výtvarného centra Chagall v Brušperku.
2: Ano, v Brušperku, kde máme další galerii. V průběhu historie výtvarného centra Chagall jsme provozovali postupně až 16 galerií po celé republice, ale bylo to velmi náročné a postupně se to redukovalo a v současnosti je to kromě ostravské galerie ještě galerie v Brušperku.
1: Nesmíme zapomenout také na tu v Karviné Frištátě.
2: Na zámku. Tam se dělali i mezinárodní projekty na přelomu 90. let jako výtvarné dotyky Vyšehradské čtyřky, grafické dotyky Vyšehradské čtyřky. Byly to velké projekty zaštítěné ministry kultury jednotlivých zemí, vystavovali tam prestižní autoři z těchto zemí, tomu ty krásné prostory zámecké galerie, takže se to setkávalo s příznivým ohlasem návštěvníků.
1: Ty se z doma podíval na záznamy těch rozhlasových vysílání.
2: Ano, na to vzpomínám velice, protože při vernisážích významných autorů, jako byl Bořek Šípek, Milan Knížák, jsme byli pozváni do vysílání apetitu, to mám uchované, Eduard Dovčáček, Kristián Kodet, Jan Kaniza, bylo jich spoustu.
1: Počkej, ještě ten, který sochal Dalího.
2: Jo, Josef Nálepa.
1: Všechno to byli dobří borci.
2: Přesně tak.
1: Se kterýma byla i legrace. Nastane vůbec někdy okamžik, že si galerista řekne, teď si to budu užívat?
2: Už víc do toho zasahují my kolegové, my přátelé, společně už připravujeme plány na příští období a uvidíme, kdo ze zajímavých autorů tady do budoucna bude, ale když vyvstala otázka, koho bych si nejvíce považoval, tak to byli moudří lidé, kteří zde vystavovali, ať už to byl Olbram Zoubek nebo Jiří Kolář. A já vzpomínám na pořád s Jiřím Kolářem, který byl ještě v Paříži, volalo se Jiřímu Kolářovi, ale Jiří Kolář byl po mozkové mrtvici a špatně mluvil, ale já jsem to jakoby překládal, co říkal.
1: A to bylo v živém vysílání.
2: To bylo z Prahy, kde si tehdy pracovala.
1: To vysílala hosta do domu.
2: A byl jsem mile překvapený, protože do toho vysílání byly vstupy dalších lidí, kteří Jiřího Koláře znali. A když jsem pak odešel z rozhlasu a navštívil přátelé, tak mi říkali, já jsem ten pořad poslouchal. A to já do té doby jsem si myslel, všichni jsou v práci, neposlouchají rozhlas.
1: Kde
2: poslouchali,
1: pak?
2: Ano.
1: Petře, já ti moc krát děkuji. Přeji, aby ti nohy i hlava šlapaly a stále dobrou mysl. Měj se moc hezky. Naschledanou.
2: Děkuju, naschledanou.
1: Z výtvarného centra Chagall v Ostravě, Dagmar Misařová, Český rozhlas.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Příjemnou neděli vám všem, posloucháte Český rozhlas Ostrava a je čas na naše nedělní rozhlasové listování. Dnes uslyšíte premiéru 7. části četby závěrečného dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. V Karviné tam chystají první poválečné Vánoce, jak ale uslyšíte, klidná adventní atmosféra v Barčině kuchyni nebude mít dlouhého trvání. V režii Petra Gábora účinkují Alena Sasínová Polarčík a David Viktora.

Upečení andělé. Advent 1945. Na dřevěné desce, která kdysi sloužila Barce ke hnětení chlebového těsta, leží vyválený plát, z něhož šestiletá Julinka vykrajuje stromečky a andílky. Mimořádný předvánoční příděl mouky, cukru a marmelády vyvolal mezi karvinskými hospodyněmi euforii a z kraje adventu vnesl do krámských rozmluv dávno nepřetřásané téma – pečení cukroví. Barčinu radost násobí skutečnost, že všechny nákupy dokáže obstarat sama. Léky, které jí zázračně opatřila ženka z nepředstavitelně vzdáleného Londýna, jí po dlouhých měsících polehávání postavili na nohy. S úsměvem prostírá stůl. Uvaření si pobrukuje písničku. Možná je to nejpěknější advent jejího života. K radostnému očekávání narození Božího syna se připojila radost každodenní, světská, prostá. Například včera ženka přijela z Ostravy s tím, že zamluvila štědrovečerní rybu u jakéhosi pana Milíčka. Převzala rybárnu a lahůdkářství v Poštovní ulici po odsunutém Němcovi a opravdu se snaží, vyprávěla nadšeně. Když se takové dobré věci přihodí, Barce se v břiše pokaždé rozlije příjemné teplo. Dávno pochopila, že takto se ohlašuje právě prožívané štěstí. Odeznívá sice během okamžiku, ale pokud ho člověk dovede zachytit, může si ten prosvětlený okamžik schovat na temnější časy. I s právě prožívanou chvilkou tak naloží. Do záchranného šuplíku, kde si vzadu v hlavě si schovává obrázek šestileté vnučky, která s dojemným soustředěním vykrajuje andílky z lineckého těsta. Ještě tak tři a můžeme dát plech do trouby, oznámí děvušce vlídně. Julinka potěšeně tleská zamoučenýma rukama

0: tam zase začal chodit. Ženská se sotva kdy dozví, jestli ten její upiva něco někomu pověděl. Ženská akorát pozná, když jí muž přijde domů opilý. Což se Ludvíkovi poslední dobou stává docela často. Ze zamyšlení Barku vytrhne Julinčino zvolání.
1: Už to mám, babičko, můžeme dát andělíčky péct.
0: Mají dopečeno, když Ludvík dorazí. Dveře za sebou zavře s bouchnutím, cukroví pochválí jen ledabile.
2: Požádal jsem si o odchod do penze,
0: vysloví přidušeným hlasem.
2: Už tam nechci být. Včera přišla poslední kapka. Jeden z těch, co si začali říkat stachanovci, nafedroval za necelou šichtu 240 vusku uhla. 3 zbíječky přitím odrovnal. Zabral pro sebe 2 dřeviče a 5 vozačů. Nová vrchnost ho má za hrdinu. Já za hňupa. A takých jako on furt přibývá. Teď pro ně vyhlásili soutěž. 3 největší rekordmani poletí letadlem do Prahy. Tako gupota. Ale mladí synci se předháňají.
0: Znechuceně mávne rukou.
2: Tohle neskončí dobře.
0: Co se může stát? Ptá se Barka. A oči jí přimhouří obava.
2: Zaval, vybuch, prostě všecko.
0: Zvedá hlas Ludvík.
2: O čem myslíš, že jsme se dneska po fajruntě v hospodě u Doležala bavili? Zrovna o tým. Seděl tam se mnou Josef Stošek, co má na starosti větrání. Tež se mu nelíbí, co se na šachtě robí.
0: Ale když odejdeš, z čeho budeme živi, Ludvíku? Tobě dají nějakou penzi, když ještě nemáš 65 roků? Ludvík položí Barce dlaně na ramena.
2: Ať to dopadne, jak chce. Nějak se protlučeme. Co si peněz máme ve šporkase? A navíc jsem se domluvil s chlapama na údržbě, že jim zajdu vypomoct, když bude třeba. A krom toho,
0: odmlčí se.
2: Krom toho máme v baraku 2 dospělé děcka. To bude naše penze.
0: Barku mnohokrát napadlo, že Ludvík není ženatý jenom s ní, ale taky se šachtou. To není jen tak, když má člověk odejít po 50 letech z roboty, která mu vrostla do srdce. Pohladí svého muže po tváři a řekne: špatné je třeba ukončit, aby cosi dobrého mohlo přijít. Ludvík ji mlčky obejme.

Rok 1946. V lese mezi Karvinnou a Stonavou se ještě drží bílé mapy sněhu. Ale starou hornickou pěšinu už včerejší obleva proměnila v blátivou břečku. Boty těžknou hroudami nalepeného bána. Nevadí mu to. Loni o tomto čase jako člen odbojové skupiny podstupoval mnohem těžší zkoušky. Tehdy Němci zastřelili 3 lidi z Nového Yorku za to, že pomáhali partizánům. A ani ta 3 těla v lese jim nestačila, a tak si ještě dojeli do Stonavy pro Kornélii Pěkalovou. Její smrt zasáhla Vojtka nejbolestivěji. Měla teprve 18 roků a gestapáci ji zavraždili ze vzteku, že nedokázali vypátrat jejího bratra. Ať se všichni smaží v pekle a tímto u toho soudu v Norimberku pořádně spočítají. Vojtek v návalu vzteku zvedne z cesty kámen a mrští jim do kmene nejbližšího stromu. Trochu to pomůže. Ale opravdu jenom trochu, protože trable přinášejí i mírové časy. Štve ho především, kolik nenávisti mezi lidmi poletuje. Za války je zbližoval společný nepřítel. Teď se domluvit nedovedou. Nynější převratná doba si taky žádá odvahu.

0: odvahu, zásadovost, odhodlání. Akorát místo zbraní se bojuje agitováním, schůzováním. Dneska se holt vede boj hubou. Proto se teď brodí blátivou břečkou na cestě do Stonavy. Dostal úkol. Stranický úkol. Trochu se mu z té odpovědnosti svírá hrdlo. Tím spíš, že ho pověřil osobně Košťál. Dostal se ke mně bulten ministerstva informací, ve kterém se píše o deputaci polských učitelů v čele s naším Kaletou. Je-li do Prahy přenést stížnost, jak nespravedlivě české úřady zacházejí s polskými občany. Soudruh Kaleta přece zastupuje ve vedení našeho města polskou menšinu, pokrčil Vojtek rameny. Co je špatného na tom, že agituje za svůj referát i v Praze? Košťál si povzdechne. Jistě se chtěl krajanům zavděčit a vylepšit svou reputaci tím, že přiveze z jednání co nejlepší výsledek, ale šel na to špatně. Zvolil útočnou rétoriku, která u ministerských úředníků vyvolala spíše nevoli než přízeň. Nechali tedy členy delegace prověřit. No a v lednovém bulletinu ministerstva informací stojí, že jedním z vyslanců byl nějaký Kivala, který v roce 1929 dostal 10 let žaláře za loupežnou vraždu Žida. V roce 1938 byl po polském záboru propuštěn a teď pracuje v Glosu Ludu. Vždyť i Poláci sami ztrácejí věrohodnost, když se nechají zastupovat lidmi s tak pochybnou morálkou. Vojtek se poškrábal na hlavě. Když ona je s některýma lidma těžká řeč. Toho se ale nesmíme zaleknout, Vojtku. Vzpomněl jsem si, že se onehdy zmiňoval o svém bratranci, který je taky zapáleným bojovníkem za polskou věc. Zajdi za ním a zkus s ním promluvit. O čem? A o čem tady celou dobu mluvíme? Strana nabízí Polákům na Zápolží zastání a pomocnou ruku. Ale každý takový přehmat, jako byl ten s Kaletovou delegací, nahrává opozici. Je nutné, aby si to představitelé Poláků uvědomili. Bogdan mě nebude poslouchat. Když zvolíš správná slova, bude. Ber to jako stranický úkol, soudruhu. A tak Vojtek musí dnes udělat všecko proto, aby Bogdana přesvědčil. Bogdan je tvrdohlavý mezek. Vždycky byl. Ocelově zásadový. Jde za svým cílem a nehledí na následky. Než by si vzal Volkslistu, raději šel do lágru i s celou rodinou. Tatu mu při deportaci zabili. Malého synovce ukradli hyeny z Lebensbornu, ale Bogdan přesto ani na chvilku nezapochyboval. Na dvorku před domkem Žebrokových se Vojtek zhluboka nadechne a vezme za kliku. Z kuchyně vystrčí hlavu Anuška. Vojtku, kde ty se tady bereš? Přišel jsem za Bogdanem. Šel si dát šlofíka po obědě, mám ho probudit? Ne, počkám. Odmítne rychle Vojtek. Tak pojď dál, ale ty zamarasené boty nechej venku. Neobvyklá prosba Vojtka zaskočí. Tohle by mama ani ženka nikdy nežádali, aby se zouval přede dveřma. No, jiný dům, jiný mrav. No co už, aspoň mu ty promočené ponožky pořádně proschnou. Posadí se ke kuchyňskému stolu a s povděkem přijme hrnek horkého čaje. Otevřenými okny proudí do zasedací místnosti dubnový větřík a rozsévá po rozložených papírech drobné černé tečky. Pozdrav z šachty. Vojtek na předsedovi vidí, jak je unavený. Poprvé si toho všiml, když mu podával hlášení o nevydařené návštěvě u Bogdana. Vrátil se tehdy ze Stonavy jako spráskaný pes. Jakmile totiž Bogdan pochopil, v jaké záležitosti za ním přišel, začalo být zle. Pojď se mnou, něco ti ukážu. Zasyčel a odvedl ho na půdu, kde spoza trámu vytáhl krabici plnou průklepů jakýchsi dokumentů. Z nich pak začal Vojtkovi předčítat zprávy o útlaku, jakého se české úřady dopouštějí na Polácích. A když pak Vojtek zmínil ošemetné složení delegace, která jela za polskou věc orodovat na ministerstvo, vyskočil Bogdan jako čert z krabičky. Ta zpráva, že je Rudek Kivala vrah, byla sprostá lež. V 38. byl na volně, sotva mohl sedět ve vězení. Tady aspoň vidíš, jací Češi jsou svině zákeřné. Nejsou všichni svině, Bogdane. Komunisté chtějí s vámi postupovat společně. Domluva je přece lepší než boj. Bogdanovi blýskly oči. Domluva? Ústupek by to byl. My chceme dovést svou věc do vítězného konce, ne ustupovat. Jsi stejný jako tvůj fotr. Ten taky celý život jenom ustupoval. A právě proto mu můj statečný tata nemohl přijít na jméno. Vojtek musel v sobě sebrat všechnu vůli, aby Bogdanovi jednu nevrazil. Namísto toho se beze slova otočil a šel pryč. Palčivá pachuť stonavského setkání mu zažhne v břiše i teď, když ji oživí karvinský zastupitel pro polské otázky Kaleta. Podobně jako Bogdan přednáší dlouhý výčet ústrků a když se dostane k popisu jakési rozmíšky v prodejně budoucnosti, Košťál už nevydrží a skočí Kaletovi do řeči. Přece se na radě nebudeme zabývat žabomyšími spory z krámu. Ale tohle je přece taky důležité, předsedo. Nesouhlasí Kaleta. Jde o princip. Košťál si povzdechne. Tak já ti něco povím. Češi, které vy tady líčíte jako jednoznačné viníky oné rozepře, po mně zase žádají, abych na ústředí družstva Budoucnost zařídil výpověď pro všechny polské zaměstnance, protože prý... Chvíli listuješ to sem papíru před sebou. Prý tam kují protistátní pikle a je v zájmu bezpečnosti státu, aby byl personál vyměněn. Kaleta zbrunátní. Proti tomu ostře protestuji. Košťálem cloumá vztek. Klidně protestujte, pane Kaleto, ale já se tou záležitostí nebudu dále zabývat. Jsem předseda Národního výboru, ne ředitel mateřské školy. Přejdeme k dalšímu bodu programu. Ignoruje Kaletův zlostný výraz a o něco zvučnějším hlasem oznámí. S referentem Krůtou jsme byli v Praze projednávat otázky související s výstavbou nové Karvinné. Na ministerstvu tento záměr podporují. Stejně tak jsou připraveni ke spolupráci s přípravným výborem pro sloučení obcí Frištátu, Karvinné, Darkova, Ráje a Starého města. Promne si strhanou tvář a pokrátké zamyšlené odmlce pokračuje. Bohužel nemohu říci, že by stejnou míru podpory poskytovali i obnově. Řekněme staré Karvinné. Bylo nám doporučeno, abychom na opravu domů poškozených pod dolováním a bombardováním používali především materiál z demolic. Na výstavbu baráků pro nově příchozí havíře máme nařízeno používat výhradně dřevo. No a naše žádost o převedení pivovaru do majetku města jim tam stále leží na stole, aniž jí kdokoliv věnoval sebe menší pozornost. Na stavební odbor téměř denně přicházejí žádosti o opravy, ozve se Kadlec. Zrovna včera jsem dostal další přípis od ředitele Masarykovy měšťanky. Škody způsobené válečným poddolováním jsou tak rozsáhlé, že hrozí zastavení výuky. A podobně si stěžuje i průmyslovka a mnoho dalších. Je toho moc, přikyvuje Košťál. Ale některé opravy se už podařilo dokončit. Další spějí ke konci. Třeba katolický dům Praca je skoro hotový. Ano, přikývne rázně Kaleta. Protože my Poláci opravujeme pracu vlastníma rukama. Nečekáme, až to někdo udělá za nás. To je dobře, že jste tak pilní, přejde Krůta elegantně Kaletovu výbojnou poznámku. Uzavřeli jsme totiž hostovací smlouvu s Těšínským divadlem. Ovšem, dokud nedáme pracu do pořádku, nemají kde hrát. Lidé potřebují kulturu, kino to nevytrhne. Tím spíš, že programová nabídka je spíše osvětová než umělecká. No, počkat, protestuje zdravotní referentka Danielová. Nedávno jsem viděla v Centralu Vávrovu humoresku, krásný film. Hlavní roli hrál takový mladíček, Rudolf Hrušínský, nesmírně talentovaný hoch. Možná, pokrčí rameny Krůta, ale když jsem chtěl jít do kina já, byl na programu generál Suvorov. Tak snad se tady nebudeme bavit o filmech, vybuchne Machanec. Ještě vůbec nepřišla řada na moje věci a už je skoro 8. Pravda, přisvědčí předseda. Máš slovo. Stihnete zbývající Němce odsunout do zimy?
1: Snad jo,
0: pokývne Machanec hlavou.
1: Na červen máme v plánu odsun zhruba 300 osob.
0: Ptal jsem se i proto, že ty baráky na Cihelní nejsou právě v nejlepším stavu. Sotva bychom v nich mohli zadržovat rodiny s dětmi, až udeří mrazy.
1: To jsou mi zas nějaké ohledy,
0: odfrkne Machanec.
1: Možná by si směl připomenout předsedo, že jsou to Němci. Konec konců i ten lágr zřídili oni.
0: Přesto se snažte, aby byli do zimy všichni pryč, ukončí Košťál. Ještě něco?
1: Jo, chtěl bych uvolnit malý zámek a udělat v něm služebnu pohotovostního pluku SNB.
0: Máme přece předjednáno, že zámeček připadne Červenému kříži, zvedne hlas Anna Danielová. Bude v něm poradna pro mladé matky a dětská ozdravovna. Můžete s malým zámkem počítat, ujistí ji Košťál. Pro bezpečnostní orgány najdeme jiné prostory, sdělí nasupenému Machancovi. Vojtek se zamyšleně poškrábe na hlavě. A co bude s parkem? Opravdu ho to zajímá, vždyť kvůli zámeckým zahradám se několikrát pohádal s Leonem. Bývalé zámecké zahrady budou v den výročí konce války přejmenovány na park Zdeňka Nejedlého a otevřeny široké veřejnosti. Z názvu si jistě odvodíte, odkud tento nápad přišel. To opravdu není těžké rozluštit, snaží se Danielová marně potlačit ironii. Měla bych ještě jednu prosbu, pane předsedo. Ráda bych v prostorách zámečku zřídila výdejnu obnošeného šatstva, které nám posílá UNRA.
1: Proti tomu nemám námitek.
0: Jakoby ani nebyl srpen. Od půlnoci padaly z nebe provazy vody a ocelová obloha nedávala mnoho naděje na změnu k lepšímu. Lezavé vlhko brzy prosáklo skrze sako i košily. Ale co na tom záleží? Události se valí jedna za druhou. Zatímco reakcionářské strany ve volbách pohořely, komunisté mohli právem slavit veliké vítězství v celé republice. Lid projevil jednoznačnou vůli v duchu hesla, s ním šla do voleb KSČ. Republice více práce, to je naše agitace. Vojtkovo nadšení kalí jediná věc. Po volbách odstoupil z funkce předseda Košťál. Udělal jsem, co jsem mohl, řekl po schůzi Vojtkovi. Navíc už nemám ani sílu, ani odhodlání, ani chuť. Jsem důlní technik, ne politik. Půjdu zpátky mezi rovné chlapy. Příští měsíc nastupuju na Benešovi. Sešli se od té doby jen jednou v hospodě u Revendy, ale někdejší souznění se vytratilo. Viktor Košťál jakoby o dění na radnici ztratil zájem. Za to Vojtek se snad nikdy necítil tak povzneseně jako teď, uprostřed víru revoluční doby. Navíc se po letech setkal se svým přítelem z odboje Alexanderem Kančuckým. Aleko, jak mu všichni říkají, přijel s delegací z Dolu Doubrava. Vojtek s Alekem stáli bok po boku na čestné tribuně v parku Zdeňka Nejedlého, nasáklý deštěm a především uhranuti výjevem, který se nabízel jejich očím. Desetitisícový zástup rozlitý po ohromné travnaté ploše lemované vzrostlými stromy. Karvinský lid neodradil déšť ani chlad, ba ani mimořádné hlášení místního rozhlasu, které odvysílalo nepravdivou informaci od představitelů reakce. Prý, že se dnešní akce ruší. Jak jen si mohl někdo z těch zpátečníků myslet, že jim karviňáci skočí na tak chatrnou lež? Dnešní den vstoupí do dějin. Hornickou manifestaci zaštítil prezident Beneš, zdravicí ji podpořil Antonín Zápotocký, v čele tribuny podél řečnického pultíku sedí ministr vnitra Václav Nosek, ministr průmyslu Václav Laušman, ministr práce a sociální osvěty Zdeněk Nejedlý, soudružka Hodinová Spurná, zástupce Slovenska Gustáv Husák a především předseda vlády Klement Gottwald. Když přistoupil k mikrofonu, zavládlo naprosté ticho. Ampliony nesly do chladného srpnového odpoledne rozvážně pronášená slova. Jménem vlády přijímám váš slib a děkuji za vaše pevné odhodlání. Vaší práci věnuje vláda každodenní pozornost, neboť není přehnáním, jestli řekneme, že naše republika stojí a padá s hornickou prací. Je přímo symbolické, že dnešní slavnost je konaná v parku Larisch-Mönchově, který za doby jeho panství nebyl veřejnosti přístupný. Dnes je provedeno znárodnění všech dolů a můžeme plně doufat, že bývalí majitelé tyto národní majetky již nikdy více nedostanou. Tohle by měl slyšet Leon, napadlo Vojtka. Budeme však všichni muset pracovat ještě více než doposud, hřmělo z amplionů. Máme-li splnit dvouletý plán, musíme každý pracovní den vytěžit o 9 000 tun více než nyní. Přechodně, opakuji, přechodně přejdeme k pracovním sobotám. Pamatujte, že dnes už to neděláte pro cizí, nýbrž pro sebe. Vaší práci přeji hornické zdas Bůh. Po Gottwaldových slovech zazní potlesk spíše zdráhavý, protože vyhlídka ztráty volných sobot před válkou tak obtížně vydobitých mnoho lidí zaskočí. Ale nakonec přece jen převládne veselí, poněvadž ve stáncích teče pivo proudem a kořalka krásně pálí v krku. Nad bývalým larišovským trávníkem, který dnes tisíce bot rozšlapali do blátivé břečky, se za soumraku nese stará hornická písnička.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava právě skončila premiéra 7. části 20-dílné četby závěrečného dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Připravila Eva Lenartová, v režii Petra Gábora účinkovali Alena Sasínová-Polarčik a David Viktora. Technicky na pořadu spolupracoval mistr zvuku Aleš Huber. Pokud jste nestihli začátek, tak nezoufejte, celý díl si po omezenou dobu můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Primátorské křeslo v Havířově si udrží hnutí ANO. V Moravskoslezském kraji přišlo k volbám více lidí než před 4 lety. Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. Zítra bude polojasno až oblačno, naměříme do 14 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Koalice bude mít ve 43 členem zastupitelstvu 25 mandátů. Primátorské křeslo podle svých slov obsadí současná primátorka z Hnutí ANO Iveta Kočí-Palkovská.
2: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi, padaly tam různé návrhy, takže na těch se teďka ještě budeme domlouvat a co se týká té koaliční smlouvy, tak se budeme snažit, aby k tomu podpisu došlo co nejdříve.
0: Komunální volby přilákaly v Moravskoslezském kraji více lidí než před 4 lety. Volební účast tady dosáhla 43%, minule to bylo o procento míň. Největší zájem o volby měli v našem regionu lidé v okrese Opava, naopak nejmenší v okrese Karviná. Vůbec nejvyšší volební účast v kraji zaznamenalo Mladecko na Opavsku, kde k urnám přišlo bezmála 87% voličů. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Zahrál si v desítkách filmů a seriálů. Celou profesní kariéru pak spojil s Národním divadlem.
3: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
4: Chce ti potem! Mám se ti zpovědat?
5: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
6: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
5: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
6: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Příští rok začne stavba dvou nových naučných stezek v Holčovicích na Bruntálsku. Obě trasy mají začátek a konec u rozcestí Nová komora. První trasa má název Zdolej 6 vrcholů. Jde o turistickou výzvu zaměřenou na podporu pohybu a objevování místní přírody. Součástí stezek jsou i nová odpočívadla.
7: Přímo v centru obce bude například historicko-naučná zóna, ta provede zájemce dějinami obce Holčovice. Na jednotlivých zastaveních turisté najdou informační tabule s historickými fakty, fotografiemi i QR kódy. Z Holčovic Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
0: Nejslavnější překážkový dostih v Česku Velkou Pardubickou vyhrál podruhé za sebou Irský kůň. Na loňský triumf Stamptowna navázal desetiletý valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval žokej Michael Donohue.
1: Počasí.
0: Zítra bude v regionu polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. V polohách nad 1100 metrů mohou být smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty mezi 10 a 14 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále v Ostravě v ulici Michálkovická u ZOO. Vyšetřuje se tam nehoda dvou osobních aut. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Hvězdné návraty.
8: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
9: Inženýr Horák.
8: Ne.
9: Inženýr Horal.
8: Ne.
9: Inženýr Horárik.
8: Ten taky ne.
9: Inženýr Horček.
8: Máte ho tam vůbec?
9: Inženýr Horčičák.
8: Další.
9: Inženýr Horčík.
8: Cože?
9: Inženýr Hvorčík.
8: Ne, to není on.
9: Inženýr Hordoši.
8: Čtěte dál.
9: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
8: Takhle bychom tu byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
10: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
8: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jak jsem slíbil, budeme dnes vzpomínat a oceňovat humorné nápady Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se a celé dětství prožil v Bratislavě. Jeho rodina tam bydlela v Dunajské ulici. A k Bratislavě měl velmi blízký vztah. Ovládal i mnoho cizích jazyků a také nářečí.
2: Tam za váhom bělý dom, tam za váhom šnibidaj, šnip šnap šnibiriby zabrdaj, bělý dom, bývá pekné děvča v něm, bývá pekné šnibidaj, šnip šnap šnibiriby zabrdaj, děvča v něm. Člověk. Ale... odláhlo, milovo jsem myslel, že už neskončíte. Ale ne, mohl by som pokračovat, ale čo tam to šniby daj, šnip, šnap, šniby, ryby, zabrdaj.
0: No, potom teď pátrat nebudeme. Prozradím, že Julo Satinský měl herecké sklony už v mladém věku. A v roce 1958 dokonce vyhrál recitační soutěž Hvězdoslavův Kubín. Později vystudoval pedagogiku na střední pedagogické škole. Profesi učitele ale nikdy nevykonával. Jeho velkou touhou bylo herectví a bavit lidi dobrým slovenským humorem.
3: A bylo by dobré, kdybyste si připravili nějakou tému, ak jste si připravili nějakou humoristickou tému, tak ju povedzte a já tu tému už potom rozvediem. Víte, já už potom rozvediem.
4: Já mám témy připravené.
3: To já už potom zase rozvediem.
4: Ano.
3: Tému. Len ak máte tému, tak ju povedzte. A zase já už potom rozvedem. Tu tému myslím. Víte, že už potom rozvedem, ak ju vypoviete.
4: Ano, ano.
3: Ak ju nepoviete, tak ju nemôžem rozviesť, lebo nebudem mať čo. Však ale ak poviete tému, tak já už potom zase rozvediem.
4: A medzi tým, pardon, medzi tým som zabudol, to je nejaká vedecká téma?
3: Nie, humoristická, viete, humoristická
4: pre,
3: téma.
4: Pre humoristický dialog.
3: A pre humoristický dialog téma a ja ju už zase potom rozvediem.
4: Áno, áno. Mám.
3: Tú tému.
4: Mám, áno.
3: Máte tú tému.
4: Mám tú tému.
3: Tak ja ju už potom rozvediem.
4: Porozprávajme sa o človeku.
3: O kom?
4: O človeku.
3: Nepoznám. Ja o človeku, a tak. No o človeku, no dobré, ale ako sa volá, aspoň približne, viete, lebo...
4: Tu neviem.
3: Neviete. A nie. Čo robí, ha?
4: On stojí na moste.
3: Áno, áno. A ako zmýšľa? Ako zmýšľa? Z čoho vychádza?
4: Vychádza z továrne.
3: A.
4: On dostal výpoveď.
3: A.
4: No a teraz stojí na tom moste a rozmýšľa o celom svojom živote.
3: Aha.
4: Dostal som výpoveď. Doma ma čaká 5 hladných detí a manželka. Všetci majú TBC.
3: A ja stojím na moste.
4: A ja stojím na moste a dívam sa do vody.
3: A čo mám teraz? Ako si?
4: Áno. Áno. A zrazu sa prešvihne ponad to zábradlie a mútna voda ho pochová.
3: Aha.
4: Ešte chvíľu sa trepe s tými rukami, ale potom už pláve pod vodou a postupne ten život zaniká.
3: Takže teda po ňom zostane 5 sirot a jedna vdova, čo?
4: Áno, áno, áno.
3: Zaujímavá téma, hej. A všetci majú TBC, čo?
4: Zákernú TBC.
3: Áno, áno.
4: Okrem otca, ktorý už je pod vodou.
3: Áno, on už nemá TBC.
4: On už nemá TBC.
3: A čo si počnú tie deti a tá matka však bez otca? Ktorý už nemá TBC.
4: Ja to tu neviem. Vy ste mi vraveli, aby som vám povedal nejakú tému pre humoristický dialog, že vy to už potom rozvediete.
3: Áno, no ja sa pokúsim, samozrejme. Však ano. Som tu na to však, ano. Aby som to rozviedol.
4: Ja počkám.
3: No tak teda on stojí na tom moste, aby som ano. Začal od začiatku však. Prešvihne sa cez to zábradlie.
4: Áno.
3: A hneď spadne do tej vody však.
4: Áno, áno, áno, áno.
3: No lebo však... Kde ano. By sa zachytil?
4: Ano.
3: Hneď spadne.
4: No, to už nie je čistá voda.
3: Nie, to je špinavá.
4: To je plné nafty.
3: A prečo nafty?
4: No pretože blíze je továrená naftalín.
3: Aha. Takže on je v tej vode, ponorí sa celý do tej vody.
4: Áno, áno.
3: Pláve v tom ano. A hovorí si, no, výborné, že je tu naftalín, aspoň ma nezožerú mole.
4: Áno, áno. Mole letia za ním nad riekou, víte?
3: Nad riekou, hej.
4: Áno.
3: No, lenže pod vodu sa neodvážia však.
4: Nie.
3: V tom je ako si tá jeho výhoda, lenže ano. Na druhej strane on je pod tou vodou.
4: A tá úroveň, tu... viete, tá úroveň vody, to už by
3: Vyžajeca,
4: bolo... Vyžajeca,
3: áno.
4: Nie? To už by bolo pod úroveň tých molov.
3: Áno. Lenže on v tej vode... pláve a ešte trošku tak tými rukami trepe
4: ano,
3: na to.
4: Áno, potom je tam jeden taký mól.
3: Áno.
4: Ten taký mól, ten zapíska na tie ostatné mole.
3: Áno,
4: a oni odletia na ten mól.
3: Áno. Takže ten človek, ten ano. Teda, ktorý vychádzal z tej továrne pod tou vodou, tam pláve.
4: To už ani tak... nie je človek, viete, to sú také zvyšky.
3: Ano.
5: Jsou také zvyšky, které plávou pod vodou.
4: Ano. Mezi tými rybami však jsou tam aj ryby.
5: Ano, ano.
4: Některé, on hovorí, že tu jsou ryby, no tak vidím, že jsem vo vode však, ale se hovorí, tak čo ano? Už s rybami teraz, blížia se sice.
5: Zober je elektrického ano. Úhora, ještě poslední raz sa ohorí.
4: Ano, ano, ano.
5: Protože ano, odpláve elektrický úhor.
4: Ale jinak pláve zase v tej vode, jako si sa topí určitě. A dusí, však ano, sa ano. Dusí celkom, ano. Ako si až sa teda skoro udusí.
5: Ano, chvíľu beží po dne.
4: Ano.
5: A zase sa dusí.
4: On je úplně na dne ten člověk, je to, je. Je to taký člověk na dne, však o tom. A teda na tom dne, jako si tak uteká a ano. Uteká a teraz nevie, kam mám utekať, jde dopredu alebo dozadu, však vlastně je to korito tej rieky a celé to, a inú tému nemáte na.

0: Dejme dál v prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském Studiu S. Jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na Studio S plus L. Julius Satinský i natáčel nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou diamantů.
2: A hrome. A povolení k prodeji. Máš bouření, ne?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu diamantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: teraz sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Nie, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničková středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se to žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Kdyby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste išel.
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
7: Ano, ano, ano, to je naša jistě.
6: Kde jsou ty dva?
7: No to jsme my.
6: Lasica, typický.
7: Ne, Satinský, naštěstí.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, naštěstí nemá.
6: No to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Ovšem, já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu.
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má, Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: co? Řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
8: No, nechajme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Pači symbolicky.
6: Děkuji vám, velice děkuji.
8: Pardon. Povedal... Povedal jsem symbolicky.
6: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
8: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som se chcel blisnout, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
6: Nemenovat.
8: No právě jsem si myslel.
7: Proč jste sem přišli vy?
6: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
8: Aha.
6: Já jsem to ze svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
8: Vy nedokážete povedat nie.
6: Ne.
8: Mohl by som vám požičať 5 000?
6: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Ale na mou duši, například, já musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvar a pádeš a nějakou kostru, aby dostal.
8: Ale když vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte
6: charakter. To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
8: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
6: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
8: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať.
6: Ano. Já celé dny čítám. Není to vidět. Totiž já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
8: No já bych se mohl zavolat nějaké...
6: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
8: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
6: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
8: Ale len sako, ano.
6: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád, upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju elegantní, šaramantní mladíky z nejlepší společnosti.
1: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
6: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z high society. Jestli víte, co tím chci. Jestli víte, co tím chci. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
8: No, sice bez noblesy, ale hráli.
1: Ano. Dnes večer jsem dal... Služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
8: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká. Však papa. A co robí mama? Ještě stále v Nízkých Tatrách?
6: Ve Vysokých, to bych si vyprosil.

0: transplantaci?
1: Víte, že ještě ní je? Nevím se rozhodnout, co si mám dát transplant.
0: Já si myslím, že nejlepší by bylo mozek.
2: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. Jenže to neseženete.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, aby jsme prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky z toho samozřejmě na kolejnicích, všechno, ano. Se to pohybuje.
3: U nás železnice patria ľudu.
2: Ano.
3: To je zaujímavé taky.
4: Zvláště v neděli.
3: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahladíte sa do diálky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
2: V diálke, teda sa tie kolejnice v diálke sa stretnú, takže ten vlak potom v diálke už je len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš

0: Alve, který...
1: To je fantastický. To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano, ano, to je zajímavé. Ano, ano.
2: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
0: Ano, to aha, je tak tam.
2: Aspoň, to nemám overené.
1: A nemenuje se Horizont?
0: Horizont.
2: Horizont. Já bych se vám ještě...
1: Třeba například mě by zajímalo, ano. Můžu se zeptat sám?
3: No prosím, ano, ne? No, my tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
1: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
0: Já, tak to ne, to jeme samozřejmě.
1: Jo?
0: My jeme na Slovensku třikrát denně.
1: Ano.
0: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
2: Mám, no dobré, tak jeme, to je samozřejmě, ľudia na celom světě jedí, ale čím jeme? Pán Horníček, pojďte se.
0: Ano, tak to je, to jsou...
2: To je príbor, to my jeme.
0: To jsou príbory, ale to
2: je... Je to praktická vec.
0: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastně člověk neušpiní ruky pri jedle, keď používá ten príbor, takisto zuby zostanú dosť zdravé poměrně. To je, myslím, typický slovenský...
2: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor, toto mám z hotela Esplanade.
0: Áno. No, ovšem, nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
1: No, jistě, že...
0: Niektorí majú aj z hotela Európa.
2: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
1: Pardon, ešte by sme sa vrátili
2: k obeživu. Ale zostaňme pri jedle.
3: Pri jedle, ja by zostal rád. Pri jedle ja rád zostávam.
2: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
1: Milujú.
2: Brinzové halušky.
1: Milujú brinzové halušky.
2: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Ty sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa každý...
1: Prosím, dejte kolovať.
2: Pravá brinzová haluška.
1: Můžete ji ochutnat, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
2: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastou jako huby po daždi.
0: Já jsem chcel hovoriť o obeživě. Prepáčte, že já mám teda v rodině peniaze, rozumíte? U nás
2: peniaze.
0: Taká vec, keď člověk něco kupuje, tak potřebuje peniaze. Musí zaplatit. Teda, já nevím, aby som to tak názorně predviedol, to jsou... Naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
2: No tak obyčajne nič iného nedostať.
0: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte...
1: To jsou úplně stejný, to je zajímavé.
0: To jsou rovnaké. Na poště ten poštár potom nenápadně prenesie ty peniaze.
2: Do
0: banky ty peniaze prenesie nenápadně a tam v banke potom...
2: Vidíte, čo je to banka?
1: Jo, banka?
2: Banka.
1: Ano, dejte kolovat.
2: U nás na Slovensku to je banka pri banke. Banka pri banke.
1: Prebančíno je, jo.
0: Máme takú ulicu a tam jedna banka vedla druhé. A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
2: No a pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
0: Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu, slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
2: Skutočne, slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
1: Áno.
2: Počujete?
0: To bol zvuk slovenskej banky.
4: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom ji ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že Julo Satinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo? O Kateřině.
4: Manželská erotika, povídej.
3: Zjevila se mi v průsvitné košilce a pravila.
4: Jo.
3: Co je to tam za kravál?
5: Hunská válka.
3: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije a obzvlášť talíře po babičce.
6: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
3: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starý a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
1: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až verzí.
2: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. A jako je to? Já nevím, já jsem všecko zorganizoval tak, dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu 4 razy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. 3 hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. A mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Lucii a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, ano, už povedali, keď...
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať: Halo, prosím vás, buďte taky láskaví, všetci v doline, ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline, a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň 2 livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale
3: nikto,
2: my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť, neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželkou.
2: Pani manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky. A do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký úsměv.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Primátorem Frýdku Místku bude Petr Korč z hnutí Naše město FM. Frenštát pod Radhoštěm obnovil stavební práce na Radegastově svatyni. Kyjev podle Zelenského zorganizuje prezidentské volby, pokud Rusko dodrží dvouměsíční příměří. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 14 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Frýdek Místek povede koalice vítězného hnutí Naše město FM a Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb, kdy budou řešit i další podrobnosti spolupráce.
2: Já si myslím, že my jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici. Víme, s kým pracujeme, známe se navzájem.
0: V letošních komunálních volbách získala nejvíce hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení. Účast byla vyšší než před 4 lety, přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm opět spustila stavební práce na svatyni sochy Radegasta. Práce zkomplikovala výroba některých prvků na míru. Řemeslníci už ale instalují ocelový rám, výstuž do oblouku a v příštím týdnu začnou s přípravou elektroinstalace pro osvětlení. Popisuje Adéla Stavárková z odboru investic. Svatyně má být hotová nejpozději v únoru příštího roku.
3: Vyplývá z toho zábor podloubí, protože máme vlastně odhalenou část radnice, takže lidi bohužel musí tady tuhle tu část obejít, protože je zabraná vlastně ploty, je tam staveniště, je tam materiál a je to vlastně i nebezpečné pro lidi.
0: Ukrajina uspořádá volby, pokud bude Rusko souhlasit se 60-denním příměřím. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to řekl v rozhovoru pro americkou stanici ABC. Reagoval tak na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina vyměnila svého současného prezidenta. Trump to řekl poté, co Zelenský kritizoval jeho dohodu s Ruskem. Washington souhlasil s jednostranným pozastavením sankcí na vývoz ruské nafty bez jakýchkoliv ústupků ze strany Moskvy. To Zelenský označil za projev slabosti.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno až skoro jasno, lokálně bude oblačnosti více. Výjimečně se gránu v údolích můžou vytvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 6 až 2 stupně, při slabém větru až 0 a místy i přízemní mrazíky. Zítra přes den pak čekejte polojasno až oblačno a ojedinělé přehánky. V polohách nad 1100 metrů mohou být i smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty 10 až 14 stupňů, na horách od 3 do 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Kopřivnici počítejte s uzavírkou v ulici Pavla Nerudy. Probíhají tam stavební práce. Potrvají až do 21. října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přeji vám hezké nedělní odpoledne, 4 minuty po 17. hodině. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a za chvíli také naši víkendovou podvečerní hudební poštu. Svátek má Andrej, tak vše nejlepší k tomuto svátku a všechno nejlepší také vám, kteří dnes slavíte narozeniny. To znamená, že jste se narodili 11. října. Úvodní písnička patří vám všem a ty další budou na vaše písemná přání. Jak už ze soboty, tak ta dnešní pro dnešní oslavence. Příjemný poslech a hezké odpoledne s námi.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A to dnešní první hudební přání posíláme do Bohumína z Křečoně, kde právě teď poslouchá Ostravský rozhlas paní Marie Seberová. Koncem září oslavila krásné 86. narozeniny a rádi bychom jí touto cestou ke spoustě gratulací přidali ještě jednu písničkovou. Milá Maruško, přejeme vše nejlepší, hlavně pevné zdraví a ještě spoustu energie. Srdeční pozdrav posílá celá rodina.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A do té naší podvečerní hudební pošty, do té víkendové nám píší také z klubu seniorů z Krhové a prosí nás o hudební gratulaci říjnovým oslavenkyním. Kdo v říjnu slaví? Paní Marie Černá, také paní Marie Lenhartová. Další říjnovou oslavenkyní je paní Zdenka Kozáková. V říjnu slaví narozeniny také paní Vlasta Perutková a paní Eva Somerová. Milé dámy, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti, ať se vám v životě i nadále daří. To přeje klub seniorů Krhová.

0: Špičkový rakouský jazz míří do Českého rozhlasu Ostrava. Formace On Cue v unikátním desetičlenném obsazení a s nimi speciální host, saxofonista Kika Spranger z Nizozemska, zahrají ve studiu S1 v pátek 23. října od 19.30. Koncert nazvaný On Cue hrají Tiefenbachera a Vedoveliho si můžete vychutnat i v přímém přenosu na YouTube nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším pondělním hostem bude Luděk Šmehlík, muž, který se pohybuje ve světě módy. Už na střední škole uspořádal svou první přehlídku. Dnes má svou oděvní značku a patří k expertům na dress code. Nejen o módě a oblečení bude rozhovor Kateřiny Huberové.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: A také další blahopřání od vás, které jsme dostali do naší podvečerní hudební pošty. Píší nám ze Svazu tělesně postižených z místní organizace z Frýdlantu nad Ostravicí a prosí nás o hudební gratulaci tento víkend. Pro koho bude? Pro dva členy, paní Ludmilu Píchovou a pana Karla Urbančíka. Přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, hodně radosti, štěstí, pohody, ať se vám daří. To přeje Svaz tělesně postižených, místní organizace z Frýdlantu nad Ostravicí a písnička pro vás.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přidat můžu další přání. Vážená redakce, 10.10. oslaví 85. narozeniny paní Elfrída Řezáčová z Ostravy Poruby. Hodně zdraví, spokojenosti, pohody, spoustu věrných přátel a vždy dobrou náladu přeje výbor seniorů z Petřkovic.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Milá redakce Ostravského rádia, všechny vás moc zdravím a zdravím také posluchače. Prosíme o písničku o víkendu. Bude pro naši kamarádku Janičku Nováčkovou k jejímu krásnému životnímu výročí. V minulých dnech totiž oslavila krásné narozeniny. Janičko, přejeme ti všechno jen to nej. Hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti, ať nechybí ani boží požehnání a každý den úsměv na tváři. To přejí tvé kamarádky.

Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A také vaše víkendová podvečerní hudební pošta a čas také na písničky na telefonická přání linku 59 611 22 66 vám dávám k dispozici.
1: Keby bolo niečo,

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přivítat můžu paní Hanku, krásnou neděli přeji, vítám vás.
2: Paní Vetko, moc vám děkuji za krásné uvítání a přeji vám dobrý den. Děkuji. Zdravím vás a všechny posluchače rozhlasové rodinky. Dnes posílám dodatečně Dnes posílám hudební dárek dodatečně k nedělním jubilejním narozeninám naší dceři Hance z Místku. Haní, přejeme ti s tatínkem dodatečně vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku a úspěchy v práci, dobré přátelé, radost, co nejméně starostí. Dále ti přejeme elán, boží požehnání s ochranou Panny Marie, ať se splní tvá přání. Zároveň blahopřeji dodatečně Věrušce z Brna a Frýdku k svátku a také dodatečně Elišce z Fulneku. Milé oslavenkyně, přeji vám také vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku, osobní a rodinnou pohodu, dobré přátelé, radost rodiny a zvířátek, Elišce úspěch v práci s Argoškem a Věrkám dobrou úrodu. Dále vám přeji co nejméně starostí, vitalitu, boží požehnání a ochranu Panny Marie. Ať se splní, co si přejete. Pozdravuji Radka a pana Petra. Paní Vetko, děkuji vám za vyhledání písničky a přeji vám krásný zbytek dne.
1: Moc děkuji, paní Hanko. Písničku Narozeninová i s Olgou Lounovou už posílám a krásnou neděli i vám. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a děkuji.

0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
1: Ve víkendové podvečerní hudební poště můžu přivítat ještě také paní Elišku. Krásný podvečer přeji.
2: Krásný podvečer, paní Ivetko. Zdravíme vás Argoškem z Fulneku. Argošek vás zdraví všechny právě z misky, kterou teďka vyprázdnil k večeři. Takže děkujeme, že jsme se dovolali. No tak já zdravím celou ostravskou rozhlasovou rodinku, všechny věrné posluchače, vás Ivetko v rozhlase a všechny kolegy a kolegyně. Paní Hanko, udělala jste mě skutečně velkou radost. Děkuji vám za vaše krásné přání, za přání Argoškovi, aby měl úspěchy, tak budeme se o to snažit, co to půjde. Takže moc vám děkuji, opravdu moc, a přeji vám taky zdraví, štěstí, pohodu, boží požehnání, ochranu Panny Marie, taky samozřejmě vaší celé rodině. A dále, když už jsem na telefonu, takže bych chtěla pozdravit jmenovitě samozřejmě zase Kazimíra a Jarmilu Střince a paní Emilku, Karla z Karviné, Broňku z Leskovce s rodinou, Švecovi a Pelikánovi z Fulneku, Trutku z Deničku, Aničku, Květušku, Kamenec, Libušku z Lesních Albrechtic, paní Aničku, jo, to už jsem říkala, z Kamence, to je Anička. Teďka paní Danielu z Nového Jičina, Marušku z Rožnova, Jarmilu z Havířova, Jarmilu z Ostravy, Alenu z Poruby, Naděnku ze Slatiny, Aničku a pana Petra ze Slezské, Věrku a Petra z Fritku, Marušku z Orlové a moji novou kamarádku ze Svinova, Mirku Kosčovou, z Ostravy Svinova. Všem vám přeji hezký večer, pevné zdraví a velkou boží ochranu. A děkuji, paní Ivetko, písnička je i pro vás. Děkujeme s Argoškem a těšíme se na slyšenou.
1: Já také děkuji. Zařechtali vrané koně, to je písnička, kterou jste si přála. Posílám ji i s mistříňankou a přeji vám krásný nedělní podvečer.
2: Děkuji, napodobně.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: V podvečerní hudební poště přivítám ještě paní Marušku. Zdravím i vás. Hezkou neděli přeji.
1: Dobrý podvečer. Tady Maruška z Koryčanských Pacek. Já bych chtěla popřát Elišce s Pejskem a Elboškem hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Věrce z Myšku s Petrem, Hamce z Myšku s manželem, Karlovi z Karvine a všem, kdo nemá komu zahrát. Hodně zdraví, štěstí a boží požehnání. Děkuji.
0: Tak posílám Jošku Černého v širém poli Studánečka. Vám přeji krásný podvečer, paní Maruško, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: SPD bude v Karviné žádat kontrolu výsledků voleb. Obyvatelé Horního Benešova na Bruntálsku odmítli stavbu větrných elektráren. Fotbalové hřiště v Žimrovicích má novou tribunu pro diváky. Zítra čekejte polojasno až oblačno a naměříme do 14 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Hnutí Svoboda a přímá demokracie chce nechat přepočítat volební hlasy v Karviné. Serveru i rozhlas.cz to řekl lídr karvinské kandidátky Ladislav Hamer. Místo v zastupitelstvu hnutí SPD v Karviné uniklo o 2 hlasy.
4: Máme indicie od našich zvolebních komisí, že i to sčítání prostě někteří normálně ani nevěděli pomalu, jo, jak se to sčítá, jak to má správně fungovat. Myslím si, že podáme prostě návrh a žádost o přezkum na krajský soud a uvidíme.
2: Obyvatelé Horního Benešova na Bruntálsku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren v katastru města. Referendum je platné a závazné. Lidé hlasovali i o vybudování splyňovací jednotky odpadů a také ji neschválili. V tomto případě ovšem referendum závazné není. Výsledky město zveřejnilo na svém webu. Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel Národního divadla Jan Burian. Na jeho scéně Štěpnička stvárnil desítky výrazných rolí. Diváci si ho můžou pamatovat jako Švandu ve Strakonickém Dudákovi anebo starostu Dubského ve hře Naši furianti. Byl synem prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové. Na její odkaz celý život navazoval, vzpomíná herečka Veronika Frajmanová.
5: Vzpomínám si, že jsme s manželem vezli do Národního divadla za ním čepec paní Štěpničkový z Mariši, který zdědila jedna paní z Písku a požádala nás, jestli by se jak si mohl dostat do Jirkových rukou. Takže to bylo dojemný a byl to ten červený čepec, když hrála Mariši.
2: S Frajmanovou si Štěpnička zahrál třeba v seriálu České televize Vyprávěj. Televizní diváci si ho můžou pamatovat taky jako dabéra. Svůj hlas propůjčil třeba Harrisonu Fordovi nebo Michaelu Douglasovi. Výrazné proměny se dočkal fotbalový areál v Žimrovicích na Opavsku. Dokončená je tam nová tribuna pro diváky za více než 1,5 milionu korun. Původní opotřebovaná konstrukce byla ve špatném stavu a dovnitř zatékalo.
6: Lepší odvod dešťové vody je vyřešený izolací a důkladnějším usazením nové dlažby. Nejvýraznější novinkou jsou sedačky. Investorem bylo město Hradec nad Moravicí, pod které Žimrovice spadají. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Velkou Pardubickou podruhé za sebou vyhrál irský kůň. Na loňský triumf Stamptowna navázal desetiletý valach Final Orders. Znovu se tak z vítězství radoval irský žokej Donoghue. O triumfu rozhodl Final Orders až v cílové rovině, kde těsně porazil domácího favorita Gatfrie. Závod dokončilo 6 z 10 koní.
3: Počasí.
2: Zítra bude v našem kraji polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. V polohách nad 1100 metrů mohou být i smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty mezi 10 a 14 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Opavě v ulici Olomoucká nefungují semafory. Provoz tam řídí policie. Dejte pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Příští Příjemný podvečer, máme 4 minuty po 18. hodině a ta následující hodinka v našem vysílání bude rozhodně patřit muzice a nejen ji. Připomeneme si třeba narozeniny Ondřeje Havelky i významná výročí a narozeniny těch, kteří upsali svou duši hudbě. No a chybět samozřejmě nebudou ani novinky. Více už v dnešní hudební hlídce, kterou pro vás připravuje Milan Bátor. Tak příjemný poslech.

0: hlídka.
1: Příjemný podvečer, milí posluchači. Nevím jak vy, ale mám docela rád podzim, který ladí přírodu do melancholických barev. K takovému období se hodí příjemná muzika a já doufám, že taková bude v následující hodince i naše hudební hlídka. Ze studia Českého rozhlasu Ostrava vás zdraví Milan Bátor, který pro vás připravil následující bezmála hodinku. Americký kytarista, zpěvák a neúnavný hitmaker Steve Miller se 5. října dožil 83 let. Během své dlouhé kariéry dokázal plynule propojit bluesové kořeny s chytlavým stadionovým rockem, čímž si vydobil trvalé místo v hudební historii a na předních příčkách hitparád. K Millerovu životnímu jubileu si připomeneme jeho velký hit Abracadabra z roku 1982. Ten vděčí za svůj úspěch nejen údernému a pulzujícímu průběhu, který definoval tehdejší rádiový proud. Taneční pulzace a synthpopová stylizace spolehlivě rozhýbala davy a dodnes rozproudí osazenstvo nejednoho večírku. Skvělé navíc je, jak si tehdejší umělci vyhráli s prostorem. V druhé půlce písničky nechybí ani obskurní hlukové efekty, které dokazují, že tenkrát se tvůrci něčeho nekonvenčního a překvapivého vůbec nebáli. Dnes je hlavní nevybočovat z řady, ale to nás v hudební hlídce naštěstí trápit nemusí. My si zahrajeme Abracadabra.

6. října oslavil 44. narozeniny multiinstrumentalista a zpěvák Will Butler, známý především jako dlouholetý člen kanadské indie rockové skupiny Arcade Fire, kde se výrazně podílel na celkovém energickém zvuku a živelné pódiové show. Po odchodu z této kapely se vydal na vlastní autorskou dráhu, v níž naplno zúročil svůj cit pro syrové, textově hloubavé songy postavené na neklidných rytmech a experimentálních postupech. V soulové tvorbě, kterou reprezentuje i píseň Arrow of the Time, si posluchači často všímají nápadné podobnosti s hlasem Davida Bowieho. Nabízí se otázka, do jaké míry jde o záměrnou stylizaci a nakolik o přirozený projev umělce, který prostě má podobnou hlasovou barvu. Will Butler každopádně představuje výraznou postavu současné scény a vinit jej z nějakého plagiátu by bylo poněkud mimo mísu. Navíc inspirace Davidem Bowiem rozhodně nikomu neuškodí. Tady je Arrow of the Time, kterou Butler natočil spolu se Sisters Squares.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: 7. října oslavila narozeniny americká zpěvačka Toni Michelle Braxton, právem nazývaná královnou smutných písní, které se v tomto žánru nevyrovná možná ani samotná Adele. Její hluboký, sametový a strhující projev je důkazem, že tyto hlasy s věkem přirozeně zrají a nabývají na hloubce. Píseň Happy Without Me, kterou jsem k jejímu jubileu vybral, pochází z aktuálního alba Spell My Name a přináší silné a osobní téma. Zpěvačka tady nahlíží do života svého bývalého partnera, který si pořizuje dům a chystá se k svatbě, tentokrát ale s jinou. S upřímnou bolestí v hlase a přitom s obdivuhodnou grácí zpívá o tom, že se sice musela vzdát vlastních snů o společné budoucnosti a srovnat se s poraněným egem, ale nakonec dokáže svému drahému upřímně popřát štěstí. Je to bolestivě upřímná zpověď o loučení, která se vám zarije pod kůži. Báječná Toni Braxton a píseň Happy Without Me právě teď v hudební hlídce.

8. října oslavil 41. americký zpěvák a hitmaker Bruno Mars. Zatímco v hudebním světě se desetiletá pauza mezi sólovými alby obvykle považuje za risk nebo přímo za uměleckou sebevraždu, Mars se s deskou The Romantic vrátil s naprostou samozřejmostí. Jako ryba ve vodě totiž zvládá žánrové přemety od funku a soulu po R&B a pop. Přitom oldschoolové prvky mísí s moderním soundem způsobem, který zní vždy dokonale a svěže. Příkladem může být píseň Cha-cha-cha z aktuální desky. Stačí si poslechnout ty vyšívané vyhrávky dechových nástrojů a pocit svobody, s nímž si Bruno vždy dělá jenom přesně to, co chce. Žádné podbízení se rádiovým stereotypům, ale ryzí odvaha bavit sebe i posluchače hudbou, která má prostě švih a šmrnc. Tohle je Bruno Mars a píseň Cha-cha-cha.

9. října si připomínáme nedožité 82. jedné z nejvýraznějších ikon rockové historie. John Entwistle, legendární basák kapely The Who, si díky svému inovativnímu stylu, revolučnímu používání akordů a průkopnickému zvuku vysloužil pověst jednoho z nejrespektovanějších hráčů na svůj nástroj vůbec. Vedle domovské kapely zanechal výraznou stopu i na sólové dráze, z níž je za vůbec nejlepší považováno hned jeho debutové album Smash Your Head Against the Wall. Právě z této desky od jejíhož vydání uplynulo letos v květnu 55 let, si poslechneme píseň What Kind of People Are They? Za povšimnutí stojí hned v úvodu nekonvenční zvuk žesťové sekce, kterou nahrál sám John. Právě ona otevírá song ponurou předehrou a následně ji doprovází svými přesnými vyhrávkami. Jde o netypický příklad využití dechové sekce v takto odvážných postupech. John Entwistle prostě uměl. Tohle je píseň What Kind of People Are They?

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vítejte zpátky doma. V dnešní hudební hlídce se teď zastavíme u jména, které možná v encyklopediích rockové historie není tak časté, jak by si zasloužilo. Kytarista Jiří Jelínek byl v očích pamětníků a kolegů hudebním géniem, který předběhl svou dobu. Neuvěřitelně precizní, invenční, s technikou, která brala dech a přitom zžíraný vlastními extrémními nároky a tichou křehkostí. Když v letech 1976 a 1977 nahrával s Vladimírem Mišíkem a ETC dnes už legendární skladby jako Mlín, Než spadla klec nebo Duhová kulička, zanechal tu stopu muzikanta, který každou notu prožil a procítil bez laciných zkratek. Jeho cesta ale bohužel skončila příliš brzy. 5. října roku 1977 v pouhých 23 letech. Zůstalo po něm jen málo nahrávek, vzpomínky souputníků a nehasnoucí energie jeho kytarových linek. Rokový houslista Jan Hrubý o něm jednou řekl. V osobě Jiřího Jelínka přišla česká rocková scéna o nejlepšího kytaristu, jakého kdy měla. Byl to hudebník, který si vážil všech hudebních stylů, které neměly nic společného s klišé. Tolik Jan Hrubý. Poslechněte si s námi píseň Pomalu v revolver se ztrácí víra od Vladimíra Mišíka na slova anarchistického básníka Františka Gellnera. Jelínkova kytara tady mluví úplně za vše.

Stanislav Procházka mladší nepatří k osobnostem, o nichž by se dnes víc psalo. Jeho kariéra spadá hlavně do 80. let, kdy tento skladatel, kytarista a zpěvák rozvíjel dráhu populárního umělce, přičemž nejčastěji spolupracoval s producentem Petrem Hanigem. Zatímco písně jako Proč je vás dívky mé milion už dávno odnesl čas, písnička Přišel v černém baloňáku o barokním skladateli Johannu Sebastianu Bachovi je stále zajímavá a živá. Výstižně totiž ukazuje, jak zdatným kytaristou i skladatelem Procházka byl. V písni můžeme slyšet od počátku velmi zajímavé věci. Už úvodní předehra na klasickou kytaru evokuje barokní hudbu, k níž se později organicky přidají i bluesové vyšívačky. Také Procházkův v civilní, vysloveně folkový zpěv je zde na míle vzdálen jeho pozdějšímu popovému patosu. Nadčasovost písní dodává i skvělý text básníka Václava Hraběte. Stanislav Procházka mladší by 8. října oslavil 72. narozeniny. Odešel předčasně po prohrané bitvě s Parkinsonovou nemocí. V písni se nám ale vrací zpátky v černém baloňáku a skvělé formě.

když nemáš na činži, i když ti kručí v břiše. Dohrál, dopil, rozloučil se, řekl je

9. října uplynulo 25 let od chvíle, kdy odešla na hvězdnou hudební štaci zpěvačka Judita Čeřovská. Od 60. let patřila mezi nejvýraznější hlasy československé populární hudby. Čeřovská měla ve svém hlasu něco zvláštního, co přivádělo její fanoušky k euforii. Zastřenou, potemnělou jiskru a nostalgický půvab, který k ní vábil davy ctitelů nejen doma, ale i za hranicemi. Málo která tehdejší interpretka se těšila takové oblibě v německy mluvících zemích. Nesmrtelný hlas paní Judity Čeřovské si připomeneme v písni Jen vítr to ví a letí dál. Jde o coververzi písně Blowing in the Wind od Boba Dylana. O český text se postaral Zdeněk Borovec, zpívá Judita Čeřovská.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Další figurou dnešní hudební hlídky je nepostradatelný slovenský zpěvák, skladatel a klavírista Vašo Patejdl, který se narodil 10. října roku 1954 v Karlových Varech. Svůj sólový debut nazvaný kouzelně Chlapčenský úsměv vydal v roce 1986. Máme tak možnost oslavit rovnou dvojvýročí, protože nahrávce je letos rovných 40 let. Patejdlova deska poměrně hezky dokumentuje jeho mnohostranný a výrazný kompoziční a pěvecký talent, což si už za chvíli ukážeme v písni Tři čtvrtě na jeseň. Citlivé aranžmá, výtečná hudba a přesně odstíněný pěvecký výkon z ní dělají nadčasový song. K němuž vydatně přispěl i text Luboše Zemana, který otextoval celé album. Čas prichádza nepresne, bez narkózy reže. Tohle je Vašo Patejdl a píseň je Tři čtvrtě na jeseň. Všechno nejlepší tam nahoru.

Nyní přichází osobnost týdne, kterou je tentokrát pan Ondřej Havelka. Tato pozoruhodná postava české kultury si takové označení bez výhrad zaslouží. Měl jsem štěstí vyrůstat v době, kdy Havelkovo chytré a civilní herectví zazářilo v nezapomenutelných pohádkových filmech jako Krakonoš a lyžníci, Čertův švagr nebo O nosaté čarodějnici. To byly, panečku, pohádky. Havelka měl díky svému tatínkovi Svatoplukovi, který byl uznávaným skladatelem vážné hudby, k muzice blízko od malička, což se brzy odrazilo v jeho celoživotním zájmu o hudbu šelakového věku, tedy prvorepublikovou muziku, ovlivněnou jazzem a swingem. V této oblasti získal obrovské znalosti i renomé, které zúročil nejen v rozhlasové branži, ale především jako jedinečný interpret se svým orchestrem Melody Makers. O tom, že se Havelka nebrání žádným hudebním taškařicím, svědčí i veleúspěšné album Nebe na zemi, které natočil společně s basbaritonistou Adamem Plachetkou. Právě z něj si k narozeninám, které pan Havelka oslavil 11. října, teď pustíme song Rub a líc. Přejeme všechno nejlepší a ať žije ten, kdo se dovede smát.

Jako pomyslnou třešničku na závěr a zároveň čerstvou domácí hudební novinku si dáme ochutnávku z alba Rozkousanej svět od nové interesantní osobnosti, která si říká Květach. Tuto osobitou zpěvačku a skladatelku jsme si na vlnách Ostravského rozhlasu už párkrát představili, ale pozornosti, kterou si zaslouží, není nikdy dost. Totiž patří podle mé intuice k nejvýraznějším autorským osobnostem současné české scény. Svou novou nahrávku autorka vnímá jako upřímný záznam vnitřní proměny, v níž se intimní záležitosti přirozeně potkávají s tím, co hýbe světem venku. Od mezilidských vztahů a bytové krize až po děsivé stíny válečných konfliktů. Oproti dřívější tvorbě je nové album Květach zvukově mnohem ostřejší, dravější a vyrůstá z poctivé kapelní souhry za účasti hostů, kteří se ujali nástrojů i některých textů. Na rozloučenou si z alba Rozkousanej svět pustíme píseň s názvem Laila Tov. Její název možná evokuje vzpomínku na Zuzanu Navarovou, ale jakákoliv podobnost je čistě náhodná. Tohle je ryzí, nekompromisní, autentická a nezaměnitelná Květach v plné síle. A to je pro dnešek z hudební hlídky všechno. Mějte se krásně, užívejte podzimní dny plné báječné muziky a za týden se na vás opět těší Milan Bátor.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ve Frýdku Místku nebo v Havířově už je jasná podoba radnic. Letošní volby měly podle Českého statistického úřadu standardní průběh. Obyvatelé centra Ostravy můžou radnici požádat o příspěvek na zeleň do vnitrobloků. Zítra bude polojasno až oblačno a naměříme do 14 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Některá města v Moravskoslezském kraji už znají složení nových radnic. Platí to třeba pro Frýdek Místek nebo Havířov. Frýdek Místek povede vítězné hnutí Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek Místek a primátorem bude Petr Korč z hnutí Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb. Havířov pak povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO. Letošní komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní. Potvrdil to mluvčí úřadu Jan Cízlar s tím, že některé komise hlasy museli třeba přepočítat, ale i to je běžný postup. Zajímavostí je, že se letos dostal do obecních zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, popisuje Cízlar.
4: Ve finále jich 26 se stalo zastupiteli v porovnání s rokem 2022, kdy proběhly ty poslední komunální volby, tak tehdy jich bylo 11, tak tam je poměrně velký vzestup počtu mladých zastupitelů.
2: Účast v těchto volbách byla podle statistiků vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. Centrální obvod Ostravy nabízí lidem finanční příspěvek na vyvýšené záhony a zeleň do vnitrobloků městských domů. O 25 tisíc korun můžou požádat majitelé jednotlivých bytů a nebo celých domů. Zájemci mají čas do 21. října a uspějí 4 nejlepší projekty.
5: Za peníze od obvodu můžou obyvatelé kromě záhonů nakoupit taky sazenice, rostliny, keře a stromky. V centru města už z programu Živé vnitrobloky vyrostla řada zelených zákoutí. Formulář najdou zájemci na radničním webu. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem podle amerického prezidenta začíná platit energetické příměří. Donald Trump to napsal na své sociální síti Truth Social s tím, že obě strany souhlasily. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale podle serveru Axios řekl, že o ničem neví. Dodal nicméně, že pokud s tím bude Moskva souhlasit, Kyjev toto energetické příměří přijme. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo.
3: Počasí.
2: V noci bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty kolem 4 stupňů. Zítra přes den pak čekejte polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Nad 1100 metrů mohou být smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty 10 až 14 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor stále v Opavě v ulici Olomoucká, nefungují tam semafory a dopravu řídí policie. Pokud víte o dalších problémech na cestách, volejte na linku 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu a impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě a věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii. A spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká, tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud. Ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy je i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost. A ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti po té, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá a trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli. Tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova. A vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
1: Paní Eva, vám ať se daří.
3: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Cesta k uzdravení.

Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: vdovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Celý židovský svět si připomněl 7. říjen 2023. 120 let od narození filozofky Hany Arendtové a Mělnické muzeum vystavilo fragment knihy Ester z doby kolem roku 1280. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Teroristický útok 7. října 2023 nevzal život jen 12 obětí. Navždy změnil i svět. A to nejen ten židovský. Od té chvíle totiž všude bezprecedentně narůstá antisemitismus. I proto Česká federace židovských obcí spolu s téměř 60 dalších židovských organizací napříč diasporou připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. Ta vznikla pod hlavičkou Fóra J50. A my už jsme ve spojení s tajemníkem federace Michaelem Pelíškem. Dobrý večer. Tento týden se konalo několik akcí, které připomněly události a oběti masakru 7. října 2023. Co je podle vás smyslem takového připomínání?
2: Dobrý večer. V první řadě je to určitě uctění památky obětí. Je to připomínka a uctění ztráty nevinných životů, navíc takto brutálním způsobem ukončených. Ty události jsou 3 roky staré, takže jsou stále velmi živé. Není to nějaká vzdálená minulost. Jsou to události, které velmi citelně zasáhly celou židovskou komunitu a z důsledky toho masakru se budeme ještě dlouho potýkat. Myslím si, že si 7. října také připomínáme proto, abychom nestratili schopnost rozpoznat zlo, než znovu udeří, a nějakým způsobem si připomněli i naši odpovědnost za to, že je potřeba zlu se postavit.
1: Federace židovských obcí nedávno připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. O co v ní jde?
2: Je to deklarace, která vznikla v rámci Fóra J50. Toto fórum sdružuje reprezentanty židovských komunit z diaspory. Ta deklarace reaguje na vývoj potom 7. říjnu 2023, který se nás velmi osobně dotýká všech. Je to spojený s tím, že prudce narůstá a normalizuje se antisemitismus. A ta současná vlna antisemitismu má takové specifikum, že se schovává velmi často pod hlavičkou antisionismu. A deklarace vlastně velmi stručně prohlašuje to, že sionismus je integrální součástí židovské identity a je naším právem, abychom si svou identitu definovali sami a aby to nikdo nedělal za nás.
1: Kde je tedy hranice, kdy se z antisionismu stává antisemitismus?
2: Sionismus, tak jak to chápu já, je naplňování práva židovského národa na sebeurčení ve své historické domovině v zemi Izrael a je to něco, co je velmi hluboce zakořeněné v židovské tradici a v židovských dějinách. Sion je Jeruzalém. K Jeruzalému se modlíme 3x denně, takže to je něco, co je pro nás velmi, velmi důležité. A právě ten dnešní všude přítomný moderní antisionismus mimo jiné upírá židovskému národu toto právo na sebeurčení. Může se to projevovat třeba tím, že požadavkem, aby se Židé této integrální součástí své identity zřekli, proto aby byli přijati v nějakém politickém, akademickém, profesním nebo kulturním světě. A jak je to namířeno cíleně na Židy, tak proto to považujeme za antisemitské. Protože není přijatelné, aby se jakákoliv ideologie nějakým způsobem využívala k marginalizaci, vylučování nebo diskriminaci.
1: Deklaraci podpořilo skoro 60 institucí napříč diasporou. Má to význam nebo jaký účinek mohou mít taková společná prohlášení?
2: Upřímně se obávám, že pozitivní dopad takovéto deklarace bude spíše minimální. Proč si to myslím? V rámci výročí toho masakru ze 7. října jsme od různých institucí, organizací a jejich čelních představitelů zaznamenali spoustu prohlášení, kde je protižidovská nenávist odsuzována, kde se prohlašuje, že je antisemitismus potřeba jednoznačně rozpoznat a odmítnout, že to nemá v naší společnosti, v naší civilizaci místo. Problém je, že tato prohlášení slýcháme už dlouho, déle než ty 3 roky, které uplynuly od masakru 7. října. A stejně dlouho nám však ten antisemitismus ve společnosti narůstá. Takže já v tomto nejsem úplně pozitivní, že by to mělo nějaký zásadní dopad. Nicméně je to něco, co jsme měli jako představitelé židovských komunit v diaspoře potřebu nějakým způsobem deklarovat.
1: Říká Michal Pelíšek z České federace židovských obcí. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám taky přeju hezký večer. Naschledanou.
1: Bez Arábie. Tradiční židovskou melodii z oblasti severního Rumunska hraje francouzská skupina Sirba Octet.

0: Před zlem musela opustit svou rodnou zemi. Nakonec se ale právě existence zla stala jedním z témat, kterými se zabývala ve svých spisech. Německá filozofka, historička a politoložka Hanna Arendtová by se 14. října dožila 120 let. Žačka Martina Heideggera a Karla Jasperse musela po nástupu nacistů k moci v roce 1933 uprchnout z Německa. Po několika letech ve Francii odešla do Spojených států, kde později působila na řadě univerzit. S překladatelem jejich knih do češtiny, pedagogem a diplomatem Martinem Paloušem mluvila Daniela Brůhová.
1: Hanna Arendtová byla nejen publicistkou, ale především filozofkou. Často byla označována jako politická filozofka, což se jí nelíbilo.
2: Podle Arendtové a něco na tom je, všichni političtí filozofové se dívají na ty politické věci z odstupu svého filozofického hlediska a tu skutečnost plurality pojednávají jako tak bokem.
1: Říká její překladatel, filozof a někdejší politik Martin Palouš.
2: Její celoživotní zkušenost znamenala, že ta otázka té plurality byla tou hlavní a chtěla filozofům připomenout, že by měli trošku, tak říkají, rozšířit svůj pohled, že důležitější je mluvit s nefilozofy a pěstovat jakousi pluralitu, no tak to Arendtová to měla v krvi.
1: Čím vás zaujala?
2: Když jsem dostal tu knížku Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla do rukou, tak jsem ji přečet jedním dechem a co si mě inspirovalo k tomu překládání. Hanna Arendtová byla geniální žena, ono těch žen filozofek zase není tolik a já se odvážím říct, že jestli někdo má v 20. století co si podstatného říci, no tak to byla ona.
1: Vedle celé řady jiných děl byla významná právě její reportáž ze soudního procesu s Eichmannem. Knihu Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla, publikovala v roce 1963. Je to její nejkontroverznější dílo.
2: Co na ní bylo fascinující, bylo to, že ona to brala fenomenologicky. Prostě to, co viděla, ten soudní dvůr, Gideona, Hausner, když tam to Eichmanna přivedli, zcela nemilosrdně říkáno, oni ho zkoumali psychologové a nic tak jako děsivého na něm neviděli. Tady máme před sebou člověka, který může za smrt více 6 milionů lidí. Prostě ten Eichmann možná někde až příliš fascinoval. Arendtová trošku, bych řekl, se do tady toho vrhla po hlavě a je otázka, čím víc jí rozčilvali a uváděli do určitých situací nečekaných její židovští přátelé, příslušníci stejného národa, tak ona jako tak trošku tvrdohlavě si stála za svým.
1: Jak Arendtová charakterizuje Eichmanna?
2: Ona ho charakterizuje jako člověka, který je neschopen myslet, který na všechny situace má připraveny jakési slogany. Dokonce měl už i na tu úplně poslední svou chvíli ty slogany připraveny. To, že se okolo něho děje zlo, že jeho agentem mu nějakým způsobem uniká Arendtová, varuje před mentalitou eichmannovskou. Říká, víte, když se dostal Hitler k moci, to, co bylo pro ně šokantní, nebylo to, jak se chovali naši nepřátelé. Ale jak se chovali naši přátelé? Ta teze o té banalitě zla, já chápu, to zlo banální nebylo, to zlo bylo šokantní. Ti, kdo tam přicházeli svědčit k tomu soudu, tak byli plní těch svých osobních emocí a šoků. A tady ta teze Arendtové byla pro ně asi dost těžko ke zkousnutí.
0: Z repertoáru skupiny Zirba Oktet je i následující ukázka ve stylu židovského klezmeru z předválečné východní Evropy.

0: Mělnické muzeum vystavilo vzácný fragment hebrejského kodexu Bible. Jde o část knihy Ester z doby kolem roku 1280. V roce 1938 ji do češtiny přeložil Jakub Kerpr, poslední kantor tamní židovské náboženské obce. Ten má ve městě také nově Kámen zmizelých. V Mělníku natáčel Radek Duchoň.
1: Jsme u vitríny, co je uvnitř.
2: Především teda ten fragment toho hebrejského kodexu starého zákona.
1: Lukáš Snopek, zaměstnanec muzea v Mělníku.
2: Je to takový, řekl bych, objevený poklad, který teda sloužil jako židovský kodex, jako součást posvátných textů. Se jedná vlastně o kůži, pergamen je vlastně jako pěkně opracovaná kůže, na kterou se ve středověku běžně psalo místo papíru.
1: A tento list se dostal tedy do rukou Jakubovi Kerprovi.
2: Přepsal ho v hebrejštině a potom ještě přeložil do českého jazyka. V roku 1938 ten překlad dokončil.
1: Takže což vidíme na těch deskách.
2: Je to na těch deskách. Ano.
1: Dá se kousek odcitovat?
2: Když viděl, že Mordochaj se mu neklaní a nekleká před ním na kolena, tu se Haman velmi rozčílil.
1: Konec citace a o čem ten příběh je?
2: Jedna židovská dívka, Ester, se stala jednou z manželek toho Ahašvéra, tedy babylonského krále. A teď celý ten příběh je jakoby dramatem o to, jestli ta královna Ester se pokusí zachránit ten svůj lid.
1: Muzejníci tady také v místě, kde Jakub Kerpr bydlel, zasadili do chodníku kámen zmizelých, takzvaný Stolperstein. Kdo to Jakub Kerpr byl, připomíná historička Renata Špačková.
3: Pan Jakub Kerpr byl zdejším kantorem židovské náboženské obce, byl jejím posledním kantorem. On odešel tady transportem CL v lednu 1943 do Terezína a tam ale krátce na to, ani ne měsíc poté, co se do Terezína dostal, tam umírá.
1: Akce se zúčastnila i Hana Klímová, protože pan Kerpr byl její pradědeček.
4: On se narodil v roce 1859, čili těžko bychom se asi někde setkali. Já jsem se narodila až v roce 1951.
1: Nicméně nějaké informace o něm jste od příbuzných měla, máte?
4: Nikdy u nás doma se o tom vlastně nemluvilo. Já vím, že tatínek kdysi asi jako hoch, mladý před válkou, před druhou světovou válkou. Zřejmě do Mělníka jezdili jako rodina, ale víc o tom nevím.
1: Ve městě je tedy nově kamenů zmizelých celkem 24.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Španělský oděvní řetězec Zara vyvolal veřejné pobouření, když do své nabídky zařadil dětský halloweenský kostým připomínající uniformy vězňů z nacistických koncentračních táborů. Šedomodrý pruhovaný model s ozdobným prošíváním Zara následně stáhla. Evropská komise uspořádala v Bruselu hackathon, tedy programátorský maraton Tikuntek. 120 účastníků z více než 20 zemí během něj navrhovalo technická řešení, jak na internetu bojovat proti projevům antisemitismu. Sociální síť TikTok a společnost Meta podpoří další vývoj 3 oceněných projektů. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
5: Český rozhlas zprávy.
6: Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze začnou jako první jednat o koalici se Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají příští týden opět v pátek a v sobotu.
7: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
8: Po 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně senátu.
7: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich.
9: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
7: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti Hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
6: O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají zítra odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou Sobě a Piráty. Podle pražského lídra hnutí STAN zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
10: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
6: Dodal, že při jednáních se budou bavit hlavně o rozdělení gescí. Starostové mají zájem o pozici primátora. Chtěli by řídit taky gesci financí, územního rozvoje, školství a životního prostředí. Karlovarští policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi. Dnes dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůře slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. Podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
11: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoké postavy, má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
6: Podle Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících aut o svezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Sport. Pražská Sparta zdolala v 10. kole fotbalové šance ligy Pardubice 2-0 a drží se na 3. místě tabulky. Gólově se prosadil Mercado a Zelený. V dalších dnešních zápasech Liberec prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s Olomouckou Sigmou 1-1. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jeďte opatrně před sjezdem na Úvaly, na 6. kilometru se brzdí. Kolona pokračuje až na 8,5. kilometr, tam se projíždí pouze jedním pruhem. A v Brně v křižovatce ulic Stavební a Špitálka havarovalo osobní auto do dopravního značení. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tolik zprávy a teď už je tu hitparáda Česká 12.
5: Česká 12.
12: Mám tady před sebou album, na kterém je napsáno Petra Žalmanová Nepadáš. A právě Petra Žalmanová bude mít dnes jednu z novinek a bude také mým hostem v hitparádě Česká 12, a to s písničkou, která se jmenuje stejně jako to album. Jinak dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje od mikrofonu tady ze studia Martin Hrdinka. Začíná vaše oblíbená hitparáda a kromě Petry Žalmanové budou mít novinky i Miraj a skupina Denver a Chris Cole. Sám jsem zvědav, jak se vám budou líbit. A pozor, máme také změnu na nejvyšší příčce, to znamená na místě prvním. Ale nepředvíhejme, teď je tady písnička, která v loňském roce získala jak platinovou, tak zlatou českou dvanáctku, což jsou vždycky největší úspěchy této hitparády v tom jednom kalendářním roce. Takže zlatá a platinová česká dvanáctka roku 2025 jmenuje se Stejně jako ty a zpívá Kateřina Bohatová. Dobrý den!

Na úvod dnes platinová a česká píseň, která se jmenuje stejně jako ty a zpívala Kateřina Bohatová, a teď už jsou před námi dnešní novinky. Ta první se jmenuje Afterlife a je od skupiny Mirai. A právě se začínajícím podzimem, který prožíváme, hrají členové skupiny Mirai trošku na vážnější notu. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale od léta víme, že jeden ze členů této skupiny, tedy kytarista Tomáš Javůrek, se potýká s léčbou zákeřné nemoci. A tak se rozhodli písničku, kterou původně měli dát až na nové album, vydat už teď, abyste si mohli poslechnout text té písně. Jmenuje se Afterlife.

0: České dvanáctky.
1: Naproti mě sedí ve studiu Petra Žalmanová, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se dobře.
1: To mám velikou radost. Já bych možná začal tím, kde se vzala Petra Žalmanová.
2: To záleží, z jakého úhlu pohledu to mám říct.
1: Kde se narodila,
2: narodila jsem se v Praze, jsem se narodila v minulém století ještě, v roce 98. A od té doby vlastně jako zpívám, no.
1: No a kde se vzala Petra jako zpěvačka? Kdy tě napadlo, že bys chtěla zpívat pro lidi tak, aby se jim to líbilo?
2: Napadlo mě to úplně od malička. Já jsem to vždycky chtěla strašně moc dělat. A proto jsem se i po gymplu rozhodla jít na konzervatoř a tak nějak jako tomu jít naproti. A až po té konzervatoři jsem vlastně nastoupila do práce do domu dětí a mládeže v Modřanech a tam jsem právě
1: takže
2: potkala...
1: Takže poslání takový vlastně.
2: Naprosto. Tam jsem vlastně potkala Ríšu Reska, který právě skládá hudbu k mým textům a tam to všechno tak nějak začalo dávat smysl, no.
1: Mám takový pocit, že když to člověk poslouchá, tak bez něj vlastně nemá žádný písničky, nebo máš ještě nějaký jiný?
2: Ne. Nemám.
1: Jenom
2: s ním je to přesně tak,
1: to
2: že
1: pěkný.
2: Bez něj bych fakt žádný písničky neměla, on vlastně beze mě taky ne. Je to fakt taková jako, já řeknu spolupráce, ale my to tak úplně neberem. Prostě my spolu jsme hrozně rádi a hrozně rádi spolu tvoříme a hrozně rádi spolu píšeme a skládáme a je to tak jako přirozený celý hezky.
1: Třeba si spolu přijdete pro ocenění Zlatá česká dvanáctka. Ta se dává i autorům samozřejmě, přesněji řečeno, ta se předává i autorům, ale bacha je jenom jedna, budete se o ní muset když tak dělit, nevím, jestli jsi někdy poslouchala Českou dvanáctku, ale je to tak,
2: to
1: že když se udržíte 12 týdnů, alespoň jednou vyhrajete, tak dostanete Zlatou českou dvanáctku. Já rád tyhle ty pravidla říkám, protože ne každý tomu rozumí. Každopádně tohle je poprvé, co tě vítám tady v hitparádě Česká dvanáctka. Ale máš už nějaké ocenění už, nebo něco takového?
2: Ocenění jako hmatatelný máme vlastně Sporty, protože jsme se párkrát...
1: Sporty a z kterého roku?
2: Tohle je z roku 2024. Jestli si to pamatuju dobře,
1: vlastně.
2: To je vlastně před chvilkou. Ale víc než to ocenění z té Porty z toho roku, máme radost ještě z tohohle roku, kde jsme hráli na folkovém chvojení, což pro nás bylo naprosto jako nepřenositelný zážitek, absolutně. Takže to vlastně pro mě je mnohem větší možná ocenění, než to hmatatelné, co mám doma na té police. Samozřejmě na něj jako pyšná jsem, Ríša taky samozřejmě, ale to folkový chvojení bylo něco, co bylo fakt jako veliký, no, pro nás.
1: No a teď pojďme k té konkrétní písnice, která za chvilku zazní a je druhou novinkou dnešní hitparády. Jak vznikla?
2: U mě doma na gauči, když teda budu mluvit o tom textu. Text byl napsaný pro Ríšu, protože on má hrozně rád hory a kopce a kolo a hrozně rád jezdí na kole a tak. A já jsem začala psát o těch kopcích. A tak nějak jsem mu v té písničce chtěla říct, že v té hudbě a vlastně i jako vždycky tady tak jako jsem a jak tak vidí ty kopce a ty hory před sebou na tom výletě, na tom kole, takže... Tam tak jako jsem. Proto to je
1: tam někde nahoře.
2: Tam někde, ano, vlastně tam někde nahoře a tam někde tak jako všude rozlehle. A tak jsem mu to tak chtěla říct, tak jsem tohle to napsala a on k tomu potom napsal, nebo složil tuhle tu krásnou hudbu, která si myslím, že to absolutně podtrhuje a je vidět tou hudbou, že přesně věděl, jak to myslím, že se to tak jako hezky přirozeně sešlo.
1: Takže děkuju moc, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
0: Kopce s

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Petra Žalmanová, která před chvílí hovořila v této hitparádě, teď zpívala a společně s ní i autor hudby Richard Rezek. Takže autor hudby Richard Rezek, text Petra Žalmanová a Nepadáš, to byla druhá dnešní novinka. A teď nás čeká ta poslední dnešní, to znamená třetí. Až půjdete od 9. února příštího roku na film Bobule a Bobulky, tak tam uslyšíte i následující melodii. Je to duet, který natočila kapela Denver se zpěvákem Danielem Bedřichem a se slovenskou zpěvačkou Chris Cole. Jmenuje se Čarovnás.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasujeme na číslo 900-1103 a posíláme hlasy formou SMS zpráv z mobilních telefonů a píšeme SMSku hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme dnes úplně pro všechny, to znamená pro 3 novinky i pro 9 největších hitů týdne i pro ten vítězný hit, který je jiný, než byl před týdnem. Ale důležité je, že hlasovat můžeme pro všechny písničky a pro každou z nich, ale jenom jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na Česká 12.cz a ještě jednou zopakuji číslo, je to 900-1103. A teď už ty novinky. Afterlife, skupina Mirai, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit Mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, československý duet Denver a Chris Cole. A teď už aktuální žebříček hitparády. Na 9. místě je tento týden novinka z před 14 dnů, novinka skupiny Olympic, Až to stouni zabalí.

0: možná.
1: Já jsem ve středu moderoval křest nového alba Olympiku, je to vlastně kolekce 21 nej se jmenuje a je to jak na CDčku, tak na LPčkách. Je tam 20 největších hitů Olympiku plus jedna novinka a my jsme teď právě poslouchali tu jednu novinku. A když jsem tam byl jako moderátor, tak vám mohu říct, kdo tam všechno byl. No tak hlavně byl tam Olympik samozřejmě, byli tam všichni čtyři olympici a na pódiu se mnou stáli i ti dva, kteří pokřtili to dvojalbum, abych to řekl správně, a to byli autor textu k té písnice, kterou jsme teď poslouchali, Lukáš Pavlásek a také Michal Kocáb. Až to stouni zabalí skupina Olympik, jedna z nejúspěšnějších písniček Olympiku poslední doby, když se podíváte na YouTube, tak je tam jejich videoklip a ten už má přes 200 tisíc zhlídnutí a to je na dnešní dobu skutečně hodně. Na 8. místo se vrací Daša s písničkou Vyplouvám.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé osmé místo, minulý týden místo deváté a dnes návrat na osmičku Daša Vyplouvám, hit, který je v hitparádě už 4 týdny. A teď je tady jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku a je na 7. místě. Ta novinka z minulého týdne se jmenuje Nebyl čas, napsal ji Adam Vopička, Petr Zatloukal a Ester Gerson. A Ester Gerson a Adam Vopička teď také zaspívají.
2: Za sluncem mít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima, na škrábance z křoví nebyl.

Sedmička, Adam Vopička, to se krásně rýmuje, a Esther Gerson, Nebyl čas. Na šestém místě je písnička, která byla novinkou před 14 dny a minulý týden byla osmá. Jde tedy žebříčkem nahoru a na tom šestém místě je Jiří Pršala s hitem, který si sám napsal. Malá hvězda v trávě.

Hit do očí, který napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika, byl zatím v této hitparádě jen na 7. místě a dnes postupuje na místo 5. Do očí a skupina Cukr. Předminule jsem vám představil novinku, která se jmenuje Prokletý pátek a naspívalý autor hudby k té písničce Luděk Malár. Text Jaroslav Vikrent před lety, ale ta písnička byla dlouho v šuplíku a jak to tak vypadá, tak se vyplatilo počkat. Luděk Malár a skupina Blues for You. 4. místo. Oh,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Předminule novinka, minulý týden třetí místo, tedy bronzová medaile této hitparády a dnes pokles na místo čtvrté, Prokletý pátek a Luděk Malár a skupina Blues for You. A teď jsme právě na těch už zmiňovaných stupních vítězů. A na stupně vítězů se vrací Yellow Sisters a Andrew a to je hit Máme tu víkend. V labirintu.

Máme tu víkend autorky Bára Vaculíková, Lenka Boháčová a Lucie Goldin, Yellow Sisters a Andrew. Pojďme se podívat, kdo v hitparádě už není po vašem hlasování. Je to písnička Duše Lucie Vondráčkové, která skončila po 12 týdnech a do dnešního žebříčku se po vašem hlasování nedostali Zas a znova Tereza Mašková a nestála skupina MIG21. Petr Kusko, který minulý týden vyhrál hitparádu a vyhrál ji i předminulý týden, je dnes v žebříčku na místě druhém. Máme změnu na nejvyšší příčce. Kdo tam bude?

0: Na tečku. Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na 900 1103. 900 1103, to je důležité číslo, na které posíláme hlasy v této hitparádě už mnoho let a SMSky mají tvar hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou jen jednou. Novinky to mají nejtěžší. Afterlife je první novinka, skupina Miraj, hit mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit mezera 11. A třetí novinka Čarovnás, Denver a Chris Cole, hit mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Až to stouni zabalí, skupina Olympic, hit mezera 9. Osmička Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. 7. místo Nebyl čas, Adam Vopička a Esther Gerson, hit mezera 7. 6. místo Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 6. 5. Do očí, skupina Cukr, hit mezera 5. 4. Prokletý pátek, Luděk Malár a Blues for You, hit mezera 4. 3. místo Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Hit mezera 2 pro druhé místo Chci ti říct, Petr Kusko, a hit mezera 1 bude mít vítězný hit. Na první místo se po dvou týdnech vrací hit Jak dvě řeky, který vítězí v této hitparádě během 10 týdnů už po čtvrté a je od skupiny České srdce. A skupina České srdce pokřtí tento hit Jak dvě řeky 19. října na koncertu, který se bude konat v Praze v Lucerna Music Baru. Tak jim přejeme, a tím to vyjde, a ta písnička je vlastně pokřtěná už těmi vítězstvími, která má tady v hitparádě Česká 12. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Nejvíc zastupitelů získala v letošních volbách KDU-ČSL. V některých lokalitách v Česku se neurodily žaludy a kaštany. Myslivci budou muset zvěř přikrmovat. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení.
2: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěř v zimě více přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů. Potvrzuje jejich správce Lukáš Broš.
3: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích, a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích, nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
0: Silničáři v Brně zítra zavřou Pisárecký tunel. Řidičům to na 40 dní zkomplikuje cestování mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Objížďka vede kolem výstaviště a Bohunické fakultní nemocnice. Důvodem uzavírky je rekonstrukce technologií tunelů, včetně zabezpečení, upřesňuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
4: Je to středně velká oprava, která se děje periodicky někdy mezi 12 a 15 lety provozu toho tunelu. Na tunely jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost. Samozřejmě ve chvíli, kdy v tom tunelu se cokoliv stane, tak ty systémy musí být funkční, tak aby majetek, životy nebyly ohroženy. Sport.
0: V 10. kole hokejové Tip Sport Extraligy vyhrála Sparta nad Vítkovicemi 3-0. Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1. Karlovy Vary zdolali Kladno 3-1. Kometa Brno prohrála v prodloužení s Plzní 1-2. Hradec Králové porazil Olomouc 3-1 a České Budějovice překonali Liberec 4-3. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na pražském okruhu z letiště na D1 jsou komplikace za sjezdem na Rozvadovskou spojku. Na 23. kilometru došlo ke střetu několika aut v omezení. Na místě jsou hasiči, směr na D1 je neprůjezdný. Auta jsou odkláněna na Rozvadovskou spojku ve směru do centra a přes Jeremiášovu a Poncarovu se vracejí zpět na okruh. A nehoda je taky na dálnici D11 na kilometru 30,5 směrem na Jaroměř. Tam se střetla dodávka s osobním autem. Je to z opatrnostní průjezdné. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz. A pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let, a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz, ať uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i tak karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od Robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležitý bude, co do toho přijde dovnitř. Přesně, co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne o stěny té míso, kotlíku, čehosi bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly by se tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část té vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělalo lem, nebo jak?
2: Přesně. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak to, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct na slepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko, řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už na hlodanu, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: Tak máme málo to. Stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě pět. S Vojtou Vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologie.

0: Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
1: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
2: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
1: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
3: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo.
0: No,
1: to byly, tam byly brambory, myslím, a... brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil, no, co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam si to vždycky, a musel si v domě předpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je v pořádku, tak je to do toho kotle. No a my na to kašlali, že, takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit kuhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluju. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři? To je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím, musí být, nesmí být dusivý, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka je samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Pevnic, tvaroh, navrch, povrch,
1: jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nakodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky nás, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velký automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů byli... nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to... A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný.
0: Ty jo.
1: To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme řekli, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě...
0: Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom ho musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré jí k tomu trošku vést, případně jí to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Ve Frýdku, Místku nebo Havířově je už jasná podoba radnic. K referendu v Ralsku na Českolipsku nepřišlo dost lidí. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Některá města už znají složení nových radnic. Platí to třeba pro Frýdek, Místek nebo Havířov. Ve Frýdku, Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
3: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek, Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
4: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
3: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
5: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
3: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Referendum o solární elektrárně v Ralsku na Českolipsku je kvůli nízké účasti neplatné. Vedení města to zveřejnilo na úřední desce. Hlasovat o krajském projektu plánovaném na bývalém vojenském letišti přišlo 34% voličů. Přes 83% z nich bylo proti. I kdyby hlasoval dostatečný počet lidí, pro Liberecký kraj by byl výsledek nezávazný.
6: Referendum mělo 2 otázky. Město se také ptalo, zda se mají i budoucí energetické projekty na pozemcích Ralska projednávat v referendech. Zhruba 80% lidí bylo pro. Jak uvedl starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO, který po prohraných volbách vedení města opouští, bude záležet na nově zvoleném zastupitelstvu, jak se k projektu postaví. Z Ralska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Na portále týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí také, jak nastavit co nejbezpečnější podmínky pro virtuální prostředí a jak by ho mělo dítě používat.
7: Podle lektoru projektu e-bezpečí nemusí rodiče rozumět všemu, co dítě online dělá a nemusí znát každou aplikaci. Informace na webu Digitální rodiče se liší podle zvolené věkové skupiny. Podle výzkumu Univerzity Palackého 8% českých školáků patří mezi problémové uživatele sociálních sítí. 36% českých dívek zažilo šíření strapňujících fotografií na internetu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 je na kilometru 306,5 směrem do Ostravy odstavená porouchaná dodávka. A na Pražském okruhu je až do ranních 5 hodin uzavřený levý jízdní pruh na kilometru 16,5 směrem z letiště na dálnici D7. I to kvůli údržbě mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
8: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archivu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
9: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
8: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
9: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
8: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
9: Tak se pochlup.
8: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
9: A kdože?
8: Vašek Vidra.
9: Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, říká to já
4: schování?
3: Taky.
2: Ne, mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky, pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a já jsem řekl, je, schody. A proběhl jsem se po nich nahoru a dolů. A když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No, ale zpátky k té 4.
2: No, ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no, tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu. Že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach, no tak představte si, co jak jí muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No, ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovot Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
5: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda.
6: Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
5: A je vrchní totál už je tady. To, abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalný?
6: Kolik je 2x2?
5: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
6: Prosím.
5: Že nevím, součeli, no.
6: Mě to oslovíš, Vidra.
5: Sorry, vole, pančeli, no.
6: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
5: Ne, můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
6: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
5: To náhodou vím. samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
6: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova poz.
5: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
6: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
5: Hele, to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
6: Panenko skákavá, tohle je familie.
5: Hele, to on do bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš? Příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
6: Tak co? Jsou tady všichni?
5: Určitě.
6: Kde je Černocká? Chlouba mý třídy.
5: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
4: Je, pane učitel! Já jsem se opozděla, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
6: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
4: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
5: Se na něj podívej asi za větší obědy, ne?
6: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo nám lépe nepomůže než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
4: Ano.
6: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
5: Ty logo, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
6: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
4: No?
6: Petruško, něco z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil Lišku Bystroušku?
4: Jako, myslíte, kdo tu Lišku složil v lese?
6: Kdo složil operu Liška Bystroučka?
4: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
5: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
6: Lišku Bystroušku složil Leoš?
4: Mareš.
6: Leoš Janáček, Petro.
4: Jo, Janáček, no jo, já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
5: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
6: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
5: Slavie.
6: Demokracie! Sociální demokracie!
5: Říkám, no.
6: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
5: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
6: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě.
5: Je to jedno, ne?
6: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě, čtyři.
5: No
6: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
5: Sociální demokracie. Špidla.
6: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
4: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
6: No je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
4: Dostojevský.
5: Dostojevský je nahoře.
6: Co to je Dostojevský?
5: Ruská trojka.
6: Zločin a trest, bratři Karamazovi.
4: Ano.
6: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzný ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
7: jako pokojů, nebo?
2: Obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bejvalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat kdy chce, co chce. taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akurát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhlám možná.
3: No tak počkej, Picasso, kubisti,
2: no,
3: že jo,
2: mohl jsem nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale... Tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na Prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
5: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakonického dudáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byl nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady vám to nesvětli.
3: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, vole, to tak. Hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek.
3: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek, ano. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
4: Šest půlek, že jo?
3: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Čet jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To no. Mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
4: A co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
4: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no, tak nebo to víte co, tak to vydejte podílek třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku, nebo
3: ve Sluníčku, no, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
4: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
3: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl. Víte?
4: A co?
3: No a co, já nevím, no a co, tadyhle například vy píšete v kapitole, ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
4: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
3: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle, Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
4: No.
3: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete, to přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
4: Nebo mít problémy, že jo?
3: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
4: Kolo.
3: Pod pohruškou smrtí kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
4: To je dobrý, že jo?
3: Kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. Ne, no, to přece nemůžou číst děti.
4: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? To je, v podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se kouknul, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
3: Samozřejmě, to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí Lišky Bystroušky, jak Liška vytuneluje stavební spořitelnu?
4: Víte vůbec, jak ty Lišky Plyšové, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
3: Ovšem ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
4: No,
3: s těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mi přinesl vy, to prostě nejde.
4: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral, jsem se nějaký páral nebo co?
3: A stavě ta kniha je nepublikovatelná.
4: Tak mi vydejte něco jinýho, ne?
3: Já nevím,
4: a tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíce a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. No, to je western, to by se z toho, jste se z toho
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
1: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
2: No a podědil jsi něco?
1: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl vzteklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
2: A maminka, býváš taky smutnej?
1: Taky bývám smutný, ale nějak je to každému jedno.
0: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Price.
3: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
1: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
3: ale chceš nevím, to dopovědět?
1: Chci to dopovědět, ano.
3: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že si něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
1: Ano, ano.
3: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Nedřická za ruku se svým zlotřilým synem.
1: A takhle začal náš vztah.
3: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
0: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchýně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. a Jana u toho málem umřela.

0: tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
1: Jdeš pozdě.
2: Já vím. Zdržela jsem se u Aleny.
1: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám 7:30.
2: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
1: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec. Já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně. Není to poprvně tohle.
2: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. Posloucháš mě vůbec?
1: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
2: Budeme se hádat, že jo?
1: Já tady sedím, čučím, kručím mi v břiše a ty buhy kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
2: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válej se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Jseš sobec, abys věděl.
1: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči,
2: no,
1: víš?
2: No, říkej.
1: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
2: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
1: Jo, pozor, ono se něco stalo.
2: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
1: Prosím tě. Jo, tebe.
2: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bysme se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
1: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starém železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
2: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
1: No, ono to nebude tak horký. To by musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
2: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
1: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
2: No takhle ducha plně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
1: No vidíš, a stačilo to.
2: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
1: A co ty?
2: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
1: Nevrávoral.
2: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskému líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
1: Víš co?
2: No?
1: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
2: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
1: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
2: Nech to bej. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večeři.
1: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
2: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
1: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
2: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
1: Ten u těch popelnic?
2: Ne, ten vedle.
1: Ten v té bundě?
2: Jo, ten v té bundě.
1: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
2: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladej, pěknej, namakanej.
1: Co namakanej? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
2: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
1: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na ní v tramvaji musela dělat nějaký oči.
2: No, jen pokračuj.
1: No jo, jasně, hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
2: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
1: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
2: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sex bomba, za kterou běhají mladíci.
1: Za mnou ženský před barákem nechoděj.
2: Co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
1: Ježišo, už je to tady zase, no.
2: Prenápadně dotýká.
1: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
2: A jak ti vyšila facku? Jak to na blachovce? Protože jsi štipnul.
1: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
2: To víš, že to vím.
1: No. Jak to, že to víš?
2: Jsem ji štipla sama.
1: To mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
2: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty tam jim takový nádherný kotlety.
1: Tak já jdu odevřít.
2: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
1: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. S čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
3: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, jau, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc pod...
3: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu!
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
4: Já tě zvu na slavnostní večeři.
5: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
4: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
5: No? Ty jsi blbej.
4: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
6: Bordel erotický.
5: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
4: No, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc Kol pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
5: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
6: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
5: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Copak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
4: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem.
7: Taky?
4: Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ty ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Hele. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace, říká, pane Nová, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, helejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně třikrát denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
7: To je úkol teda.
4: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez póz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se!

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka stále ještě nedělní, můžeme říkat, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbíjí 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, tak jako vždycky máme před sebou 2 hodiny společného setkávání se a povídání a jako vždycky pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si u nás vyberete, třeba si i při našem vysílání zabroukáte nějakou tu svoji oblíbenou. No a teď samozřejmě přichází na řadu otázka, o čem to dnes bude. Ráda jí zodpovím. Téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo? A v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdí, tvrdší, přísnější? Jdou vaše děti mimochodem ve vašich šlépějích a předali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě a jednoduše svojí cestou. A co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou a chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli třeba vychovávat trochu jinak, že my mohli být samostatnější a méně rozmazlené a tak dále a tak dále. A nikdy se to prostě nějak také nevyvede. Co vy a vaše děti, vaši potomci? Telefon, téma hodně široké pro každého z nás, co si budeme povídat. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, moc se na vás těším, právě otevíráme a začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Petr Rezek a jeho písnička jménem jsi. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače z celé ČR.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. No asi začnu otázkou, kolik pak máte dětí, kolik pak máte potomků?
1: Potomky mám dvě děti.
0: Dvě dítka, no jo.
1: Dceru a syna.
0: A jak pak to šlo ve svých časech?
1: No, šlo to. Začnu dcerou, ta je rok starší teda než syn. Průběhu základních školy nebo dětství to bylo taková pohodička, všechno šlo jak na drátku. Si myslím teda, aspoň to, jak já jsem to cítil. Mm-hmm. Potom začaly takové větší starosti, když byla na gymnáziu. Pak se hlásila na vysokou, nepodařilo se to, tak šla se učit zahradnictví. Pak se na tu vysokou dostala, vystudovala tu vysokou školu. No a vlastně tím pádem, jak šla na vysokou, šla do Brna na krajinářskou zahradní architekturu. Takže tam vlastně byla první rok a potom 4 roky byla v Lednici na Moravě dole. Na jižní Moravě tam dostudovala. A vlastně už se z Brna nikdy nevrátila. Zůstala tam.
0: Zůstala v Brně.
1: Nebo je tam teda tak, protože říkala Brno je Brno. Já jí dávám za pravdu, protože když tam přijedu, tak se tam cítím opravdu dobře.
0: Jo, líbí tak to je dobře.
1: Líbí se mi to tam, jako je to tam pěkné. Takže teď pracuji momentálně, nebo vystřídala několik, bych řekl, takových zaměstnání. Vždycky byla účast na různých konfliktů. Ona je taková, jako bych řekl, Abych to neřekl špatně, nemá ráda nepoctivost, protěžování, vyskakování nad někým, zneužívání své moci a podobně.
0: Takže jste na ní určitě pyšný, že jo, že jste jí takhle vychovali hezky.
1: Teď dělá tam v informačním centru nějakou PR manažerku nebo něco takového, ale co má vlastně, nebo na co jsem, no, někdy to zazlívám, někdy to schvaluji. Založila totiž charitativní kočičí spolek Kryšpín. Mm-hmm. Ona zachránila kdysi z útulku jednoho kocoura, který byl tyraný těma ostatníma kamarádama tam.
0: Jo.
1: Ten potom zemřel, teď má další kočku, to je pro změnu zase hluchá. Ale to nevadí, ten k tomu spolku.
0: Ano.
1: Založila ten spolek, aby pomáhala těm takovým, jak já říkám, venkovským babičkám, které se starají o 20, 30, 40 koček. Uh-huh. A vlastně tím spolkem charitativním má pod sebou, říkala, že to číslo je konečně, ale to se pořád zvětšuje, několik desítek těch spolků, starají se o zhruba o 1300 nebo kolik koček.
0: Ježiš, no.
1: To znamená, že jako, když to sečtu dohromady, jo, u těch babiček a podobně, je na to několik a jako získali prostředky různými způsoby. Mm-hmm. Největší způsob mám doma, protože to je manželka, která háčkuje kočky. Ta jich uháčkovala těch koček snad už stovky. Oni vždycky mají nějakou dražbu pro určitý spolek, tak tam manželka uháčkuje kočku.
0: Mají tyhle suvenýry k tomu.
1: Velikosti 50 cm, 60 cm a podobně.
0: No pane,
1: potom
0: jo.
1: Se to jakoby draží, ta kočka a ty peníze potom pro ten určitý útulek. Uh-huh. Takže toto je vlastně, jak říkala, supluje svým způsobem v některých místech stát nebo obce, protože obce mají zapomenout se z nějakého zákona starat o toulavá zvířata a tak dále, to nedělají, takže to dělají ty babičky, které ze svého důchodu třeba platili opravdu, pak neměli ani sami na jídlo, takže ona Lenka vlastně zaštituje tady tímto způsobem ty babičky. Takže to je dcera, kluk ten začal, byl v mateřské škole, začal nabírat na váze, tak já jsem ho dovedl na zimní stadion, kde se chytil z mantinelu a řekl, já nebudu bruslit, a začal brečet. To bylo první seznámení s ledem. No a pak jsem s ním teda jako prošel od té první třídy až do 9. třídy. Chodil jsem na tréninky s trenérem, to měli tréninky od 6 do 7, jako ráno před školou. To byla sportovní třída. Trenér přišel a říkal, dneska to musíš vést sám, tak jsem obul 25 kluků, utahoval jsem jim brusle. Já jsem měl za chvilku ty maličkou hranu jak plechy, protože to... Ty šňůrky se mi tam zarzávaly, ale zvykl jsem se na to, Potom kluk pokračoval se svými dětmi, se svými kluky, s Vaškem a s Jirkou. Taky dělali hokej, jezdili po turnajích, kluk vystudoval potom fakultu tělovýchovy, udělal si trenerský kurz.
0: No krása.
1: Ten Kopřivnici v hokeji dělal šéf trenera určitou dobu. No ale bohužel onemocněl takovou tou onkologickou nemocí. Bojoval s tím rok a půl, no a už tady mezi námi není. Takže
0: tak to je mi moc líto.
1: Vzpomínka na něho, když se podívám na ty kluky, tak...
0: Tak jste pyšnej vlastně, co dokázal.
1: Držou taky, no. Ten starší dělá rozhodčího a... No prostě žijeme, co se dá dělat.
0: Já vím, dějou se věci.
1: Různé rány a tak dál. Ale jako chci říct, jsem spokojený s tím, snažíme se to zvládnout a taky to zvládáme.
0: Tak to je dobře.
1: To bylo tak, v rychlosti takový...
0: Ano, já vím, je to v tom, tady u nás ty příběhy jsou takové pokrácené časově, protože tak to prostě je, ale každopádně moc vám děkuju a myslím, že můžete být pyšný samozřejmě na své děti, protože se toho mnoho povedlo a určitě vám udělali spoustu radosti. I když samozřejmě přišly tyhle ty vážné, smutné chvíle také a prožitky. Každopádně, Oline, moc děkuju, hezký zbytek neděle přeju.
1: Já vám děkuji. Taky
0: vydařený celý hezký příští týden a budu se těšit zase.
1: Ano, budu se těšit taky.
0: Děkuji, naslyšenou, dobrou noc.
2: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a během písničky se k nám dovolala ze středních Čech Marcela. Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Moc vás zdravím. Tak z kterého konce začneme s vámi? Povídání o dětech a nepjací jsou naši potomci. A co to všechno obnášelo je vychovat, vypiplat třeba v těch takových nějakých těžších obdobích a tak?
1: Já bych to řekla možná z druhé strany. Mhm. Že potomky ale proto, aby jsme měli nějakou budoucnost, byť si to nechci připouštím, ale je to pravda. Mm-hmm. Pro někoho je to možná kliše, ale pro mě ne. Mm-hmm. Takže no. Asi rozhodneme se mít děti, máme je a pak je vychováváme. Staráme se, děláme pro ně úplně všechno jako rodiče, předpokládám i širší rodina. S tím, že ten angréš, tenhle něco, zasadím tam, až oni budou velký a tak dále. Uh-huh. Čili to všichni známe. Prostě jsou to babičky, které říkají to, že víš, až tady nebudu, tak tady pro tvoje děti a pro tebe a tak. A pořád to vlastně všichni stavíme na tom, že vlastně to děláme pro někoho.
0: Jo.
1: Pro ty děti. Souhlasíte, doufám. Uh-huh. Ať jsme velký nebo malý, ale prostě všichni děláme vlastně to pro svoje děti, pokud je máme. Máme to štěstí.
0: No já vím, ale tak to téma je nějakým způsobem dnes v noční lince postaveno, takže tak. Zkrátka povídáme
1: takže
0: tak, si.
1: Takže já bych ráda mluvila o dětech, který už nejsou. Mm-hmm. Tak a samozřejmě může stát úraz, může stát, jak tady pan Olen říkal, úmrtí, že jo. Mm. Může stát plno věcí po cestě toho života, kdy rodiče zůstanou vlastně bez dětí. To všechno je pochopitelné, je to život, prostě stává se, ať je to
0: ano.
1: Nehoda, ať je to nemocné léčitelné a podobně. Ale zapomíná se často na jednu věc, na pohřešované děti. Mm-hmm. To znamená děti, které jsou někde ve váku, čtvrtým takhle. A ty rodiče vlastně nevědí. Jestli zasadí další angréš, další strom, jestli jejich věci skovat, jestli vůbec se vrátí, kde jsou, co jim je. A tak. Takže o tomhle se vůbec o tomhle tématu nemluví. A mě to celkem jako mrzí, protože jsem jedna z maminek, a věřím tomu, že, nebo vím, že nejsem sama, v situaci, kdy je to mnoho let, mám pohřešenou dceru. Uh-huh. Byla jí 17 let, byla to úspěšná, mladá slečna, uh-huh. která měla už svůj život. Řeknu, že to byla introvert, byla to holka, která se dobře učila, měla hodně kamarádů, trošku sportovala, bavilý život, měla život před sebou. Tak. Přijde den, kdy prostě to dítě zmizí, není.
0: No já vás poslouchám, já vás poslouchám.
1: Já vím, že jste ticho, vím, že na to něco říct, na to opravdu není co říct.
0: No není, protože já o tom nic nevím, takže se mi velmi těžko tak, na něco ptá.
1: Já právě hledám slovo, jak to rozumně vysvětlit. Já jsem byla jako matka u toho, kdy dceru unesli. Prostě nás přepadli.
0: Aha.
1: V Praze v roce 2011, mm-hmm. bezpečný zemi. A teží lidi prostě se to unesli, dneska je to 15 let a není.
0: A nevyšetřilo a jenom se nic, nezjistilo se nic, nic se neděje, jo? Nebo děje, ale
1: nic se,
0: nejsou
1: nic
0: výsledky.
1: Se neděje. Ne, no nejsou výsledky. Já to řeknu takhle úplně vážně. Na začátku dokonce nám bylo bráněno, aby jsme ji hledali a policie nekonala. Dopadlo to opravdu v těch prvních dnech, nebo možná co nechci, nech špatně. A to tady rozebírat nechci. Já chci mluvit o tom, že samozřejmě, že systém selhal, kdyby neselhal, tak by asi dcera byla budivá, mrtvá, nalezená, ale prostě není. A já chci mluvit o tom, že jsou děti mrtví, živí, zdraví, v pořádku a taky pohřešovaný. O tom se bohužel nemluví. A já bych tímhle tím telefonátem chtěla na to pozornit z jednoho prostého důvodu. Mm-hmm. To, že určitě všichni známe tu větu, dej si pozor, ať někdo nikam nevtáhne, nechoď tamhle, dávej na své pozor. To známe všichni, ale věřím, že i do dnešního dne se to určitě dětem říká, aspoň doufám teda. Ať jsme byli malí, velký, ať jsme starší, prostě dávej si na své pozor, ať se něco nestane. A teďka si představte, že tohle všichni asi známe a všem nám to bylo říkáno, ale nemůže to ovlivnit. Ten člověk, ten človíček to nemůže ovlivnit, prostě ano, ví to, ale prostě stane věc, kterou nemůžete ovlivnit vy jako rodič, ani jako to dítě. A teď co? Dobře. A teď to je to, proč volám. Chci říct, že jsou děti, které jsou v pořádku, rodiče jsou v pořádku, a stane se takováhle vážná věc. Tak já bych ráda jenom, jestli byste mi dala několik minut.
0: To nemůžu, to se nezlobte, už mluvíme přes pět
1: minut. Minutu, dvě.
0: Nemůžu.
1: Abych vám řekla, jak to vypadá, když se tohle stane.
0: Nemůžu, já vám rozumím, paní.
1: Stane se to, že přijdete o dítě a nevíte, kde je. Tak.
0: Paní Marcelo, to jsme všechno řekli. Mně to je strašně líto, tak. Co se stalo.
1: Ale to není o to líto. Mně jde o to, aby to prostě posluchači slyšeli.
0: Ano.
1: Aby se nad tím zamysleli, aby to nebrali na lehkou váhu, ano. Že to může stát zítra a dnes znovu, komukoliv. A že ty následky jsou opravdu hrozný. Rodina tím trpí, samozřejmě spolužáci, škola, úplně já nevím, všichni. Hmm. To je zásah nejenom jedné rodiny, jednoho.
0: Já vám
1: dítěte,
0: rozumím.
1: Ale to je zásah prostě do celého spektra dalších rodin a lidí.
0: Paní Marcelo, můžete mě chvilinku poslouchat.
1: Proč vám to říkám, proč vám volám, aby se to dalším lidem nestalo.
0: Ano, ale noční linka to nevyřeší, paní Marcelo. Mně je to nesmírně
1: líto. Já to nechci, aby to vyřešila.
0: Paní Marcelo, je mi to moc líto, ale musím poděkovat. Přeju všechno dobré, každopádně je mi to líto, že se to přihodilo, ale opravdu tenhle ten případ tady nevyřešíme a nevypátráme, protože prostě je to velmi vážná situace a ta noční linka je opravdu o něčem jiném a o jiném povídání. A tohle to prozkoumat takovouhle vážnou situaci patří opravdu si myslím na jiné úřady a na odborníky, aby se do té situace zapojili a řešili to. Každopádně vám moc děkuju za návštěvu a držím palce, přeju všechno dobré. No a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tohle to byl Spirituál Quintet, ta písnička Trh ve Scarborough. Jinak máme za 11:45 a na telefonu pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, moc zdravím.
1: Já taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Nemůžu se mými dětmi chlubit, protože oni jsou hodní slušní, ale jsou každý úplně jiný a ani jeden není po mně, takže já jsem se jim nepovedla.
0: Řekli oni tobě, nebo jak je to?
1: No, prostě z toho, z těch představ, co oni by si představovali maminku takovou, která by doma háčkovala, štrikovala
0: jo.
1: Pečovala, no tak já prostě bohužel taková maminka nejsem. Já jsem sice štrikovala jako holka, když mě to učila moje maminka, ale moji dceru to nebavilo, takže co bych štrikovala, když mě to
0: samotný
1: moc nešlo, že jo, tak to. A teď oni jsou ještě v 8 let od sebe a každý má jinýho tatínka.
0: To je dost 8 roků mezi dětmi, to je pravda, no.
1: No, a je to kluk a holka, takže se jako moc nerozuměli. Honzik byl takovej pečlivý, všechny hračky si prostě hlídal a ukládal a Helča mu to pak všechno rozbila.
0: Co bylo nejtěžší na té výchově, když ty děti byly s takovým relativně docela větším odstupem v úvozovkách? No.
1: Těžký jsem to měla já, protože tatínkové se zúčastnili toho, že se to narodilo a tím pro ně veškerá péče nějaká skončila.
0: Stane se
1: takže
0: někdy.
1: Takže nepomáhali mi, nejezdili jsme na výlety, nic, jo. Navíc ještě jeden jak druhý hrozně žárlivý, takže já jsem nakonec nesměla mít žádný kamarády, kamarádky, tak jsem ani nemohla chodit na kafe. Ke mně přišli jednou na kafe kamarádky, to jsem měla druhého manžela, no tak se párkrát vdal do hovoru a oni mi řekli, hele, příště teda přijdeme, až tady nebude. No, takže to nebylo nic takového, co by jsme byli veselí a takový dobrý nálady, takže já jsem byla pořád frustrovaná, pořád prostě, když jsem si nemohla odskočit a trošku si jako sama někde zažít, že bych si měla jenom jít do parku někam třeba hodinu číst knížku nebo se potkat s nějakýma svými kamarádama, tak by to ještě šlo, že bych si psychicky ulevila. No a to já jsem neměla, takže to mělo taky vliv na moje děti. No a takže mám hodní děti, nemůžu říct, že by nebyly hodní. Honzik je teda hodnější, což dceři vadí, protože říká, že já jsem mu vždycky dávala přednost, ale to je těžký, že jo. On se učil dobře, dcera se neučila dobře.
0: Jo.
1: Jo. A i když se mi to furt nepřipomínala, tak občas prostě se o tom mluvilo, že on samý jedničky až do 9. třídy a jí to ve škole nebavilo, že jo. No, takže prostě si ten vztah takovej sesterský, bratrský nevytvořili. A tím, že já jsem se rozvedla jsem se i po druhý, tak to taky bylo špatný, protože jezdili za tatínkama a bohužel mi neřekli, jak to tam vypadalo. Řekli mi to až teprve před pár lety. No, kdybych to tušila, tak se možná nějak zasáhla. Ale tenkrát nebyly takový ty linky bezpečí a důvěry a všeho možného, že ty děti mohly někam zavolat, nebo rodiče mohli někam zavolat a poradit se. Jo. A oni byli takový, že mi to neřekli prostě, co se tam děje. No. Takže jsem jim nemohla nějak pomoct, jsem to netušila.
0: Jasně.
1: No, takže takový nějaký sešlosti na štědrý večer, že děti přijedou a vnoučata přijedou a takový, tak to my nemáme. To my nemáme, oni přijedou, ale ty mají práci, tak nepřijedou ten den, tyhle ty zase nepřijedou jindy, jo, takže teďka jsou na ty osmdesátiny, jo, tak syn ještě mi nepopřál, protože byl nemocný a teď je zase nemocný, takže nemůže řídit, jo, tak, a taky bydlí 100 kilometrů daleko. No, dcera teda tady byla s manželem a ty se odstěhovali 130 kilometrů daleko, jo. Vnučky nemám tak daleko, ale nemají čas,
0: jo,
1: mají děti, mají práci.
0: Jo.
1: Takže moje osmdesátiny se protáhnou nejspíš do Vánoc.
0: No, ale tak to zase hezká zpráva, že můžeš pořád oslavovat s dětmi, jak po různu jezdí na přeskáčku. Tak Helčo, poděkuju, čas letí jako bláznivý, jak se říká.
1: No, ale ještě jsem chtěla říct, že ani jedno dítě není po mně. Což je taky na překážku, protože si s nima tak nerozumím.
0: Jo, že máš pocit, že kdyby to trošku... Jasně,
1: no,
0: jasně.
1: Já jsem nosovala teď 80 a ani jedno dítě tam nebylo.
0: Jo.
1: Protože prostě se jim tam nechtělo a nakonec jsem byla ráda, protože jsem byla taková, měla jsem tam ty kamarády, tak jsem byla taková
0: tak jste to měli trošku jinak.
1: Společenská,
0: ano,
1: všechno.
0: Ano.
1: A moje děti mě takovou ani neznají.
0: No prosím, Helčo, musím poděkovat, nedá se nic dělat, popřeju krásný.
1: Jenom něco řešil a pořád jenom vdychala, že nejsou peníze.
0: Popřeju krásný nedělní večer, ať se to všecko vydaří a děkuju za povídání a za návštěvu, děkuju moc krát.
1: Já se přihlásím, myslím, že máš zase, já nevím, kde 23.
0: Uslyšíme se určitě brzo. Ano, ano, děkuju, naslyšenou, popojedem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: je opravdu, já jsem starosti velký s nima. Oni se mnou taky, protože manžel, ten si našel jinou paní a odešel a nechal mě samotnou s těma třema. Jedna, ta nejstarší, už se vdala, mezi tím syn byl na studiích a ta nejmladší měla 10 roků. Takže jsem to měla dost těžké, jenomže já jsem člověk, který si tohle připustí.
1: Jo.
0: Takže jsem si vlastně našla ještě jednu práci, měla jsem dvě zaměstnání, aby nepocítili, že tatínek odešel, že? No a tak celkem to všechno dobře dopadlo. Tak jsem akorát s tím mojím, měla jsem nejmilejšího vnuka, Tomáška.
1: Ano.
0: A ten jel do Německa s kamarádem a havaroval je jako... on byl jenom seděl tam a prostě řidičovi se nic nestalo a on toho nevyšel, tak ten nejmilejší Tomášek to se ztratil a potom jeho sestřičku, ta zemřela taky, moje vnučka.
1: Aha.
0: A zůstali od něj 3 děti, 3 chlapci. Takže mám je tady kolem sebe. Jsem ráda, šťastná. Teď už jsem měla jít tomu jednomu pravnukovi na svatbu, ale nešlo to. Musela jsem se, on mě přišel. Já bylo moc nemá nikoho, já jsem sama.
1: Ano, ano.
0: Pryč. A tak jsem mu to rozmluvila, že nemůžu, panče, já chodím s tím mojím vozíkem. No a ten... Byla jsem na jeho promoci a byla jsem strašně šťastný člověk.
1: No,
0: on studoval tady v Olomouci na právníka a měl promoci, tak to ještě jsem já zvládla. Takže jsem byla na té promoci a strašně mě to dojalo. Prostě byla jsem šťastná, protože jsem říkala, to je výsledek tady toho.
1: No, tak to je
0: mě
1: super.
0: Mě darujou. Takovýhle věci, takže jsou... A opravdu, ty moji právníci jsou opravdu moc zlatý. Já jsem člověk, který nerada nic neužívám.
1: Jo.
0: Radši si... Mám to prostě, že si hodně pomůžu sama. Dneskom tu byla právě ta nejmladší dcera s tím vnukem, že se zlomila gazniš na zásloně a to jsem si nevěděla rady. Tak jsem jim to ráno volala a hned po obědě přijeli.
1: No tak vidíte, jak máte ochotné děti. Eliško, a co bylo nejtěžší na tom vychovat ty děti vlastně sama v jednom vaše?
0: No tak nejtěžší bylo to zaměstnání, protože
1: zvládnout to s tou prací.
0: Já jsem pracovala od 7 do 4:30 v jednom zaměstnání.
1: Je.
0: A ve 4 jsem nastupovala do dalšího zaměstnání. Přišla jsem v 7 hodin a teďkom bylo vaření.
1: A přípravy s dětmi do školy.
0: Nákup.
1: Ano.
0: Cestou jsem nakoupila, potom se vařilo. Tak vždycky, ještě pokud byli menší, tak ta nejstarší tak jim to ohřála. Takže jo. Já jsem se den dopředu vždycky uvařit. Bylo to namáhavé. Ale já jsem to zvládla. Říkám si kolikrát, jak jsem to udělala, jak jsem to zvládala. Já si teď dávám tu otázku, jak jsem všechno
1: dokázala.
0: Jo, dokázala.
1: Rozumím, ano, je mi to jasný, naprosto.
0: Protože to bylo dost namáhavé ještě dvě zaměstnání u toho. Takže byla jsem s nima, každý měl pěknou svatbu. Já jsem po nikom nic nechtěla, takže já jsem jim svatby udělala.
1: Jo.
0: A byla jsem opravdu šťastná, protože... Zase jsem byl na městnání s dobrýma lidma, který mě pomáhali, jak se dalo, že?
1: Tak to je dobře.
0: Takže když se dělá nějaká svatba, tak mě vždycky někdo pomohl, že jsem to teda zvládala a tak jsem byla ráda, že mezi náma ještě jsou dobří lidé,
1: no
0: tak
1: je.
0: Já na to vzpomínám.
1: To je dobře. Eliško, no, taky moc děkuju, jsem ráda, že jste objevila kolem sebe i spoustu lidí, které máte ráda vlastně, jak říkáte, a pomohli. A zkrátka všechno to klaplo, jinak děkuju za návštěvu, popřeju hezký
0: děkuji.
1: Pozdní večer. Hodně zdraví, opatrujte se.
0: Já taky, Jitiška, vím, hodně zdravíčka
1: taky.
0: A velké

A brzy se uslyšíme určitě, jo? Mějte se hezky. Děkuju, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: hore hroní.
1: Zpěvačka Kristýna a písnička Hore hronie. Tak pomalu se blížíme, no ještě máme chvilku času do půlnoci. Pozdravíme teď do východních Čech paní Jaroslavu. Krásný pozdní večer, Jarko.
2: Taky pěkný večer.
1: Děkuju moc krát. Tak co pak vás napadlo, když jste slyšela, jestli budeme povídat o dětech, jaký jsou naši potomci, jestli jste na ně pyšná?
2: Mám jich hodně.
1: Máte jich hodně, tak pojďme zůstat taky u dětí, jo, abychom nezabrousili do vnouček.
2: Mám 3 děti.
1: No.
2: Nejstarší syn 57 roku.
1: Velké
2: děti. Má taky 3 děti.
1: Jo.
2: Potom má už vnuka, tomu je 2 měsíce.
1: Mhm.
2: A jeho dcera má 2 dvojčata, párek.
1: Ježiš, tak se vám to tam rozrostlo.
2: 2,5letýho hocha, tak. A potom mám teda 2. syna, ten má taky 3 děti. Holka ta má párek a oni ještě mají 2 dvojčata, hoši.
1: Mm-hmm.
2: Ten je 24 roku.
1: No tak pojďme zůstat prosím u těch vašich 3 dětí a pojďte zaspomínat na to, jaké to bylo, když jste je musela vychovávat a taky třeba někdy potrestat.
2: Jsou hodný všechny. Já už jsem 21 roku vdovou, takže mě pomáhají, co to jde.
1: To je dobře.
2: Mám je všechny v jedné vesnici, tak jako když potřebuju, tak zavolám nebo to a přijdou mě pomoct. Potom bydlím s dcerou. Ta má 4 kluci, taky má 2 dvojčata, 19 roku, takže mám pořád co dělat.
1: Takže vaříte vy všem, nebo jak je to?
2: Prosím?
1: Vyvařujete pro všechny, nebo jak je to u vás?
2: Ne, to už ne. Mně už je 76 roku a teď se rok léčím s leukemií.
1: Jej, tak máte starosti hodně teďka, aby to bylo dobrý.
2: Ale celkem mě nic není,
1: tak to je
2: takže
1: dobře,
2: zatím to je dobrý.
1: Tak ať je to v pořádku, co to půjde brzo samozřejmě.
2: Jo, já si myslím, že to bude dobrý.
1: No a co pro vás bylo těžký? Třeba 3 děti, to není jednoduchá věc, když jsou tom školním
2: stavili
1: věku.
2: Stavili jsme baráku toho.
1: No. A na co jste na ně pyšná, když se řekne třeba dcera, syn?
2: To jako to.
1: Z čeho máte radost, že se jim podařilo?
2: Hrala, kdybych je pomluvila. Tak jako, a teďka ty malí, ty vždycky říkám, když přijdou, takže mě obveselej. Vždycky vnučky se spojej a přijedou obě 2 třeba.
1: Jo.
2: A přijedou i s těma dětma, ale ty vám se mají tak rádi.
1: No tak to je dobře.
2: Holek, že když přijedou, tak oni každá baťoch nějakých věcí na sebe, co si tady půjčujou.
1: Aha.
2: A hrajou si spolu, že vůbec celý půlne o nich nevíte.
1: Jo.
2: A ty kluci taky, ty 2. Jako jsou hodný všechny.
1: No tak to se vám to takhle povedlo, panečku, ta velká rodina.
2: To jako jo. A že je mám všechny takhle blízko sebe. Nikde je nemám daleko.
1: A z vaší zkušenosti je lepší mít více dětí, anebo třeba zůstat u jednoho?
2: Ne, to bych nechtěla.
1: Nechtěla jste mít jenom jedno?
2: To ne. Měli jsme ty první 2 kluky, ty byly po 14 měsících za sebou, Holka byla potom za 8 roku.
1: Jo, tak taky chvilku trvalo, než jste se rozhodli. No.
2: Vdovou jsem byla v 55 letech. Tak se nedá nic dělat, to už je zvyk za ty roky.
1: Že se věci dějou a že se nejde všechno úplně naplánovat a vymyslet, bohužel. No,
2: to jo, žádnej neví.
1: To je pravda.
2: Jak tady dlouho bude.
1: To je pravda. Dobře, tak paní Jaroslavo, moc vám taky poděkuju. Popřeju vám pevné zdraví, ať se vám to všechno vylepší.
2: Já vám taky.
1: Jo, a děkuju za povídání.
2: Mějte se hezky, třeba mě to někdy vyjde, že zavolám.
1: Budu ráda, když se zase zastavíte a budete mít chvilku času.
2: Tak jo,
1: mějte
2: děkuju
1: se
2: moc.
1: Hezky. Dobrou noc.
2: Nashledanou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Jiří Zmožek a jeho známý to hit Už mi lásko není 20 let. Tolik písnička. Půlnoc klepe na dveře, no a my uděláme co? Podíváme se také do pošty, protože jste se poměrně hojně rozepsali, za což jsem samozřejmě moc a moc ráda. Takže se podíváme teď na jeden e-mail, který dorazil od paní Ireny a paní Irena píše k tématu. Dobrý večer všem i vám do studia. Já mám děti dvě a asi jako všude byla období těžší a období, kdy to šlo všechno nějak zlehka. I sny jsem měla v určitých... Cože? Nějak tady se píše o něm... O syna jsem měla, pardon, tam je nějaký překlep, já jsem to nemohla rozluštit. O syna jsem měla v určitých jeho mladých letech velký strach, aby se takzvaně nechytl party a neskoušel všechno možné, jak se to někdy taky stane. Ale dopadlo to dobře a pochopil, že tudy cesta nevede. Jinak jsem moc ráda, že obě moje děti nakonec vystudovaly vysokou školu a myslím, že se jim daří podle jejich představ. I když samozřejmě pořád je co vylepšovat. Všechny zdravím a všem přeju samozřejmě, ať mají ze svých dětí jen a jen radost. Mějte se moc hezky a pozdrav všem, Irena od Plzně. Paní Ireno, moc vám děkuju, ať se vám daří a samozřejmě hlavně kupu zdraví v celé vaší rodině. No a my popojedeme s písničkou od Petra Spáleného.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vstupní linka.
1: Tak s písničkou zpěváka Terryho Jacka jsme se přehoupli do nového dne. No a je tu, ať už chceme nebo nechceme, pondělní den s datem už 12. října. Tak právě otáčím list v kalendáři na prahu nového dne. Nám všem přeju všechno dobré, ať se nám vydaří nejenom celý pondělní den, ale celý další říjnový týden, ať nám jde všechno dobře od ruky, a pokud máte den volný, tak abyste si ji užili ve zdraví s úsměvem a podle samozřejmě toho, jak si představujete. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme povídat na téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo a v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdší a přísnější? A jdou vaše děti ve vašich šlépějích? No a přidali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás třeba trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě svojí cestou? Co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou, chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli vychovávat třeba trochu jinak, aby byly samostatnější, méně rozmazlené a tak dále. No a někdy se prostě taky něco nepovede. Tak co vy a vaše děti a vaši potomci? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web, kam píšete rozhlas.cz/linka, máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Tak to byl Honza Nedvěd, ta písnička Podvod, no a dovolila se k nám také Pepa z Kyjova. Pepo, krásnou noc přeju, zdravím vás.
2: Ještě jednou vás zdravím.
1: Děkuju mnohokrát.
2: Můžu začát mluvit, nebo chcete krát
1: můžete,
2: otázky?
1: Můžete začít, je to na
2: takže
1: vás.
2: Takže máme tři děti, holku, jedna 70. ročník, druhou 72. a za 12 let jsme měli syna.
1: Ano.
2: Dostal jsem od ženy nadáno, že staří lidi mají mít vnoučata, ne děti. A nakonec ho má nejradši.
1: Jo.
2: A je ráda, že
1: ho máte.
2: Ano, dcera vystudovala ekonomku, druhá se vyučila ve Svitu ve Zlíně. Bohužel díky tomu, že to dopadlo se Svitem tak, jak dopadlo, tak nedělá svoje řemeslo. A kluk měl ekonomku, dělal a pak vyšší odbornou v Boskovicích, takže... Takže mají prácu všichni, je dcera mladší s tím synem, dělají tady ve firmě A-Studio takzvané, dělají banery, polepy aut, tak dcera tam právě polepuje ty auta jako firma. Tak jako zajímavá práce, je to těžká práce, ale baví ji to a syn tam dělá nějakýho, já nevím co, úředníka.
1: Takže z nich máte radost i s tím, jak si vlastně
2: mám radost,
1: pořešili práci.
2: Všichni mají prácu, nezažili moc období bez práce a jinak máme starší dcerka, má syna a dcerku, ta je sestřičku a mladší má jenom holku jednu a syn má tři děti, dva kluky a holku, toho jedného vyženěného má, tak nám dělají radost. A když nám půjčí vnouča, tak manželka vždycky říká, ty jak B12, že nás nabíjí. Vždycky ožijeme.
1: Rádi hlídáte, jo, říkáte.
2: Jo, tak tu vnučku jsme od půl roku až nešla do školky. Protože snacha ji udala na hlídání paní tady do vedlejší vesnice a holka tam brčela celé dní. Manželka říká, zeber ji do vedu k nám a my ji budeme hlídat.
1: Jo.
2: Lídali, až než nastupovala do školy a toho nejmladšího, ten mu říkám, že ten je radioaktivní, neaktivní, protože to je sičák první třídy.
1: Vydařil se, jo? Abyste ano, o něm věděli, jo, tak se snaží, ano.
2: Zapnul nám kovicu bez vody, pustil nám plín, lézl po křesle do okna, býval na první patře, tak furt za ní musel jeden chodit a hlídat, to nemohli jsme ho nechat samé.
1: Jo.
2: A chodí do třetí třídy už je čím dál lepší. Já říkám, já ti jednou přerazím. protože má aktivity víc, jak je zdrávo.
1: Ano. Ale no, to bude jako asi chvilku ještě trvat tohleto, no, pokud ano, je takhle aktivní.
2: Oni to svádí na mě, že je po dědečkovi. Ano, děda je ten nejnedobřejší z rodiny.
1: Vy to teď říkáte samozřejmě s velkým nadhledem a s úsměvem, ale co je na výchově vlastně těchto velmi čiperných dětí takového jako nejtěžšího? Uhlídat je, aby se něco nestalo asi, co?
2: No, uhlídat jednak, teď ho zaměstnali, chodí na hokejbal, hraje hokejbal, vnička ta sestra jeho hraje košíkovou, takže a ta od starší celý hrála taky košíkovou, takže jako zaměstnat to sportem, syn hrával fotbal taky do 30 roků, 35.
1: No, tak to vydržel dlouho.
2: No já jsem od malička, když se narodil, říkám, že se bude hrát fotbal, protože já jsem hrával do 30 let skoro a 15 roků jsem trénoval tady dorostence v Kyjově.
1: Tak to po vás podědil trošku.
2: Snažíme se, já jsem říkal manželce, když nadával, že hrát nebude fotbal, pán bude furt lepší, když bude vymetat diskotéky a chytne nějaký tam drogy anebo nedobrou partu, tak radši ať sport.
1: Radši sport, to je pravda.
2: Došel z tréninku tak dodělaný, že byl rád, že zalehla, už neměl chuť nikde chodit. To jsme trénovali třikrát týdně a navíc ještě tu ekonomku.
1: To je dobrá metoda.
2: Ano, zaměstnat.
1: Zaměstnat, unavit a je to.
2: Zatížit, unavit, utahat a nemá potom smysl na ptákoviny. Jak to říkáme po našem.
1: Ano. No ale podrženo, sečteno, nakonec jste rádi, že jste si pořídili tři děti.
2: A jo, tak aspoň bude pokračovat, udrží rod někdo. Že bude pokračovat rodina Balousovic.
1: Bude mít velmi, velmi široké rodiny, vlastně široký rozvětvený strom, jak se říká, takové.
2: Ano, jako nevýhodně. Jo.
1: Dobře, tak jo, Pepo.
2: Tak vám,
1: Moc děkuju za povídání, za návštěvu. Přeju celé vaší velké rodině.
2: A vždycky mě s vaším tématem oslovíte, tak proto otravuju vždycky jenom vás, nebo většinou.
1: Já
2: vás.
1: Budu ráda, když se zase zastavíte, samozřejmě velmi. No,
2: když budete mít téma, které mě osloví, rád zavolám.
1: Tak jo, tak každopádně všechno dobré tak celé vaší hezký. Velké rodině. Taky naslyšenou, dobrou noc.
2: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc, zdravíme do Kyjova.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schellinger, René, já a Rudolf. No a přivítáme teď Františka, máváme do Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer, paní Tiskova, taky přeju krásnou noc u mikrofonu a posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, vy máte taky tři děti, že jo?
1: Máme tři děti,
0: no.
1: A já vám řeknu, já se s nima můžu pochlubit až teďkom, až dceři je 65, klukovi je 63 a nejmladší dcerce je 50. Tak až teďkom se s nima můžu pochlubit, že dobře pracujou, jako jo.
0: Předtím se jim nechtělo pracovat, nebo co?
1: A ve škole to měli asi tak, jak já, možná trochu lepší, protože já jsem je nemohl nikdy moc dobře učit. My jsme to měli tak, když já jsem šel do školy 48, tak pan učitel Horňanské nás měl 5 ročníků od 1. do 5. třídy v jedné třídě.
0: Jo, jednu třídku, no jo, no, to bývalo.
1: Třídka, tak on na nás neměl tak moc času, dobře tam byli takový, co to měli daný od přírody, jo. Ale my, jako jo, děcka, jsme museli dost makat na polách a tak, jo. No, a když jsme ještě toho trochu zneužívali, jo, jako tak, tak jsme procházeli všude s odřenýma ušima. No, na pětky to nebylo, jo, ale z češtinu jsem měl možná čtverku a z ruštinu trojku.
0: Jo.
1: Takže já jsem uměl lepší ruský jazyk jak češtinu, no. Ale v učení tam už bylo lepší, to už jsem prošel, jo, tam možná některé ten předmět nebyl učební,
0: ano.
1: Ale byl jsem doma v matematice, co mi jako, co potřebuju pořád, ještě teďko umět počítat, že,
0: no.
1: Ale takové normální násobírku, ne nějaký zlomky, to už si musím napsat a tak, jo, násobilku to chrlím takhle z místa, jako jo.
0: No a máte pocit, že děti byly ještě šikovnější ve škole, než jste byl vy, jo, vaše?
1: Děti byly trochu lepší, jo, byly trochu lepší, ale nedělají to, co se vyučili. Dcerka se vyučila normálně knihařkou a má svoju prodejnu, kde máte Věry Max, jo. A dcerka se vyučila pekařka, ale dělá ve zdravotnictví,
0: taky
1: jako tam
0: ukrýdí, jo. Jo.
1: Ale oni chcou, aby to dělala dál, jim už je 65 roku, zrovna dneska jsme to slavili a kurka včera, jo.
0: Aha.
1: Tak teď měli ty narozeniny oba za sebou, jo?
0: Tak vy jste měli teďka víkend plný oslav a radostí, no tak to je krása.
1: Ano, a výdajů.
0: Jo, tak bývá, to je pravda.
1: No, takže tak je to s našima dětíma, jo? No,
0: jo,
1: tak
0: zaplať
1: vám, že žijeme, že jsme všichni pohromadě nějak, jo, v jednom městě.
0: Františku, byl jste na ně přísný, když měli takové to svoje období a tak, nebo jste byl tolerantní táta?
1: Já jsem na ně nemohl být moc přísný, protože sám, když jsem jim nemohl poradit, tak přeci nebudu na to mlátit, nebo něco.
0: No, nemusím přímo třískat, ale třeba jestli dostali nějaký, já nevím, domácí nějaký trest, třeba zákaz vycházení nebo něco takového.
1: No, já jsem furt chodil po puškách, já to takhle řídila manželka doma, akorát když jsem šel jako třídní zkusku, tak když tam někde mě chtěla něco paní učitelka říct, tak bokem, a tak to musela říct pěkně, no, abych se nečervenal, jo?
0: Jo.
1: Před ostatníma rodičama. Tak,
0: ano, jo, ano.
1: Tak, jo, šikovně tak obalila, jo, a ona řekla, že je šikovné, jo, ale musí to a ono, no a tak, no. Takže tak to je naše děti, jo. Takže nám je 84 a dcerce už 65, klukovi 63, no a takže...
0: A vydáte se často, protože jste tam poblíž sebe, že jo, všichni, takže...
1: Ne všichni, no já jste tady všichni v Židlochovicích a...
0: No tak jste si po ruce navzájem, když je něco potřeba.
1: Jo, když je takový problém, takové jako rodinné, tak nepleteme se jeden druhýmu do toho, jo?
0: To je důležitá věc, ano, v dospělosti, to si myslím, že určitě.
1: Do toho nepleteme, či to vyřeší všichni, každé po svým a no... A tak klapí to jako, jo, takže tak, no.
0: Tak se to všechno povedlo vlastně, že jo?
1: Jo, dá se říct.
0: Dá se říct. No. Dobře, Františku. Tak moc děkuju taky, krásnou noc a hezký celý týden.
1: Ano, podobně děkuju taky.
0: Mějte
1: taky,
0: se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc. Noční linka
2: čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková a Jiří Kornel, takové hudební konstatování. Každá trampota má svou mes. A pozdravíme Pepína na Valašsko. Pepíno, krásnou noc přeju, moc mávám.
1: Teď přeju krásnou noc a i posluchačům přeju.
0: Děkuju.
1: Tak jako téma o děti, my máme 4 děti.
0: Jej, no. No, máme panečku.
1: Máme to na svědačku, dceru, syna. Máme 5 vnuků a jednu vnučku, už jedného pravnuka už máme.
0: Tak se vám to taky rozrůstá.
1: No, jo, takže je to ten, no a tak.
0: A z těch 4 dětí bylo některé dítě takový ten vejlupek, jak se říká, že vám dal tak zabrat?
1: No, ta druhá dcera, ta byla taková trošku ten, ale to se vše, ona teď vzpomíná, jako už má 50 roku, tak vzpomíná, že jsme se s ní užili. No, tak vždycky se smějeme, jak to bylo, jak vždycky. Ona třeba ve škole, ona měla 2 žakovské, takže jednu nám ukazovala, co si psala. No, to byl úpek.
0: Měla to pěkně vymyšlené, ano, no, samozřejmě. No, potřeba pochválit, no.
1: No, však to vždycky se smějeme, jak ten...
0: A kde jí vzala, vysvětlila vám to, že má 2 žákovský potom?
1: Ne, to jsme ani nepátali.
0: Nezjistili jste to. Protože,
1: no, ale ona zřejmě ve škole nahlásila, že už ztratila.
0: Jo, dostala jinou a no, vidíte to, jak si poradila. To je důležitý umět si v životě poradit.
1: Jo, to bylo dobré. Takže ten, ale jinak jako jsme spokojeni, jako my bydlíme na polosamotě, takže
0: ano, ano.
1: No, oni už jako jsou v dědině, jako syn, ten starší, tomu jsme domek pomohli postavit a dceři taky a ti dva jako bydlí zase v bytovkách, takže mají ten. Takže když potřebujeme takové ty hrubší práce, tak jako přijedu ve zřeči, že ten pomoc.
0: Jo, pomůžu.
1: Ten nejmladší syn, tak ten je lékař, ten vždycky povídá, já musím mít zdravé ruky, že? Protože on je chirurg.
0: No jo, to má pravdu, no, tak, no samozřejmě.
1: No, jasné, takže on musí opatrně, ale jako v klidu, každý se umí postavit v práci, že? Takže nemáme jako problémy. Oni u nás všecko si skladují a tuto zemáky a takové, co potřebuju, tak si vždycky přijedu, nebo já jim to do dědiny přivedu, když jako jdu nebo jedu tam, takže to není problém, že...
0: No, takže jste rádi, že je máte, že jste se takhle rozrostli, že jo?
1: My jsme tento týden jsme měli v srpnu já jsem měl 80, manželka měla, to už je včera měla 75 a dneska máme 52 roku manželství, takže...
0: Pánečku, takže tak vy máte doma taky teď zrovna takové období výročí a oslav, že jo, krásný.
1: Jo, takže manželka je po operaci kyčle, takže tak zpomaly se rosto.
0: To je dobře, rozcvičí a dneska, už to bude fajn.
1: No, dneska jsme byli s koněm na výjíždce, tak jsme aj toho pravnuka vzali, že? Takže ten si na vozi rádil, ten si tam hračky, že? A tak paráda, jako bylo i krásné počasí, že? Trošku se oblec, protože u nás je chladno.
0: Ano,
1: je,
0: rozumím.
1: No, takže ten, ale jako pěkně, jako v pohodě. Takže...
0: Tak, to a jsem ráda.
1: Ještě bych chtěl tu paní Vlastičku z toho Krnova pozdravit.
0: Dobře.
1: Ona přes kopec bydlela, takže... Jo,
0: že se znáte, tak aby věděla, že jste na ní nezapomněl.
1: Přes telefon. Já jsem nikdy neviděl na to ten, přes telefon, takže...
0: Tak vyřídíme takhle pozdrav, to je pravda.
1: Všetci mějte, a i vy se mějte dobře.
0: Děkuju moc, Pepíno, nápodobně, všechno dobré.
1: A dobrou noc a její... je jasňučko, takže je paráda.
0: Tak zdravo, si to užijte. Zdravím, velké gratulace k těm vašim výročím i k narozeninám. A hodně zdraví. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana a Petr Ulrichovi a jejich duet Nechoď do kláštera. A 5 minut po půl jedné pozdravíme paní Marii do Hradčovic. Maruško, hezkou noc přeju.
1: Ano.
0: Říkám to dobře, do Hradčovic?
1: Ano.
0: Tak vás moc zdravím a ráda vás slyším. Co vás tak napadlo, když jste slyšela naše téma?
1: No, děti, já mám 4 dcery.
0: Panečku.
1: Takže já jsem měla dvoufázovou výchovu.
0: Jak to? Co to obnášelo?
1: No, jedna dcera měla 19, kdy se narodila ta nejmladší.
0: Je, no.
1: Takže to už byly 2 generace. Když se dcera ta nejstarší ve 20 vdávala,
0: no,
1: tak ta mladší měla 11 měsíců na svatbě. Já jsem chodila kojit na záchod, když jsme byli v kulturním domě.
0: Ano.
1: Na záchod jí chodila kojit.
0: Tak se vám to takhle pěkně rozprostřelo teda, co se týče
1: a
0: roku.
1: A potom dceři se narodilo dítě a chlapce. A když jsem s nima, on byl jenom o rok a půl mladší od té mojí poslední dcery,
0: ano,
1: tak když jsem s nima chodila, tak všichni se mě ptali, jestli jsou to dvojčata.
0: Jo, to je pravda, že to tak lidi napadne.
1: A právě, ano, že já jsem měla dvojčata, ta nejstarší, za 3 roky se narodily 2 holky, dvojčata.
0: Uh-huh.
1: Takže já jsem neměla ještě 23 roku a už jsem měla 3 děti.
0: Pánečku, no to teda jste si pospíšila, já vím, no.
1: No a naštěstí se dobře učili, všechny mají vysoké školy. Ty 3, jako ty dvojčata a ta nejmladší studovali v Praze a zůstali v Praze a ta nejmladší teď ještě už je 10 roků v Londýně.
0: No panečku,
1: má dítě.
0: Tak se vám takhle vydařili, že takže školy je bavili.
1: Akorát ta nejstarší je zdravotní sestra a ta bydlí ve vedlejší vesnici. Takže
0: tak vám dělají radost určitě, že jo?
1: Ta mě chodí píchat i někdy, když potřebuje nebo tak.
0: Že pomůže.
1: No, ale dost často jezdí, dokonce i z toho Londýna jezdí 5x do roka, léta.
0: No, tak to, no, už to taky není tak daleko. Oni, jak se říká, svět se zmenšil často díky leteckým spojům, takže je tady co by dub z Londýna, to je pravda. Tak z nich máte radost,
1: no, a
0: určitě.
1: No, já už jsem tam byla 3x,
0: jo?
1: Ale už se bojím.
0: Už nechcete.
1: Já se bojím letadlem, ale prostě opravdu se dobře učili, takže nebyl problém. Já muž mě zemřel, už je to 30 let.
0: Jej, tak jste na to zbyla
1: takže
0: pak sama.
1: Takže ta nejmladší, všechno si sama, je inženýr, architekt, ona si všechno sama, měla 9 let, když otec umřel. Všechno sama si zařídila do 5. třídy, chodila od 5. třídy, si dala na 8. gymnázium, to si všechno

0: chřipka některé. A další jeden zemřel tragicky, ho zastřelili na Slovensku u Hmeného jako učitele. Aha. Tam byl poslaný jako učitel. A ze žárlivosti manžel učitelky, co s ním byla na škole, tak ji zastřelili.
1: No to a jsou smutné příhody zase, tohle.
0: Když si spadl na ledě, neřekla, dostal kosti, tom se říkalo kosti, že do kosti asi tuberkulózu, 19 nebo tak. Takže 6 ostalo, 2 chlapci a 4 celý. Dcery a 4 bývali, 5 bývalo ve vesnici, akorát jeden se odstěhoval. Takže taková velká rodina, velká babička rodina. Měla 16 vnuků.
1: Pánečku, tak to je fakt velikánská
0: rodina. Ale dřív to tak
1: Tak to je pěkný věk, si myslím, na tolik dětí a na tak velkou rodinu, co všechno zvládla. Tak, paní Maruško, takže moc vám taky děkuju. No, mějte se hezky, dobrou, přeju hodně zdraví a zase se budu těšit, že se brzy uslyšíme, jo?
0: Ano.
1: Dobrou noc, zdravíme do Hradčovic. No, a teď už je na řadě Radek Tomášek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a s ním také Helena Maršálková, písnička Jeanová láska. No a na telefonu máme Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju
1: moc
0: krát.
1: Také, samozřejmě.
0: Děkuju moc krát.
1: No já se musím pochlubit tím, že máme dvě děti, No ale ty naše děti už jsou dávno dospělé, protože už mají dospělá dvou.
2: Už to nejsou děti.
1: Naše vnoučata už jsou taky dospělá.
2: Jo.
1: A dokonce dva vnuci mají už svoje děti, takže už ty starosti jsou na nich. Takže,
2: letí.
1: Ale já si nemůžu stěžovat, naše děti se učily dobře, problémy jsme, dcera byla taková živější, tu jsem honila domů, oni vyrůstali na té vesnici, takže oni to měli ještě tak, že tou kabelou flakli za dveře a
2: byli pryč.
1: Byli doma večer, ale navštěvovali kroužky, syn chodil hrát fotbal, dcera chodila do tanečního kroužku a to ta byla taková živější a ten byl takový tichý introvert, ale on je takový dodnes, ten hodně knížky, ale učili se dobře. Já jsem s nima měla nejvíc starosti, když byli malí, protože vodu jsme doma měli, ale měli oba plynky a tehdy byly ještě hadrové. Když se dcera narodila, tak měli. No a tu prádelnu jsme měli přes dvůr, protože my jsme bydleli v takovém domě, to nám maminka předala, bydlela taky s náma. Můj muž byl zedník, tak ten chodil do práce ještě na fušky a maminka, i když měla důchod, tak chodila do práce, do zahradnictví. No a v 11 hodin doma byli na oběd. Tehdy to v JZD bylo tak, že v 11 přišli domů na oběd a hospodinky vařili něco rychlého a tak i já jsem musela mít něco uvařeno. A jednu zase museli být na pracovišti. Dvě hodiny byly volna, takže já jsem chodila nakupovat s dvouma dětma, tak jeden kočárek, jeden holka byla v kočárku, kluk seděl na prkínku, držel se. No a v košíku dole byl nákup.
2: Ano, ano.
1: A ještě jsme to měli do kopce, neměla jsem to jednoduché. No, topilo se v obyčejných kamnech stolových a v pokoji ten vytápěl dva pokoje, tam jsme měli pilinová kamna, jo, takže bylo to náročné, no, takže a byla jsem s dětmi teda, až šla dcera, protože byla o 16 měsíců mladší, tak až, protože nebyly jesle a nějakou paní si vzít na hlídání, tak ta by chtěla víc, než já bych vydělala. Tak jsem byla s dětmi až do 3 roků sama, ale nemůžu říct, neměla jsem s dětmi. Když začali chodit do školy, tak jsme začali stavět dům, takže takový nějaký akorát podepsání úkolů, ale učili se dobře, tak s tím jsem neměla starost.
2: Tak to je dobře, že máte.
1: No ale taky jsem musela uvařit vždycky večer, aby to měli, aby jim to babička ohřála.
2: Ano,
1: ona
2: ano.
1: Bydlela s náma, tak aby oni se najedli v poledne s manželem a oni to potom, ale oni chodili i do školy na obědy, ale ty večeře. Takže to bylo, no dneska už jsou to dospělí lidé, syn bude mít 60 letos na konci roku, takže už mají dospělé děti, no a žijí, já si myslím, že mají každý, že jsou spokojení, každý má své zaměstnání. Nemáme je tady v Miroslavi, která je v Moravském Krumlově, to je asi 17 kilometrů, ta nám pomáhá s těmi účty a takový věci, jak je potřeba, protože můj muž se to nechce dělat a já se toho bojím, když nevidím.
2: Jo, no, vy se do toho nechcete pouštět radši, rozumím.
1: No, tak máme to, ale obstarává nám to dcera.
2: Tak to je dobře, to je dobře.
1: Máme k tomu, jak já s manželem, tak ona a syn, máme všichni k tomu přístup, k těm penězům, ať se, kdyby se něco stalo, tak ať může ten nebo ten, že jo. No, ale jinak jsme spokojeni a syn je ve východních Čechách, ten je tam, ten už dostal letos, buď to letos nebo loni, myslím si, že letos dostal 40 roků v práci, on pracuje ve Dvoře Králové nad Labem v zoo,
2: tak to je krásné místo, doufám, že ho to tam baví.
1: To bylo jeho dětský přání už, že pojede do Afriky a bude s panem Wagnerem lovit žilasy.
2: Tak si to splnil alespoň takhle do Dvora Králového, to je krása.
1: To je jeho práce, oni tam i bydlí, je to areál zoologické zahrady, tam jsou ale 4 byty, tak tam bydlí.
2: Ano, ano.
1: Takže jsou spokojeni a dcera ta dojíždí teda do Brna, ta se stala, je vystudovaný, on šel studovat, on vlastně v 19. roku už vyletěl z hnízda, chodil o rok pozadu, tak měl maturitu v Moravském Krumlově a pak šel teda do Suchdole na Vysokou.
2: Ano.
1: No a zde zběhl, protože šel dělat ošetřovatele do, takže on tam je od začátku.
2: Tak si splnil
1: ten
2: svůj sen.
1: Od začátku si tam dělal prvně krmiče, staral se o ty, no a teď už je zoolog, tak potom se vrátil
2: super.
1: Do školy, musel na vojnu, tak se vrátil do školy a po 18 letech na tu školu nastoupil znovu a školu
2: dělal.
1: Dokončil. No.
2: Takže potrženo, seště musíme končit. Aničko, máte z nich radost a stará, že
1: jo,
2: to takhle
1: dopadlo.
2: Jo, a dcera
1: taky si tak udělala školu, ta pracuje v Brně na finančním úřadě, takže mají každý, jsou
2: dobře,
1: spokojení s prací a děti mají taky hodné,
2: tak to je fajn.
1: Zazlobí, no ale které děti nenazlobí.
2: Přesně
1: no.
2: Tak. Aničko, děkuji moc krát. Přeju krásnou noc, hezký celý nový týden.
1: S dětma jsme spokojeni.
2: To je dobře. Děkuji moc krát, Aničko. Mějte se hezky, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

Michal Hrůza a písnička Budu ti vyprávět. No a po téhle té písničce musím konstatovat, že jsme se dostali do finále naší noční linky. Pojďme se podívat ještě jednou do pošty, kde se píše: dobrý večer, zdravím do noční linky. Jo, děti, to je radost, říká se, ale někdy to jsou i velké starosti. Mně se syn bohužel narodil s vrozenou vadou a tak jsem musela kompletně změnit život svůj i celé naší rodiny. Není to vždycky jednoduché. Teď už se situace ustálila a synův stav také, no a taky jsem si na všechno zvykla a naučila se věci brát, jaké jsou. A to je, myslím, pro život taky moc důležité. Jinak všem přeju všechno dobré, Martina. Tak milá Martino, vám přeju také všechno dobré, spoustu sil na obtížnější situaci, ve které třeba jste a nějakou dobu ještě budete, a moc přeju všechno dobré a děkuju za váš e-mail. No a protože jsme se dopracovali až na konec a v našem studiu se chystá střídání a připravují už se tady další noční pořady, tak je potřeba vám všem poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám hezkou noc a hezké sny, pokud jdete spát a pokud zůstáváte na příjmu našeho vysílání, tak hezký poslech právě těch připravovaných dalších nočních pořadů. A já se budu těšit jako vždycky zase brzy příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františko Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn, Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných. Duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednou tedy zase na staré město. A vskutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. Pán Bůh radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafů totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane.
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Je z té vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
3: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
4: No, na to se musím napít.
5: Maminko, vedu ti hosta.
4: Kluku, ty se máš k světu.
6: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
3: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
6: Děkuju ti.
3: Představ si, že tento pán...
4: Vy jste hostinská?
6: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
4: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
6: Jako v ráji.
4: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Dám klid, rozumíte?
3: Říkal jsem pánovi.
4: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
6: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
3: Hned jsem zpátky, pane.
4: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
6: 4 zlaťáky.
4: No až je projím, řeknete si o další.
6: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
3: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
4: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
3: Budete si ještě něco přát?
4: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
3: Stříbrná 4 pence, pane.
4: Tak. A chtěl bys si vydělat?
3: To bych musel hodně dlouho pracovat.
4: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
3: Myslím, že ano, pane.
4: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
3: Po jednonohém námořníkovi?
4: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdyby jsi ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
4: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
3: Děkuju vám, pane.
4: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
3: Budete večeřet, pane?
7: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
3: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
7: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
3: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
7: Kapitán, no samozřejmě náš Bill, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
3: Vy ho znáte?
7: No, to bych řekl, je takový vysoký, silný, má náušnici a dvě jizvy na tváři.
3: Přesně on, pane.
7: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
3: Jak to víte, pane?
7: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
3: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
7: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko, nebo...
8: Dobrý večer.
7: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
8: Co? Ať mě hrum černý pes.
7: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
8: Nech toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
7: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
8: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
3: Mám přinést polévku, kapitáne?
8: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
3: Ano, pane.
7: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
8: Nejsem. A zmizni odtud.
3: Jak si přejete,
5: pane?
8: Pamatuj si. Svou kůži nedám lacino. Můžeš to vyřídit rytířu.
7: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
8: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
7: Patří nám všem.
8: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
7: Pamatuj na Bengana.
8: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mně svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebný klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mam. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost. Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme? Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika Hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv. Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčila ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tu mu z uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky, pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléci vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, s mravní silou, nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá. Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soud volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
5: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč, překážíš mi, musím vybrat ze šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
4: Ale, drahušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
5: Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože. Bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnu tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. 6krát jsem s námahou utekl před krvelačnými Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. 6 neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčkův čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich 3 páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov.
4: Utekl jsem odtamtud. Druhého dne sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu.
5: Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním.
4: V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: člověk?
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: No v případě vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací na dotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta

0: co se zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky, jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
1: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
0: Ach, pravda, jak roky šly, bylo nás míň a míň. K matříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sedneme si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Izerino, pamatuj se. Copak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
0: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
1: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
0: Styď se.
1: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mývali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
0: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si dočesta pozapomínal.
1: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
0: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku, potřebuješ ho jako sůl.
1: Už aby rozkvet, dech se po něm dlouží, myšlenky mládnou.
0: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
1: Hleď si svých potoků a mě nech na pokoj.
0: Čc. Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
1: Nedám. Nemám.
0: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
1: Blízkavice patří bukové hoře.
0: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
1: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
0: Lakoto.
1: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
0: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
1: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
0: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
1: Lítejte, blízkavice, kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do bukové hory a nikdo vás nenajde.
0: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
1: Co je zas, Izerino?
0: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají pod břehy, slídí ve studánkách.
1: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď? Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
0: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
1: Podvedla jsi mě, trapse.
0: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
1: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
0: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
1: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
0: Zaženě do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
1: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
0: Nelido, posed tě děs.
1: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách, po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
0: Vždy tě pobiješ.
1: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Kutálejte se, kamínky moje strakaté, zelené, modré, červené. Kutálejte se po močálech.
2: Adame!
3: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
2: Našel jsem studánku.
3: To není ta pravá. Vraťme se.
2: Žlutá světýlka vyskakují po slatí.
3: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
2: Bludičky, blázne. Vždyť to jsou pravé jaspisy. Sbírej přece.

0: Lukové hory se probouzí.
1: To se jen blízká na časy, pospěš si.
2: Jen víš, a ještě víš, přebroďte ledové vody potoků, co pramení v Klečových lukách.
1: Druhá studánka.
0: Modrá se v ní nebe.
1: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi Klečí.
0: Safíry.
1: Zbírej a rychle dál.
2: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
1: Studánka červená jako krev.
0: A světýlka? Ne, ne, rubíny.
1: Země se rozhořila jako vyplavenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
0: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
1: Teprve budeme, až je vybrousíš.
0: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
3: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
2: Viděla jsi, Ruselko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
3: Kameny patří přece zemi.
2: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
3: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
2: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
3: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
2: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
3: K motříčku.
2: Nedám.
3: Nachytáš si za něj 100 jiných.
2: Nechci. A nech mě spát.

0: Brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tím naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi. Uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela. Už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi sestry, rusalko. Mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany. Skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les a polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: Neříkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusálko, rozházím znovu blízkavice po slatích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátne čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda v vodě, lidi lidem.